0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat steluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: ty prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl

Přišel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsmev bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala Hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

Karton na obulek a taký porcelán. Som odrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není šťastie.

0: prachy. Si.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

0: Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakováníž.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je to?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
6: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
5: Já totiž
6: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc, anebo černošice, hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
5: ano.
6: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak náhle žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, Ježíš, Humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho dvrčí, vy jste pích, co jste, a já píchnul, Ježíš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel hnedka, jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu. Koho vytáhneš?
1: Čepici měle. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelka Podvěží, Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte, znáte? Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás auta, blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Ne? Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve ze tmy, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako... Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak trapasy na jevišti a Viktor Prajs. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Prajsem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
0: Žofíně. Pražský písničkář.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada. Byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače. Dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku. A Viktor Prajs tam hrál pana CK, učitele gymnázia, pana Květa. A já ti to, k tomu brzo bohatý hrál protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, 3 nerozluční kamarádi. první republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Pumpovce na náměstí.
0: Podle toho, jak o tom mluvíš, o to obsazení i autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech.
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
0: přes
1: náhradní.
0: Rameno, no
1: ty
0: náhradní, jasně.
1: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem zrovna ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
0: Martin Zounar je humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
0: No.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říká, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to se zhravej, no.
0: No tak to je proti, takže co si vybrat? No, trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy. Koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: No, Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček
5: Petr,
3: se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmeně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: den. Já bych chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak kdy? To už bylo.
4: A byla jste úplně mokrá, jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni, ale hrali jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba
4: tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
4: Děkujeme.
3: My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně. Děkujeme.
9: Haleďte! Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravej? No teda, já vydržím hodně, jo? Ale aby mě, ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně?
10: No.
9: Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Jo. Od zápalu blan až po zácpu.
10: Vy, že máte zácpu? Vy jo?
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
10: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalej.
10: Tak vám to... Hlejte. Tak vám to říkám já.
9: Jo.
10: Který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě, že
10: no.
9: Byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Hele, jste vůbec v důchodu? Já jsem v důchodu, jo, v invalidní, víte, jo. Od 20 let, jo, to jsem dostal první mrtvici. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta. Jo. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
11: To se furt vytahujete, jo? No. Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No,
9: prosím vás, no. Tak schválně.
11: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na Karláku, tak to s ním normálně seklo.
9: No, to vám tak věřím, věřím.
11: Helejte, když jsme u toho teda, jo, no. Tak kdybyste viděl, co já kašu, jo, kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
9: No tak schválně.
11: Jo?
9: No.
11: Jo?
9: No.
11: No tak jo.
9: Nechte to, laskavě, ano.
11: Jo.
9: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
11: Jo, žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
9: No, prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno začala bolet slezinka.
11: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět... Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná strana to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako šíp Karel pro Jiřinu Mogdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo a začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů a teda Jeřábek, co by tramvaják s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohle udělal v 30, takovou lbejkárnu a Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom papuče.
3: Zdravíme
4: Čmaně, ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těma bardama.
3: Culí se a usmívá Martin Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal lásku Luďka Soboty, protože tam je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že no tak takhle.
3: Tobě to jde, že
4: no,
3: něco.
4: Mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo. Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Petíček Kemen.
4: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Z humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
3: Telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
1: Dobře. Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Já Stačka, Luďa, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to půjde
4: Dobrý Ačko. Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdravím Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
2: Ačko,
1: pokračovat s důchodci v tramvaji, dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě dobrý jednou, Hinek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hinku.
5: Zdraví pánové, ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo.
2: Tak budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se teď na toho Luďka, člověče.
1: No tak.
2: No tak dobře, tak příště.
1: Jede prý zatím.
6: Hlejte sem a víte, víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo,
6: já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježíš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace, já mám za sebou tolik operací, jo, že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou, mě dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo, tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se, to jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
6: No, to máte rád, no. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiši.
6: No,
8: kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel od cit.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto, ne teda.
6: Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musela to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
7: Jo, emmental.
6: Jsi jako Romadur. Já jsem úplně mrtvej člověk, jo.
7: No, proč neležíte v nemocnici?
6: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No tak si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
6: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat?
6: Já, slečno, já.
8: Ježišmarja.
6: Pojďte, my už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli. No jo.
6: Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám, kde se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal to, jak porazí opilé autem, Haničené jsou úplně skvělé, to byla dvojka, táta, syn. Hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35, a když hrál Sanitku. A víš co, to, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový, brado, dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepádal. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně lidí.
2: Ty ses musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen ten...
1: To tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Myslím, za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude byla, otáčí se do trojky. A musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show. A někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno
2: Zdrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo.
1: Ale jsi rád, že poznal tu práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. Já myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já pro tohle vidí ne, tak jo, tak já si zlíknu te celky.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Ano, chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli toto...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Posílá mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takové ten vrcholový stádium. Mezi tím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin.

0: Kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
1: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
0: Kdo to bude? To
1: úplně, ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Uh-huh. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
2: To se nemůžete vzpomenout.
1: Ale je výborná.
2: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova. Přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jedno nohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla, teď jsem se opravdu chtěla
0: To vůbec nevadí, zeptat, protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
1: Hostem?
0: Že taky budete nevím. Hostem Humoriády, je to
1: jo,
0: pravda?
1: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
0: No tak vidíte, ano, už mám jsem tam, si odechla.
1: Budu hostem určitě Humoriády, ano. Jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
2: Budete ano, tam, ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili, jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
1: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
0: Halina Pavlovská. Děkujeme. Děkuji.
2: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
5: No, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
4: No,
5: 18. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš, legendární dvojice Bobo Heluš, že?
4: Ano.
5: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
4: Bělohrad.
5: Nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne, a sedne to ne někdy, když to opravdu sedne, a je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že je baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchá jenom co, ale zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role. Ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý. Prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
4: Tak vážení. Čím to zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 800

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavým, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já to jedna půjda, já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říkala, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
7: tak...
6: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Dobře,
9: mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána Styrle.
10: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set nakládl a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černej od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůru normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu.
7: Tak jsem sundal ty
10: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za tři dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honza, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecat? No, ne, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz.
1: Martin Zouna.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Zastupitelé Plzeňského kraje dnes budou schvalovat dotaci 100 milionů korun na opravu jezuitského semináře v Klatovech nebo dotace pro venkovské obchůdky. Města a obce Rokycanska a Berounska chystají rozsáhlé rozšíření skupinového vodovodu. Fotbalisté Plzně prohráli v lize s Olomoucí 2-3. Bude zataženo nebo skoro zataženo občasný déšť, postupně bude ubývat oblačnost i srážky. Teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. V Plzni se dnes sejdou krajští zastupitelé. Budou například schvalovat dotace pro venkovské obchůdky nebo dotaci 100 milionů korun pro město Klatovy na rekonstrukci jezuitského semináře. Zastupitelé budou také hlasovat například o vyhlášení veřejné zakázky na stavbu lůžkového pavilonu s laboratořemi a urgentním příjmem v klatovské nemocnici. Na programu je i dohoda o vzájemných vztazích mezi Plzeňským krajem a oblastí v Portugalsku. Jednání začne v budově krajského úřadu v 9 hodin. Města a obce na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje se připravují na úbytek podzemních pramenů vody. Plánují proto propojit obecní vodovody a díky tomu využijí volné kapacity strojů v chráněné krajinné oblasti Brdy. Do projektu jsou zapojená města Mýto a Zbiroch a obce Strašice, Cheznovice, Cekov, Těně a Kařes na Rokycansku a spolu s nimi Středočeské Cerhovice.
3: Projekt počítá s výstavbou nových vodovodních technologií, což má dlouhodobě vyřešit případný nedostatek zdrojů vody v regionu. Podle veřejné vyhlášky odboru životního prostředí v Rokycanech teď běží řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení. Připomínky a námitky mohou lidé i úřady posílat do 16. září. Z Rokycan Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Kratom by mohl být dražší a hůře dostupný. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel jeho prodeje. Podle návrhu zákona by se mohli od příštího roku koupit kratom pouze lidé starší 21 let. Zároveň by se prodával jen v licencovaných kamenných prodejnách. Varšava nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko v neděli zaútočilo na cíle blízko polské hranice.
1: Sport.
2: Plzeňští fotbalisté podlehli v lize Olomouci 2-3 a nezvládli tak dotáhnout k plnému bodovému zisku už čtvrté z pěti domácích utkání v sezóně. Viktoria opět chybovala v defenzivě, jak uznal také obránce Merchas Dosky.
4: Těžko se mi teď o tom mluví, musíme si to zanalyzovat, zase jsme velmi snadno ztráceli míče a přicházeli z toho brejky soupeře. Po ztrátě míče musíme daleko lépe reagovat, ale nevím, v čem je momentálně problém, proč tolik inkasujeme.
2: Fotbalisté Slavie Praha vyhráli v 8. kole šance ligy na stadionu Teplic 2-0. Tabulku tak vedou o bod před Libercem. Zápas byl kvůli výpadku osvětlení ve druhé půli na 20 minut přerušený. Hradec Králové zvítězil ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě porazili Baník také 2-1. Hokejisté Plzně jsou po čtyřech výhrách průběžně nejlepším týmem Ligy mistrů. Naposledy porazili Bordeaux ve Francii 10-4. Liberec uspěl po druhé, nad Grazem zvítězil 6-2. A německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil v New Yorku domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý Grand Slamový titul.
1: Počasí.
2: Čekejte zpočátku zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť nebo přehánky. Během dne srážky ustanou, odpoledne a večer oblačnost částečně ubyde. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách bude maximálně 18. Povane slabý západní až severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 3. třídy na trase Borovno-Lučiště na jižním Plzeňsku počítejte s uzavírkou, objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy v podání Štěpánky Zíkové. Skončily 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezké pondělí. Dneska je 14. září 2026. Koruna, žezlo, jablko, ale i třeba královské roucho nebo pohřební insignie. To všechno nabídne letošní výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále. Dneska odpoledne tam klíčníci nejcennější předměty české historie převezou z nedaleké svatovítské katedrály. Víc řekneme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Jací lidé podle vás berou drogy?
1: Zloději.
2: Vrahové.
3: Sikáni.
4: Nevychovaní děti.
5: Bezdomovci.
6: Opilci.
7: Pytláci.
8: Postižení.
9: Čekaj, jsem feťace a můžu to být lidi úplně normální, akorát co na ní závislí.
10: Ahoj!

0: Hezké ráno ve 5:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska čekejte zpočátku zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť nebo přehánky. Během dne srážky ustanou, odpoledne a večer oblačnost částečně ubyde. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 18 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr a biometeorologická zátěž, ta je dneska mírná.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 5 hodin a 19 minut. Po roce se dneska odpoledne o znovu otevře korunní komora. 7 klíčníků tam vyzvedne korunovační klenoty, které na další 2 týdny zaplní Vladislavský sál. Právě tam už teď připravují výstavní prostory. Jejich součástí budou i klenoty spojené s pohřbíváním.
1: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie. Vidíme tady císařskou korunu, jablko a žezlo.
2: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
1: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech. Spojujeme s pohřby císaře Ferdinanda I. nebo jeho syna Maximiliána II. V roce 1576, kdy se ten pohřeb konal.
2: Výstava připomene 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, popisuje Vácha.
1: Výstava je vymezena roky 1526 až 1791. Ten rok 1526 to je rok, kdy byl zvolen za českého krále Ferdinand I. Habsburský a rok 1791 je rok, kdy byly z Vídně dopraveny do Prahy korunovační klenoty, trvale od té doby pak už uloženy v Praze.
2: Vedle svatovícké koruny, královského žezla, jablka nebo historických klíčů, Pražský hrad letos vystaví také královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy, pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
2: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Fakultní nemocnice Plzeň pokračuje v preventivní kampani Nestrať úsměv, kterou připravuje stomatologická klinika. Druhý ročník se uskuteční 21. až 25. září. Veřejnost už se může registrovat. Kampaň upozorňuje na prevenci a časný záchyt rakoviny dutiny ústní, která zpočátku často nebolí. Cílem je zvýšit povědomí o varovných příznacích a významu pravidelných preventivních prohlídek u zubního lékaře. Podrobnosti jsou na webu Fakultní nemocnice Plzeň. Hrádku na Rokycanskou spouští půlročně zkušební provoz sdíleného elektromobilu. Službu mohou využívat zaměstnanci města i veřejnost. Vedení Hrádku se inspirovalo u dalších měst a obcí v Plzeňském kraji, kde už sdílený obecní elektromobil funguje. Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. Televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů. Havarijní stav mostu nad železniční tratí řeší v současné době obec Vojkovice u Karlových Varů. Obec přemostění uzavřela pro automobily i pěší. Situací se zabývá také Správa železnic, jak uvedla mluvčí organizace Nela Frýbová. Podle vedení obce už přemostění prohlédl statik, který opravy předběžně odhadl na 1,5 milionu korun. Fotbalisté Plzně prohráli v lize s Olomoucí 2-3 a z posledních 4 duelů tak mají na kontě jedinou výhru. Hokejisté Plzně jsou po 4 výhrách průběžně nejlepším týmem Ligy mistrů. Naposledy porazili Bordeaux ve Francii 10-4 a Liberec uspěl po druhé nad Grácem, zvítězil 6-2. A dnešní počasí zpočátku bude zataženo nebo skoro zataženo, místy doznívající občasný déšť nebo přehánky, postupně budou srážky ustávat, odpoledne a večer bude postupně ubývat i oblačnost. A nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 3. třídy u Dolní Kamenice u Holíšova na jižním Plzeňsku funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Stavební práce tam potrvají zhruba měsíc. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy, no a v plzeňských zajímavostech se zaměříme na mechanické označování jízdenek ve vozech městské hromadné dopravy v Plzni.
3: Úplně první jízdenky prodával vždycky cestujícímu průvodčí. Přímo v tom salonu cestujících procházel mezi těmi cestujícími a kleštičkami procvakával jednotlivé jízdenky.
2: Do historie i současnosti se s námi vydejte za chviličku. 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Začal nám 38. týden roku 2026. Přejeme vám hezké pondělí na hodinách 5 hodin a 41 minut.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: Plzeň je posledním městem v České republice, kde se ve vozech městské hromadné dopravy stále ještě využívá systém mechanického označování jízdenek. Samozřejmě vedle jiných technologicky vyspělých způsobů placení jízdného. Pojďte se s námi ohlédnout za historii papírových jízdenek a jejich značení v plzeňské MHD.
2: Úplně první jízdenky prodával vždycky cestujícímu průvodčí. Přímo v tom salonu cestujících procházel mezi těmi cestujícími a kleštičkami procvakával ty jednotlivé jízdenky. Později ty modernější vozidla už byly vybaveny stanovištěm pro průvodčího, taká ta kabinka, tam probíhal prodej jízdenek. Následně se nám rozdělili prodej jízdenek tak, že začaly jezdit tramvajové soupravy a v zadním voze byl ještě průvodčí a v předním voze už bylo možné platit u řidiče. A definitivně od 1. listopadu roku 1981 byl ukončen tento prodej a byl zaveden takzvaný mechanický odbavovací systém, kdy už se cestující odbavovali samoobslužně na těch mechanických strojcích, o kterých si dnes povídáme.
3: Podoba jízdenek v městské hromadné dopravě v Plzni se pochopitelně v průběhu času měnila. Potom zlom nastal v roce 81, protože od té doby musí mít jízdenky parametry, aby se vešly do toho strojku.
2: Ty první jízdenky tak měly na sobě políčka, ve kterých ten průvodčí těmi kleštičkami vyznačil příslušné datum. No a následně, když jsme přešli potom na jízdní doklady, které si cestující označuje sám, my jsme v Československu tehdejší měli normalizovanou tu šířku na nějakých 30 mm. Ta jízdenka konkrétně v Plzni měla 9 políček. Někdo si možná pamatuje ještě jízdenky za 50 halířů. Postupně se ceny upravovaly. Také nám rokem 1981 začala éra předplatných jízdenek.

0: kolem 210, ale za chvilinku si řekneme ještě malý fígl, jak počet variant zvýšit. Každý den ten řidič musí vlastně otevřít každý jeden ten mechanický strojek. Uvnitř toho strojku se nachází ten samotný mechanismus pro to děrování. Vidíme tam ty hřebíky, které nám vytváří ty otvory do té jízdenky, která se tam vloží. Při nástupu na směnu každý řidič dostane rozpis, plán časový, jaký kód, v jaký čas tam nastaví. Po nastavení řidič uzavře zase ten strojek a provede kontrolní označení na té jízdence, aby viděl, že to nastavení je správné.
1: Mění se to tedy denně?
0: Několikrát denně.
1: Několikrát denně. Přesto černí pasažéři určitě zkoušejí ten systém obejít.
0: Určitě jsme měli takové různé sběratele jízdenek, kteří se vždycky snažili rychle najít před revizorem ten správný kód, ale před mnoha lety už jeden z našich kolegů si podal inovační námět. My v Plzni používáme vlastně kombinaci ze 4 kolíky na těch 9 polích, to je důležitá informace, a jeden z těch kolíků jsme nahradili trojúhelníkovým tvarem. Tím nám vzniklo těch kombinací mnohem a mnohem více.
1: Je, tak to nám ten strojek ještě otevřete, ať to vidíme.
0: Tak a tady vlastně můžete vidět, jak je i oddyšený, aby ten řidič poznal, který je ten trojúhelníkový, má jinou tu rukojeť, ten potom vkládáme na to určené místo. Takže i na tom plánku, který řidič dostane na tu směnu, tak má vyznačeno, kam ten trojúhelník umístit.
1: Výměna a údržba těch strojků určitě není levná.
0: Výměna strojků je dneska velmi problematická, protože výrobcem byl budapešský podnik, který už výrobu ukončil. My tím, že jsme poslední, tak jsme dlouho těžili z toho, že z těch provozů, který postupně ukončovali ten provoz, jsme ještě nějaké díly a strojky získávali právě na tu údržbu, ale dneska už opravdu není kde pořídit. Vyjma vymožeností 3D tiskáren a nějaký vlastnoruční výroby, už je to velice náročné a nákladné, takže rozhodně to není žádná legrace.
1: Už teď je plzeňský systém označování papírových jízdenek raritní a do budoucna se stane raritou spojenou pouze s jízdami historických vozů.
0: Plánujeme, že na konci roku 2027 bude ukončen prodej papírových jízdenek.
1: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 49 minut. Do 6. hodiny vás stačíme pozvat například ještě na divadlo, pro cvičování paměti nebo vernisáž výstavy. Počkejte si na tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: Dneska v regionu čekejte zpočátku zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť nebo přehánky. Během dne srážky ustanou, odpoledne a večer oblačnost částečně ubyde. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 18 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr a biometeorologická zátěž, ta je dneska mírná.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio.

jeho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Příjemné ráno, 5 hodin a 53 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V rámci Mezinárodního festivalu divadlo je k vidění v plzeňském Moving Station od 19 hodin pohybové představení Karapax. Choreografka a performerka Tereza Lenerová v něm zkoumá nepohodlí a ztrátu flexibility. Knihovna města Plzně pořádá procházku po domovních znameních a erbech s Ladislavem Silovským. Zavede vás kolem náměstí do přilehlých ulic, kde si prohlédnete zajímavé domy a dozvíte se pověsti a historii těchto domů. Sraz je u trasy divadla Jekátila v 16 hodin. Obvodní knihovna Skvrňany a M-klub zve na Afokino projekci cyklu populárně vědeckých filmů. Od 18 hodin můžete zhlédnout dokumentární film o pandě velké, narozené v přírodní rezervaci s názvem Nespoutaná panda. Ve městě Touškov můžete od 19 hodin a 30 minut, od 9 hodin a 30 minut vyzkoušet mozkodřívku. Ukázková hodina nabízí zábavné procvičování paměti zaměřené na rozvoj mozku a propojování hemisfér. Koná se ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou a vstup je zdarma. Pro rodiče s malými dětmi je v městské knihovně v Kralovicích připraven program Bookstart s knížkou do života. Setkání podporuje vztah dětí ke knihám a společnému čtení a začíná v 10 hodin. Rokycanská knihovna zve na vernisáž výstavy výtvarných prací Naše město očima dětí. Představí, jak své město vidí právě děti. Touto vernisáží, která začíná v 16 hodin, zahájí město Rokycany společně s mateřskou školou u Saské brány setkání pod Rokycanskou věží.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Šest hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Začíná devátý ročník akce Pěšky do školy, motivuje rodiny k pohybu. Zhruba 270 požárů trávy nebo lesa řešili letos v létě kvůli horkému počasí hasiči v plzeňském kraji. Město Kazmijov připravuje rekonstrukci sportovního areálu u základní školy. Bude zataženo nebo skoro zataženo občasný déšť, postupně bude ubývat oblačnost i srážky. Teploty do 22 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Školáci se ode dneška mohou zapojit do výzvy Pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
6: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
5: Místo autem mohou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Zvýšený počet zásahů v lesích měli letos v létě kvůli počasí hasiči Plzeňského kraje. Během prázdnin vyjížděli zhruba ke 270 případů, což je o 128 víc než v loni. Nejtěžší byly požáru u Velhartic a Brodu nad Tichou, které byly ve špatně přístupném terénu a pomáhat tam musela i letecká hasicí technika. Většinu letních požárů způsobila nedbalost, jako například zakládání ohňů v přírodě nebo kouření. Některé vznikly i na polích při sklizni obilí, potvrzuje kraj. Mluvčí hasičů Petr Poncar.
7: Během letních požárů se hasiči častěji střídají, a to po 20 či 30 minutách. Vždy ale záleží na veliteli zásahu, který může nařídit i častější střídání. Jinak mají hasiči zajištěny ochranné nápoje a při zásazích nad 4,5 hodiny dostávají i stravu. Pokud akce trvá déle, snažíme se samozřejmě pro naše kolegy vytvořit i místa, kde by mohli odpočívat.
5: Kazmijov na severním Plzeňsku chystá proměnu zastaralého školního hřiště na moderní víceúčelové sportoviště. Zázemí a vybavení areálu je téměř 30 let staré a nevyhovuje současným potřebám tělovýchovy a sportovních oddílů. Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace. Pokračuje ředitel základní školy v Kazmijově Tomáš Korelus.
8: Základem nového hřiště bude menší fotbalové hřiště s umělou trávou, kolem kterého bude atletický ovál a doskočiště pro skok daleký. V dopoledních hodinách budou hřiště využívat žáci, odpoledne pak místní fotbalový klub a další kazmijovské spolky.
0: Sport.
5: Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy doma prohráli s Olomoucí 2-3 a už po 6. v sezóně nejvyšší soutěže ztratili body. Fotbalisté Slavie se vrátili na první místo tabulky Šance ligy o bod před Liberec. Na závěr programu 8. kola vyhráli v Teplicích 2-0. Zlín prohrál s Hradcem Králové 1-2 a stále čeká na bodový zisk. V samostatné české lize přitom dosud žádný tým po 8 kolech 0 bodů neměl a Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2. Hokejisté Plzně deklasovali v lize mistrů Bordeaux 10-4 a po 4. výhře mají jistý postup do play-off. Liberec v domácím prostředí porazil Štýrský Hradec 6-2, po druhé v soutěži vyhrál a poprvé naplno bodoval.
0: Počasí.
5: Zpočátku čekejte zataženo nebo skoro zataženo, místy se bude vyskytovat doznívající občasný déšť nebo přehánky. Během dne srážky ustanou, odpoledne a večer oblačnost částečně ubyde. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 15 až 18. Povane slabý západní až severozápadní vítr. Rostylové podmínky budou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Líní na Plzeňsku se pracuje na silnici. Počítejte s dopravním omezením a jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Fotbalisté Plzně odehráli další nevydařený ligový zápas. Na svém trávníku tentokrát nestačili na Olomouc. Než se k zápasu vrátíme, ještě tu bude kalendárium a v něm mimo jiné dva Masarykové. Tomáš Garrigue i Jan, která dnešní výročí se jich týkají, to poví Petr Jungmann. Jinak vám i nadále přejeme hezké pondělí. Dneska je 14. září 2026. No a na hodinách tam máme 5 minut po 6. hodině.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 30. září se koná benefiční koncert Pro Procit. Zváni jste do Velké synagogy v Plzni. Hlavním hostem večera bude zpěvačka Jitka Zelenková s kapelou. Pozvat nás přijdou Irena Vítovcová, zakladatelka sdružení, které už 16 let pomáhá lidem s autismem a jejich blízkým. No a spolu s ní bude ve studiu také speciální pedagožka Nikol Valentová. Tak poslouchejte po 10. hodině. No a vstupenky na koncert Jitky Zelenkové zkuste vyhrát už v dobrém ránu v příští hodině.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
4: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
3: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: V regionu je zataženo, ve východní polovině kraje místy občasný slabý déšť, teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia. Co nás čeká přes den, řekneme za chvilku.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti, to je to, co nás dneska přes den čeká. Podrobnosti přinášíme v 6 hodin a 17 minut. Počasí. Zpočátku bude skoro zataženo, ojediněle se ještě objeví doznívající slabé přehánky, především na horách. Srážky budou během dopoledne od západu postupně dále ustávat a během odpoledne začne docházet i k částečnému protrhávání oblačnosti. K večeru místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty je mezi 19 a 22, na horách do 18 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 6:21. Plzeňští fotbalisté pokračují v ligovém trápení. Na svém hřišti tentokrát podlehli Olomouci 2-3, když opět kupili chyby v defenzivě a nedokázali si vytvářet gólové šance. Zápas rozhodl po změně stran útočník Sigmy Václav Sejk. Klíčová situace přišla v nastavení prvního poločasu. Domácí Lukáš Červ totiž z pokutového kopu nedokázal vyrovnat na 2-2, když přestřelil bránu Hanáků.
1: Samozřejmě je to důležitý. Trošku vás to i nakopne, když soupeř nepromění. Bylo to vlastně na konci prvního poločasu, jestli se nepletu, pak byl po chvilce hned konec, takže do kabin dostat gól by nebylo určitě příjemný. A v kabině jsme si o poločase něco řekli. Myslím si, že jsme do toho dobře vstoupili v druhém poločase a pak jsme to dohráli.
2: Těšilo olomouckého Davida Tkáče, který předtím zařídil Sigmě vedení 2-1. V nastaveném čase ale po kontaktu Galiho s Doskym v pokutovém území nařídil sudí Jakub Vulkan pokutový kop. K údivu trenéra Radoslava Kováče je zahrával Lukáš Červ.
3: My neurčujeme hráče na penaltu. Samozřejmě byl jsem překvapený, že to bere Čery, ale jako určitě bych nezařval nekopy. Když si ten hráč věří, tak je samozřejmě to jeho zodpovědnost. Bohužel neproměnil.
2: Okomentoval spackanou penaltu Lukáše Červa kouč Viktorie Radoslav Kováč. Ten spíše čekal, že pokutový kop bude zahrávat Tomáš Ladra.
3: Určitě jsem, když to řeknu, čekal Ladrise, protože Ladris jako je exekutor výborný, jak standardek, tak vlastně penál. A musím si aj s klukama jako sednout a zeptat se, proč se tohle dělo. Ale nicméně, když si na to věřil Čery, bohužel nedal, takže v tomhle jako není co na to říct, no. To stane se.
2: Povzdechl si Radoslav Kováč. Sigmu nepřesné zakončení Lukáše Červa ze značky pokutového kopu posílilo a ve druhé půli si vítězství ve Štruncových sadech pohlídala.
4: Tak je to jeden z důležitých momentů. Bohužel pro Plzeň je zahodila, tím pádem jsme pořád vedli a pak nám pomohl ten třetí gól určitě. Takže to nám hodně pomohlo. Nicméně fakt musím říct, že jsme museli v té defenzivě dneska být velice přesní, poctiví a odbránit to, protože Plzeň už pak hrála velice jednoduše nahoru a tlačila tam spoustu centrů, ale to jsme všechno obránili.
2: Chválil práci olomoucké defenzivy trenér Sigmy Pavel Hapal. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Přibývá zájemců o doučování kvůli známkám i přípravě na přijímačky. Vyplývá to ze zjištění Českého rozhlasu. Nejvíce se rodiče a studenti zajímají o kurzy angličtiny, českého jazyka a matematiky. Více ve zprávách za půl hodiny. První plzeňský obvod zahajuje třetí seč travnatých ploch. Vzhledem k letošnímu suchu začíná oproti minulým rokům později. Celková rozloha udržovaných travnatých ploch se pohybuje kolem 1 000 000 m2. Ze seče budou vynechané pozemky, které jsou aktuálně pronajaté, například kvůli stavební činnosti nebo jiným záborům. Rokycany se letos opět připojí k celorepublikové noci literatury. Čtenáře čeká literární večer, během kterého se evropská literatura představí na neobvyklých místech města. Noc literatury je tradiční evropskou literární akcí. Cílem je představit současnou evropskou literaturu široké veřejnosti přístupnou a netradiční formou. Noc literatury v Rokycanech se uskuteční ve středu 16. září. Program začne v 18 hodin v městské knihovně. Sedm klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uložené korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla a jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty. Plzeňští fotbalisté podlehli v lize Olomouci 2-3 a nezvládli tak dotáhnout k plnému bodovému zisku už čtvrté z pěti domácích utkání v sezóně. Hokejisté Plzně deklasovali v lize mistrů Bordeaux 10-4 a po čtvrté výhře mají jistý postup do play-off. Španělský cyklista Mas slaví titul na domácí Vueltě. Triumfoval s více než 2minutovým náskokem. Jan Hirt obsadil celkové 15. místo. A dnešní počasí bude zataženo nebo skoro zataženo, místy doznívající déšť. Postupně budou srážky i oblačnost ustávat a nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici třetí třídy na trase Borovno-Lučiště na jižním Plzeňsku počítejte s uzavírkou, objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Meky Žbírka, Hana Zagorová, Bee Gees i Buty zajistí náš nejbližší hudební program. No a za chviličku vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: si užívejte rýmy mužského rodu a rýmy ženského rodu, ať se vám vyhýbají. Hezké ráno vám přejeme v 6 hodin a 39 minut. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. No a jeho dnešním hostem bude úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek. A tady je malá ochutnávka.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil. A když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: Já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten náklaďák. A to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci do toho nemocničního pokoje. Tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci.
0: Pořád Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: No a za chvilku už pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Ještě předtím předpověď počasí 6.41.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: U nás je právě teď 6:45 a to absolutně přesně. Přejeme vám hezké ráno.
1: Počasí.
0: Dneska bude zpočátku skoro zataženo, ojediněle se ještě objeví doznívající slabé přehánky, především na horách. Srážky budou během dopoledne od západu postupně dále ustávat a během odpoledne začne docházet i k částečnému protrhávání oblačnosti. K večeru místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 18 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Po prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talk show můžete těšit ve Zbirohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbiroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ani dneska odpoledne po 16. hodině si nenechte ujít naši humoriádu. Dneska bude nabízet scénky a ukázky z pořadu diskžokej, moderátor, scénárista, producent, spisovatel, výtvarník a také organizátor kulturních a sportovních akcí Petr Salava. Společně s Pavlem Kučerou vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Tak poslouchejte po 16. odpoledne. No a teď už si s námi osvěžte pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečný. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dneska se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhého kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: I zítra se budeme věnovat jízdě na kruhovém objezdu, tentokrát výjezdu z levého pruhu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Plzeň poskytne dalších 10 mikrograntů. Finanční podporu dostanou organizátoři koncertů nebo komunitních aktivit. Do Karlovarského kraje přijede tento týden prezident Petr Pavel. Bude skoro zataženo, doznívající slabé přehánky, srážky budou postupně ustávat, oblačnost se protrhá a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Roste zájem o doučování, ať už kvůli prospěchu nebo k přijímacím zkouškám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
4: Ale není to tak, jako že by se mohl přihlásit kdokoliv do toho programu, ale je to na vlastně doporučení právě třeba ospodu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip na někoho, že vědí, že ze sociálně slabé rodiny, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
3: Pomoc s doučováním nabízí třeba i Člověk v tísni, drop-in, nadace Terezy Maxové a další. Kapacity ale bývají často naplněné a je třeba se o pomoc přihlásit včas. Plzeň rozdělí 216 tisíc korun v rámci takzvaných mikrograntů. Dotace dostanou organizátoři koncertů, festivalů, výstav, divadel nebo komunitních aktivit. Podle mluvčí magistrátu Evy Barborkové mikrogranty dostávají projekty, které nemusí mít velký rozpočet, ale přinášejí zajímavé kulturní aktivity pro obyvatele města.
5: Mezi podpořené projekty patří například Porta Západočeská, víkend otevřených ateliérů, projekt Kapky medu pro meditační zahradu 2026. Je to i čtvrtý ročník soutěže Zlatá opona, hudební ceny Žebřík a další.
3: Fakultní nemocnice Plzeň pokračuje v preventivní kampani Nestrať úsměv, kterou připravuje stomatologická klinika. Druhý ročník se uskuteční 21. až 25. září a veřejnost už se může registrovat. Kampaň upozorňuje na prevenci a časný záchyt rakoviny dutiny ústní, která zpočátku často nebolí. Cílem je zvýšit povědomí o varovných příznacích a významu pravidelných preventivních prohlídek u zubního lékaře. Podrobnosti jsou na webu Fakultní nemocnice Plzeň. Na návštěvu do Karlovarského kraje přijede tento týden prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Ve středu zamíří na Ryžovnu, kde se setká se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Další program ho čeká ve čtvrtek, říká mluvčí prezidenta Filip Platoš.
6: Součástí programu je také návštěva porcelánky Thun 1794 nebo státního hradu a zámku Bečov. Prezident rovněž vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv České republiky.
3: Naposledy byl prezident Petr Pavel na návštěvě Karlovarského kraje loni v listopadu.
0: Sport.
3: Fotbalisté Plzně prohráli v lize s Olomoucí 2-3 a z posledních 4 duelů tak mají na kontě jedinou výhru. Klíčový moment přišel v nastavení prvního poločasu, kdy mohl domácí Lukáš Červ z penalty vyrovnat na 2-2. Bránu Sigmy ale překopl. Trenér Viktorie Radoslav Kováč byl překvapený, že pokutový kop nezahrával Tomáš Ladra.
7: Samozřejmě byl jsem překvapený, že to bere Čery, ale jako určitě by nezařval nekopy. Jestli ten hráč věří, tak je samozřejmě to jeho zodpovědnost. Bohužel neproměnil, ale určitě jsem, když to řeknu, čekal Ladrise, protože Ladrise jako je exekutor výborný, jak standardek, tak vlastně penál. A musím si aj s klukama jako sednout a zeptat se, proč se tohle dělo. Ale nicméně, když si na to věřil Čery, bohužel nedal, takže v tomhle jako není co na to říct, no. To stane se.
3: Hokejisté Plzně jsou po 4 výhrách průběžně nejlepším týmem Ligy mistrů. Naposledy porazili Bordeaux ve Francii 10-4.
1: Počasí.
3: Zpočátku bude skoro zataženo, ojediněle se objeví doznívající slabé přehánky. Srážky budou dopoledne od západu postupně ustávat, odpoledne začne docházet i k částečnému protrhávání oblačnosti a k večeru bude místy až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý západní až severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Berouna bouralo nákladní auto s osobním, pravý jízdní pruh je neprůjezdný. A na D5 se pozor také na nehodu ve směru na Rozvadov u Vráže. Tam se tvoří kolony a objízdná trasa vede přes Loděnici. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Hezké ráno, zastupitelé Plzeňského kraje dneska budou rozhodovat o dotaci pro 3 nové bezobslužné prodejny v regionu. Jedna funguje například v Jarově na jižním Plzeňsku.
9: Po naší otvírací době s obsluhou si můžou přijít lidi nakoupit buď na naší zákaznickou kartičku, anebo na aplikaci, vyberou si zboží, zaplatí u samoobslužní pokladny a zase odchází. 24/7 se využívá hlavně o víkendech a v letních měsících je provoz silnější.
8: Jak se provoz osvědčil, to uslyšíte v reportáži za několik okamžiků. Přejeme hezké pondělí.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

je tráva zelená? Za chvilku se zeptáme dětí v rubrice Ahoj rádio. Proč je tráva zelená? Na zem spadl kousek nebe, zbarvil trávu na modro, tak to ale prosím tebe nezůstalo na dobro. Slunce se pak připojilo, přidalo svou krásnou žluť. Jestli to tak vážně bylo, tak to nevím. Bůh jen suď.

0: Proč je tráva zelená?
1: Protože na ní prší.
2: Protože je teplo.
3: Že na ní svítí slunce.
4: Že se zmíčá déšť a slunce a bude duha.
5: Že roste.
6: Že byla zasazena.
7: Protože

0: Pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň nechá zpívat i Luci Bílou, ale až za chviličku.
1: Počasí.
0: Přednost má meteoroložka Marta Suchá, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Hezký den, tak v regionu je převážně skoro zataženo, na některých místech na severozápadě až oblačno, s teplotami mezi 12 a 14 stupni Celsia.
0: Deštník přes den budeme potřebovat?
2: Jen výjimečně, vypadá to, že se bez něj dneska spíš obejdeme. Po přechodu frontálního systému se začne už projevovat vliv tlakové výše, která bude postupovat ze západní do střední Evropy. Oblačnost bude během dne protrhaná, bude převažovat oblačno. Dopoledne se může tedy ještě objevit výjimečně slabá přehánka, zejména na horách, ale jinak budeme bez srážek. K večeru pak bude ubývat oblačnost až na polojasno. Nejvyšší denní teploty budou dnes mezi 19 a 22 stupni. Na horách se budou pohybovat od 14 do 17 stupňů Celsia a vítr povane pouze slabý, většinou od západu až severozápadu, rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: A o úterku si povíme v příští hodině. Těšíme se na slyšenou.
2: Také se budu těšit na slyšenou. Hezký den.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin a 21 minut, pojďte, necháme to tak. V Plzeňském kraji by mohly vzniknout další 3 bezobslužné prodejny. O dotacích na jejich zřízení dneska budou jednat krajští zastupitelé. Tyto obchody lidé můžou navštívit nepřetržitě 7 dní v týdnu a nakoupit si tam, co potřebují. Prodavač tam buď není vůbec, nebo jen v určitý čas. Podobné prodejny fungují už například v Srní, v Hartmanicích, nebo taky v Jarově na Jižním Plzeňsku.
1: Tak, mám tu obědný koláč, dvě veky a ještě krajený sýr.
2: Do obchůdku právě přišla paní Lenka.
1: Využívám 24/7. Když to obsluha není, tak je to úplně ideální.
2: Obchůdek v Jarově skoro 2 roky provozuje Tomáš Valenta.
3: Po naší otvírací době s obsluhou si můžou přijít lidi nakoupit buď na naší zákaznickou kartičku, anebo na aplikaci. Vyberou si zboží, zaplatí u samoobslužní pokladny a zase odchází. 24/7 se využívá hlavně o víkendech a v letních měsících je provoz silnější.
2: Jaké máte zabezpečení?
3: Zabezpečení je velmi dobrý. Celý krám je monitorovaný kamerovým systémem. Kamery jsou s velkým rozlišením, takže není problém rozeznat jakoby lidi. A my víme, kdo do prodejny vstoupil, protože každý se identifikuje u dveří a už se nám staly i krádeže.
2: A jak to potom řešíte?
3: Než to hlásíme na policii, tak se snažíme se zákazníkem domluvit předem. Pokud uhradí, dál neřešíme. A pokud neuhradí, tak má blokovaný vstup a je to předem na policii.
2: Jak to vidíte do budoucna?
3: Pokud by nás nějaká obec oslovila a bude nějaká vzájemná dohoda, asi bychom se dalšímu rozšíření prodeje nebránili, ale pouze v režimu 24/7.
2: Samoobslužných nebo hybridních obchodů provozuje i západočeské konzumní družstvo Sušice, kde předsedu dělá Roman Bruzl.
4: Největší smysl dává tyto prodejny dělat v rekreačních oblastech, kde je obrovský rozdíl mezi sezónní a mimosezónní poptávkou. A potom je to vesnický prostor, kde vlastně 80 až 85% všech nákladů na té malé vesnické prodejně jsou mzdy a energie. A s tím prostě nic neuděláte. A ta automatika prostě pracuje. Takže prodej na těch obcích potom se dají udržet.
2: Pokud dnes krajští zastupitelé schválí dotaci přes 1 milion korun pro západočeské konzumní družstvo Sušice, vzniknou příští rok další 3 hybridní prodejny v obci Draženov, Miřkov a Černíkov. Z Plzeňského kraje Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: minuty půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj vyšle do Číny 80 studentů svých středních škol, učilišť a gymnázií. První dvě skupiny odlétají dnes a další dvě v neděli. V Šanghaji se 22. až 27. září zúčastní světové soutěže odborných dovedností World Skills. Kraj navazuje na loňský výjezd stejného počtu středoškoláků do Osaky v Japonsku na světovou výstavu Expo. Studenty vybírají sami školy a region je bude vysílat do světa na zkušenou každý rok. V rozpočtu na to vyčleňuje 8 až 10 milionů korun do roku 2029. Na radnici 4. plzeňského obvodu se zítra v 17 hodin uskuteční veřejné projednání studie Park svatého Jiří. Místo je cenné nejen z přírodního hlediska, ale také z kulturního a historického. Mělo by získat koncepci, jak ho vhodně využít a zároveň chránit jeho přírodní charakter. Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil lidem nechat se nově očkovat proti některým nemocem i v lékárnách. Novela o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdříve museli absolvovat povinný kurz. Dnes okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem. Potrvá více než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. Pokud počasí dovolí, Venuši na denní obloze uvidíme i pouhým okem. Fotbalisté Plzně prohráli v lize s Olomoucí 2-3 a z posledních čtyř duelů tak mají na kontě jedinou výhru. A hokejisté Plzně jsou po čtyřech výhrách průběžně nejlepším týmem Ligy mistrů. Naposledy porazili Bordeaux ve Francii 10-4. A dnešní počasí bude skoro zataženo, ojedinělé doznívající slabé přehánky. Dopoledne budou srážky postupně ustávat, odpoledne se oblačnost částečně protrhá a nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici třetí třídy na trase Merklín Soběkury na jižním Plzeňsku platí uzavírka, opravuje se povrch vozovky až do konce září. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Školní hřiště v Kožlanech je po rekonstrukci, Rokycany mají dvě nová dětská hřiště a Marek Ztracený do budoucna chystá koncert v rodné Železné Rudě. Více povíme za chviličku v rubrice O čem se píše. 3 minuty po půl osmé.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: době, kdy má 7. hodina plnou náruč 40. minuty, vám přejeme hezké ráno. Za chvilku necháme zpívat i Michaela Jacksona a také Martina Maxu.
1: O čem se píše?
0: Školákům v Kožlanech začalo sloužit čerstvě opravené školní hřiště. Kožlanská základní škola je bude využívat při výuce, sportovních aktivitách i školních akcích. Nově je hřiště uspůsobeno také pro atletické disciplíny, jako jsou běh, sprint nebo skok do dálky. Přibyly i venkovní posilovací stroje, informuje o tom kožlanský zpravodaj. Dvě nová dětská hřiště vznikla v Husových sadech v Rokycanech, jedno u koupaliště a druhé v blízkosti letiště. Náklady dosáhly 5 milionů korun. Revitalizace Husových sadů a kalvárie probíhala 3 roky. Loni město investovalo přes 5 milionů například do vstupních zídek, sportovní plochy, dětských a fitness prvků. Součástí úprav bylo také vybudování velké lávky pro pěší přes Rokly u Hřbitova. Lávka je dlouhá 22,5 metru, o tom se dočtete v rokycanských novinách. Velký rozhovor s železnoruckým rodákem, zpěvákem Markem Ztraceným přináší železnorucký zpravodaj. Točí se kolem úspěšného srpnového koncertu na Letenské pláni pro 70 tisíc lidí a plánovaného koncertu na železnorucké louce pro místní obyvatele. Dozvíte se taky, že mezi vystavenými cenami u Ztracených lehává králík Kulíšek a jedna z nich ve tvaru skleněné koule jim málem zapálila dům.

0: pondělí 14. září, na hodinách máme 7 hodin a 640 minut.
1: Počasí.
0: Teď z počátku dne bude ještě skoro zataženo, ojediněle se ještě objeví doznívající slabé přehánky, především na horách. Srážky budou během dopoledne od západu postupně dále ustávat a během odpoledne začne docházet i k částečnému protrhávání oblačnosti. K večeru místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 19 a 22, na horách do 18 stupňů Celsia. Slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho

30. září se koná benefiční koncert Pro Procit. Zváni jste do Velké synagogy v Plzni, hlavním hostem večera bude zpěvačka Jitka Zelenková s kapelou. Pozvat nás přijdou Irena Vítovcová, zakladatelka sdružení, které už 16 let pomáhá lidem s autismem a jejich blízkým. No a spolu s ní bude ve studiu také speciální pedagožka Nicole Valentová. Rozhovor si poslechněte po 10. hodině už dneska v našem rozhlasovém vysílání. A vstupenky na koncert Jitky Zelenkové ty zkuste právě teď vyhrát. Začíná soutěž na čísle 221 554 222. Každopádně před soutěžní otázkou ještě chvilku poslouchejte.

0: A to by stačilo. Který Karel naspíval s Jitkou Zelenkovou českou verzi této písničky Ginny Come Lately? Zich, Got nebo Černoch? Ozvěte se nám na čísle 221 554 222. Jak se koukám, nemusím vás dlouho vyzývat. Koho tam máme? Hezké ráno.
1: Dobrý den, tady Jana z Plzně.
0: Tak Jano, povídejte.
1: Já budu typovat Karel Černoch.
0: Karel Černoch. Paní Jaro, typujete špatně, je mi moc líto.
1: Nevadí, děkuji.
0: Budu se těšit někdy příště.
1: Nashledanou.
0: My také děkujeme, nashledanou. Linka do studia 221 554 222. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marcela.
0: Paní Marcela, vy jste zněla, jako když jste zaskočena sama sebou v éteru, je to tak?
2: Ano, ano, to máte pravdu teda.
0: Dovolala jste se, ještě mi pověste, odkud?
2: Z Plzně.
0: Z Plzně, takže to případně na koncert ve Velké synagoze nebudete mít daleko. Jakou odpověď pro mě máte?
2: No, já zkusím toho Gota.
0: Toho Gota? No, poslouchejte. Taková

0: Byl to kot nebo to nebyl kot?
1: Já nevím. Já jsem teď vstala a úplně jsem poprvně zavolala.
0: Já bych vám k tomu vstávání tak strašně rád dal dvě volné vstupenky na koncert Jitky Zelenkové, ale on to nebyl God, on to byl Karel Zichno.
1: No,
0: tak hezké pondělí.
1: Tak to zkus příště stanu dřív.
0: Budeme se těšit, přejeme hezké pondělí. Naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Letošní sklizeň jablek bude kvůli jarním mrazům i letnímu suchu o desítky procent nižší. Prátku na Rokycansku zavádějí do zkušebního provozu městský sdílený elektromobil. Sedm klíčníků dnes ze svatovítské katedrály vyzvedne české korunovační klenoty. Čekejte skoro zataženo, doznívající slabé přehánky, srážky budou postupně ustávat, oblačnost se protrhá a teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů, pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
2: První plzeňský obvod zahajuje třetí seč travnatých ploch. Vzhledem k letošnímu suchu začíná oproti minulým letem později. Celková rozloha udržovaných travnatých ploch se pohybuje kolem 1 000 000 m2. Pokračuje mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
5: Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které letošní léto provázely, jsme zahájení třetí seče posunuli o několik týdnů. Teď už je vhodná doba, aby se sekačky znovu vydaly do terénu. Sekání bude probíhat v pracovních dnech, během sobot i svátků. Harmonogram se však může v závislosti na počasí měnit.
2: Ze seče budou vynechané pozemky, které jsou aktuálně pronajaté, například kvůli stavební činnosti nebo jiným záborům. Rokycanskou třídu v Plzni v závěru týdne překlene nová železná lávka. Její instalace začne v noci z pátku na sobotu. Podle informací vedení města umístění lávky nad vozovku částečně omezí dopravu na Rokycanské ulici, která bude průjezdná vždy jen jednou částí. Železnou bezbariérovou lávku nasadí jeřáb na nové betonové pilíře. Lávka pro pěší a cyklisty nahradí dřívější podchod pod Rokycanskou ulicí, který nechalo město zasypat. Sedm klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uložené korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla a jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty.
6: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
7: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
6: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech.
7: Z první čtyři dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
8: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
7: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
2: Plzeňští fotbalisté podlehli v lize Olomouci 2-3 a nezvládli tak dotáhnout k plnému bodovému zisku už čtvrté z pěti domácích utkání v sezóně. Hokejisté Plzně deklasovali v lize mistrů Bordeaux 10-4 a po čtvrté výhře mají jistý postup do play-off. Marie Horáčková, rodačka z Plzně, je první českou lukostřelkyní, která ovládla finále světového poháru pro 8 nejlepších žen sezony. Meckickém Saltyu triumfovala po vítězství nad Němkou Bauerovou.
3: Počasí.
2: Počátku bude skoro zataženo, ojediněle se objeví doznívající slabé přehánky. Srážky budou dopoledne postupně ustávat, odpoledne se částečně protrhá oblačnost a k večeru čekejte místy polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách maximálně 18. Povane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 2/191 u obce Bolešiny na Klatovsku dejte pozor na dopravní nehodu a projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Štěpánce Zíkové slovo zase brzy vrátíme, už v 8:30 to bude s dalšími krátkými zprávami a co do té doby, třeba dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. To vám představí nejrychleji rostoucí dřevinu. Už za chvilku s Martinem Písaříkem.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a 18 minut. Plzeň bude vzpomínat na Portu a zároveň oslaví 100. výročí zoologické zahrady.
1: Pro plzeňskou zoo znamenala Porta v 80. letech asi desetiletí vlastně sousedství a partnerství.
0: Podrobnosti o nadcházejících akcích uslyšíte za chvilku.
2: Počasí.
0: V regionu dneska bude zpočátku zataženo, ojediněle se ještě objeví doznívající slabé přehánky, především na horách. Srážky budou během dopoledne od západu postupně dále ustávat a během odpoledne začne docházet i k částečnému protrhávání oblačnosti. K večeru místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 18 stupňů Celsia, slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: V sobotu 19. září se v amfiteátru v Plzni na Lochotíně uskuteční akce s názvem Plzeň vzpomíná na portu. Tato unikátní akce je připomínkou 60. výročí zrození legendárního festivalu.
2: Zúčastní se jej 8 předních interpretů, z nichž většina pamatuje portu a její legendární období v Plzni na výstavišti a v amfiteátru.
3: Říká mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba, z těch vystupujících zmíním například Roberta Křesťana a druhou trávu, dále to budou Nezmaři a také Ivo Jahelka. Porta patřila v amfiteátru Lochotín po dobu několika let k výrazným akcím.
2: Pro plzeňskou zoo znamenala porta v 80. letech asi desetiletí vlastně sousedství a partnerství. Od roku 1983 probíhalo finále porty Dvora na závěrečný koncert na amfiteátru, kam se přesunuli diváci i vítězové a interpreti z plzeňského výstaviště. Takže samozřejmě návštěvníci zoo chodili na portu a návštěvníci porty chodili do plzeňské zoologické zahrady.
3: Akce Plzeň vzpomíná na portu začne v sobotu 19. září v amfiteátru Lochotín od 13 hodin. V sobotu bude zároveň plzeňská zoo slavit 100 let, takže i její areál bude přístupný. Ale ty největší oslavy se uskuteční v neděli.
2: Kdy je dopoledne připraven program v areálu, mimořádná komentovaná krmení a setkání se zvířaty a rovněž od 13 hodin velký program na lochotínském amfiteátru, kde budou různá hudební vystoupení, bubenická show, taneční vystoupení, vzpomínky pamětníků, křtiny knihy ke 100 letům plzeňské zoo a různý doprovodný a odpočinkový program po celý zbytek dne.
3: Seznamuje s oslavami mluvčí zoo Martin Vobruba. Do nedělních oslav můžete nahlédnout i s námi. Krátce po 14. hodině budeme vysílat přímo z plzeňské zoo živě. Anděla Blašková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Лозань.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Budou spolu jednat o zahraniční politice a také o účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Prezident se na něj za týden chystá jako šéf české delegace. Na valném shromáždění má být i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Základní škola ve Zbuchu na severním Plzeňsku se rozroste o přístavbu. Škola už získala stavební povolení. Současná kapacita pro zhruba 300 žáků ze Zbuchu i spádové obce Uherce už delší dobu nestačí. Přístavbě s bezbariérovým výtahem vznikne celkem 6 nových tříd. Do konce září mohou obyvatelé Plzně Doubravky vybírat projekty v rámci participativního rozpočtu. Úřad městského obvodu je zveřejnil na svém webu. Celkem lidé letos poslali rekordních 160 podnětů, jak zkrášlit městskou část, a do finále postoupilo 15 z nich. Na realizaci má obvod připravené 2 miliony korun. Zájemci mohou hlasovat přes internet nebo odevzdat hlasovací lístek v recepci radnice Plzeň Doubravka. Fotbalisté Plzně prohráli v lize s Olomoucí 2-3 a hokejisté Plzně deklasovali v lize mistrů Bordeaux 10-4. Lukostřelkyně Maria Horáčková, rodačka z Plzně, vyhrála finálový závod světového poháru v meckickém Saltillo. Playoff porazila dvě domácí soupeřky a ve finále Němku Bauerovou. A basketbalistky Spojených států amerických ovládly po páté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazili Francii 97-79 a na jubilejním 20. světovém šampionátu získali 12. titul. A dnešní počasí zpočátku bude skoro zataženo, ojediněle doznívající slabé přehánky. Postupně budou srážky i oblačnost ubývat a večer může být místy i polojasno a nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 191 na trase Ostřetice Újezdec na Klatovsku havarovalo osobní auto. Na místo jeli záchranáři, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Rodičů, kteří chtějí mít ze svého dítěte filmovou hvězdu, určitě není málo, ale když má pak takové dítko předvést režisérovi svůj talent, může to dopadnout všelijak. Jeden humorný příklad za chvilku připojí Zdeněk Zelenka.
4: Nosím černý brýle

0: Zazářit na filmovém plátně. Kdo by to svému dítěti nechtěl dopřát? Režisér Zdeněk Zelenka už od dob minulého režimu mnohokrát zažil situaci, kdy mu rodiče představili svého jedinečného potomka. Před lety nám k tomu řekl.
1: To vám můžu říct, že je denně na pořadu dne. A nejlepší bylo, když jsem chodil do těch škol, tak vždycky přišla paní ředitelka nebo paní učitelka, říká, tenhle Pepíček, to je moc šikovnej kluk, jo. On má tatínka, on je tajemníkem na KSČ, prosím vás, jo. A já jsem jednou schválně toho kloučka vzal a říkám, no tak řekni mi třeba nějakou básničku, to já hnedka poznám. A tenhle ten klučina, ten syn toho tajemníka KSČ se postavil a říká básničku. Já si ji pamatuju dneška, když je to 25 let. Lenine, Lenine, ty jenž ležíš v hrobě, uhni se, Lenine, a si lehnu k tobě.
2: Předpokládám, že byl přijat všemi deseti.
1: Kdyby měl talent, tak na Lenina neberu ohled, ale nesešlo se to. Talent ani Lenin.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Minutka a půl schází do 8:45.
1: Počasí.
0: A už se slyšíme s meteoroložkou Martou Suchou, tak jak to vypadá s počasím? Dobrý den.
2: Hezký den, na jeho východě kraje je až zataženo nebo skoro zataženo, jinde oblačnost protrhaná, místy až na polojasno a většinou naměříme 13 nebo 14 stupňů Celsia.
0: A bude se to zlepšovat?
2: Bude se to zlepšovat, počasí už dnes bude ovlivňovat laková výše, která postupuje ze západní do střední Evropy. Oblačnost bude během dne protrhaná, bude oblačno, přechodně až polojasno a večer bude oblačnost ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách naměříme maxima od 14 do 17 stupňů. Vítr povane slabý, západní až severozápadní rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: A už mě zajímá, pod vlivem koho čeho budeme zítra?
2: Tak pod vlivem stejné výše, ta postoupí na střední Evropu, v noci bude oblačnost zmenšená, lokálně se budou tvořit ale mlhy nebo nízká oblačnost, po jejich rozpuštění bude zítra během dne slunečno, skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích při zmenšené oblačnosti tam mohou být minima

můžete těšit ve Sbirou. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Sbiroch v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na okraji obce Kamík u Švihova na Klatovsku stojí Kamícká skála? Je možné vystoupat až na její vrchol, a to po kovových schodech do nadmořské výšky 480 metrů. Kovové schody tady nebyly vždycky. Původně byly dřevěné, ale stoupání po nich už nebylo bezpečné. Nahoře najdete velký dřevěný kříž a čeká vás krásný výhled do kraje.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zastupitelé Plzeňského kraje dnes budou schvalovat dotaci 100 milionů korun na opravu jezuitského semináře v Klatovech nebo dotace pro venkovské obchůdky. V poledních hodinách se na obloze odehraje zákryt Venuše měsícem. Čekejte skoro zataženo, doznívající slabé přehánky, srážky budou postupně ustávat, oblačnost se protrhá, teploty do 22 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpán Kazíková. Plzně začíná v těchto chvílích jednání krajských zastupitelů. Budou například schvalovat dotace pro venkovské obchůdky nebo dotaci 100 milionů korun pro město Klatovy na rekonstrukci jezuitského semináře. Zastupitelé budou také hlasovat například o vyhlášení veřejné zakázky na stavbu lůžkového pavilonu s laboratořemi a urgentním příjmem v klatovské nemocnici. Na programu je i dohoda o vzájemných vztazích mezi Plzeňským krajem a oblastí v Portugalsku. V Hrádku na Rokycansku spouští půlroční zkušební provoz sdíleného elektromobilu. Službu mohou využívat zaměstnanci města i veřejnost. Vedení Hrádku se inspirovalo u dalších měst a obcí v Plzeňském kraji, kde už sdílený obecní elektromobil funguje. Pokračuje Patrik Bureš z dodavatelské firmy.
2: Město přitom pouze poskytne parkovací místo a zajistí dobíjecí stanici. Jeden elektromobil tak může přes den sloužit městu a ve volném čase ho využívají místní obyvatelé, takže je efektivně využitý a nemusí zbytečně stát. Velmi pozitivní ohlasy máme například z města Touškova, z Holíšova a nově také z Vochova nebo Štěnovic.
1: Lidé by se v budoucnu mohli nechat na vybraná onemocnění očkovat také v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou má dnes projednat vláda. Možnost by se týkala jen dospělých a očkování by zůstalo dobrovolné. Vakcíny by mohly aplikovat jen farmaceuti, kteří by předtím prošli odbornou přípravou. Dnes okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem. Potrvá více než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm, pokud počasí dovolí. Venuši na denní obloze uvidíme i pouhým okem.
3: Bude to na jihovýchodě, dochází k tomu zákrytu, bude to kolem 11:30 a potom k tomu výstupu, to bude zase po 12:30.
4: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Přesné časy se na českém území mohou lišit v minutách. Venuše je podle něj běžně viditelná i přes den.
3: Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle měsíce, tak ji uvidíme.
4: Celý úkaz je možné pozorovat i dalekohledem. Odborníci radí postavit se do stínu, abychom se omylem nepodívali do slunce. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
1: Plzeňští fotbalisté podlehli v lize Olomouci 2-3 a nezvládli tak dotáhnout k plnému bodovému zisku už čtvrté z pěti domácích utkání v sezóně a hokejisté Plzně deklasovali v lize mistrů Bordeaux 10-4. Počasí. Čekejte skoro zataženo, ojediněle se objeví doznívající slabé přehánky. Srážky budou dopoledne postupně ustávat, odpoledne se částečně protrhá oblačnost a k večeru bude místy až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, povane slabý západní až severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 191 na trase Ostřetice Újezdec na Klatovsku havarovalo osobní auto. Nehoda se vyšetřuje, jeďte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je pondělí 14. září, začali jsme 38. týden roku 2026. Všechno nejlepší Radkám k jejich dnešnímu svátku. V plzeňských zajímavostech před 11:30 vám představíme 20. základní školu v Brojově ulici v Plzni, která slaví 70 let od svého otevření. Zastavíme se tam už za chviličku po písničkách Janka Ledeckého a Marcely Holanové. Příjemný poslech.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: září roku 1956 byla v Plzni v Brojově ulici otevřena nově postavená základní škola. Tehdy do ní začalo chodit 800 žáků. Letos tedy, pokud správně počítáte, Brojovka slaví kulatiny.
1: Venku se nám podařilo k výročí vysadit hrušeň, která bude připomínat 70 let fungování této školy.
2: A o těch si více povíme v ředitelně.
1: V roce 2026 nám nastoupilo 610 žáků. V průběhu té doby školy pochopitelně byly období, kdy těch žáků bylo mnohem více. Pamětníci vzpomínají na to, že se do školy chodilo dokonce na směny, měli ranní a odpolední směnu. Potom vzpomínají na to, že když se škola mládežníků, dneska Brojovka, zaplnila a postavila se 21. základní škola, tak přestože třeba bydleli v jednom domě a měli tam kamarády, byli rozděleni na docházku do školy tehdejší mládežníků a na 21. základní školu Slovanská alej. A pak se jim dokonce stalo, že byli znovu rozděleni, když se dostavila základní škola Chválenická.
2: Zpátky k tomuto školnímu roku. Kolik prvňáčků k vám do školy přišlo a kolik deváťáků bude odcházet?
1: Prvňáčků máme 46, ale stavy se pořád ještě doplňují. A deváťáků máme 85 ve třech třídách.
2: Pochvaluje se počty žáků a tudíž i zájem o 20. základní školu Brojovku její ředitel Zdeněk Kraidl. Čím si 20. rodiče a potažmo tedy i žáky získává?
1: Předpokládám, že je to vhodnou velikostí té školy, je to takové rodinnější prostředí, i když možná, že na malotřídkách by to viděli trošičku jinak, ale všichni se tady známe. Je to klidná městská část a výhodou je určitě i velký sportovní areál.
2: V dnešní době se právě klade hodně důraz na pohyb a také na psychickou pohodu dětí, takže vy oboje nabízíte tady ve škole.
1: Určitě snažíme se podporovat moderní mluvou well-being. Udělali jsme pro děti ve vestibulu odpočinkový koutek, podporujeme i pohybové aktivity a jsme rádi, když děti mohou o velkých přestávkách chodit ven, trošičku se nadýchat čerstvého vzduchu v areálu školy a odpoledne mají volný přístup, aby mohli sportovat.
2: A pokud jde o spektrum předmětů, které vyučujete?
1: Rádi podporujeme informatiku a jazyky.
2: Škola jistoty, jazyk, informatika, sport. To je 20. základní škola v Brojově ulici. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Do Brojovky se vrátíme v plzeňských zajímavostech před 11:30. Prohlédneme si vybavení, které tam žákům slouží už desítky let, ale i to nejmodernější, pořízené teprve nedávno.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: souhlasím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili vyprávění Jiřího Grossmana a zavede nás mezi trampy.
2: Na to jsme zasedli k ohni. Šerif vstal a zahájil trampské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálení třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám trampskou přezdívku Asbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trampů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou, poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám, ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radio vašeho kraje a Neil Diamond, přejeme krásné dopoledne. Měnící se klima může změnit i chuť českého piva. Sucho a horko totiž ohrožují chmel. Vědci ale mají recept, jak ho chránit. Víc se dozvíte za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. V rámci Mezinárodního festivalu divadlo je k vidění v plzeňském Moving Station od 19 hodin pohybové představení Karapax. Choreografka Tereza Lenerová v něm zkoumá nepohodlí a ztrátu flexibility. Knihovna města Plzně pořádá procházku po domovních znameních a erbech s Ladislavem Silovským. Zavede vás kolem náměstí do přilehlých ulic, kde si prohlédnete zajímavé domy a dozvíte se více o jejich historii. Sraz je u terasy divadla Josefa Kajetána Tyla v 16 hodin. Obvodní knihovna Skvrňany a M-klub zvou na Afokino, projekci cyklu populárně vědeckých filmů. Od 18 hodin můžete shlédnout dokument o pandě velké, narozené v přírodní rezervaci. Film se jmenuje Nespoutaná panda. Rokycanská knihovna zve na vernisáž výtvarných prací Naše město očima dětí. Začíná v 16 hodin. Pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky můžou vidět od 10 do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. No a i v pondělí má otevřeno hrad Loket. Prohlédnout si můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově Markrabství je pak vystavena originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv. A teď Jaromír Nohavica.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, máme 7 minut po 9:30. Vědci z Akademie věd pracují na zachování tradiční chuti českého piva. Zkoumají geny, které chmelu pomáhají odolávat suchu, vedru i chorobám. Právě ty mohou snižovat jeho výnos a měnit obsah hořkých a aromatických látek. Cílem je vyšlechtit odolnější odrůdy, které si přitom zachovají vlastnosti důležité pro chuť a aroma piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák, odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
3: My tady teď stojíme za vaším pracovištěm, visí tady z 3metrové výšky. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek, jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti, nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody, což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
4: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Může to ovlivnit to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
3: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
5: Místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Hudeček z Biofyzikálního ústavu.
5: To znamená, že na tom živném médiu roste jenom ta rostlina.
3: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium, vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
5: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
3: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
5: Přesně tak. Ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Rádio vašeho kraje a Pavel Bobek do 10. hodiny a tedy do aktuálních zpráv stihneme ještě kalendárium. Petr Jungmann připomene třeba prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a také první průmyslovou výstavu konanou na evropském území. Bylo to v roce 1791. Tak za chviličku podrobnosti, počkejte si na ně.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
3: Prezidente, osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
2: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, $250 000. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný...

0: Fanatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňský kraj vysílá do Číny na soutěž odborných dovedností 80 studentů a učňů. Sušici budou mít na 20 nových bytů. Začíná rekonstrukce zchátralého domu v Dlouhoveské ulici. Roste zájem o doučování dětí. Pomoci mohou i neziskové organizace. Čekejte postupně protrhávání oblačnosti, ustávání srážek a večer místy polojasno. Teploty do 22 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeňský kraj vyšle do Číny 80 studentů svých středních škol, učilišť a gymnázií. První dvě skupiny odlétají dnes a další dvě v neděli. V Šanghaji se 22. až 27. září zúčastní světové soutěže odborných dovedností World Skills. Kraj navazuje na loňský výjezd stejného počtu středoškoláků do Osaky v Japonsku na světovou výstavu Expo. Studenty vybírají sami školy a region je bude vysílat do světa na zkušenou každý rok. V rozpočtu na to vyčleňuje 8 až 10 milionů korun do roku 2029. V Sušici na Klatovsku začíná rekonstrukce zchátralého domu v Dlouhoveské ulici. Za více než 67 milionů korun tam vznikne zhruba 20 nových městských bytů. První práce začaly už v červnu odstraněním přístavků a kůlen ve dvoře. Teď se začíná pracovat v hlavním objektu, říká mluvčí sušické radnice Martina Špatná.
5: Během 20 měsíců v domě vznikne 19 nových bytů, z toho 6 bezbariérových. Samotná příprava projektu trvala přibližně 5 let, kdy objekt postupně opouštili poslední nájemníci. Zároveň probíhala jednání s památkovou péčí, která ovlivnila například rozsah zateplení objektu nebo podobu oken.
4: Česku roste zájem o školní doučování, potvrzují to Českým rozhlasem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Ta stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. Česko bude během týdne většinou oblačno nebo polojasno, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes ve středu a ve čtvrtek meteorologové očekávají déšť nebo přehánky. Teploty přes den budou stoupat nad 20 stupňů. Nejteplejší bude středa s maximy až 27 stupňů.
0: Sport.
4: Zemřel Luděk Mikloško, bývalému fotbalovému brankáři, bylo 64 let. Šéf sportovního úseku ligového Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. Mikloško nastupoval za ostravský tým i během hráčské kariéry. Přes 10 let působil také v anglické Premier League, ve které chytal za West Ham a Queen's Park Rangers.
0: Počasí.
4: Čekejte skoro zataženo, ojediněle se objeví doznívající slabé přehánky, srážky budou dopoledne postupně ustávat a odpoledne se částečně protrhá oblačnost. K večeru bude místy polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, povane slabý západní až severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Sušice na Klatovsku na silnici 2/169 ulice Pražská se frézují vozovky a platí tam dopravní omezení. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Naše nejnovější pondělní zprávy skončily 4 minuty po 10. Teď si zahrajeme Michala Davida a také Petra Nováka. A pak už vás čeká setkání s dnešními dopoledními hosty.
0: Dobré dopoledne a Iva Kovář.

0: špička. Posloucháte náš pondělní dopolední program, máme 10 minut po desáté. Ve studiu je dnes spolu se mnou paní Irena Vítovcová, zakladatelka sdružení Procit, které už 16 let pomáhá lidem s autismem a jejich blízkým. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a spolu s ní přišla také speciální pedagožka Nicole Valentová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak máme dneska 14. září, takže už můžeme klidně shrnout léto Procitu. Jaké jste měli léto, co jste dělali, co jste všechno zvládli?
1: Tak léto u nás bylo velice nabité, jelikož jsme pořádali jeden pobytový tábor. Tento tábor byl pořádán pro rodiny s dětmi. Potom jsme měli 3 příměstské tábory, přičemž jeden příměstský tábor jsme vytvořili úplně nově pro klienty našeho neziskového sektoru a byli ve věku tak 4. až 6. třídy. A na jednu stranu to pro nás bylo obohacující, velice zábavné, a bylo to plné zážitků, a na druhou stranu teda musím říct, že to bylo velmi náročné.
0: Vy ten pobytový tábor máte vždycky na stejném místě? Je to stejné místo nebo se různě posouváte po regionu?
3: Každý rok máme pobyt na jiném místě. Letos jsme byli v Konstantinových Lázních a příští rok se rodiny můžou těšit na Rohanov.
0: Řekněte mi, jak to přesně vypadá, tenhle ten pobyt. To je týden?
1: A je to od pondělí do pátku. Mm-hmm. A máme pevně danou strukturu, klienti i rodiny jsou s tou časovou strukturou seznámeni vždycky den dopředu a máme tam většinou jeden den, kdy je společný, jak pro rodiče, tak pro ty klienty, a jinak se snažíme, aby ty rodiče měli během tábora možnosti odpočinout, komunikovat společně, užít si čas bez těch dětí, a pro ty děti tvoříme pestrý program.
0: Takže to je tedy cílem toho týdenního pobytu, aby si rodiče odpočinuli, je to tak?
3: Cílem je hlavně to, že mnohdy je to pro rodiny jejich jediná dovolená a vlastně ty rodiče tam pozdílí svoje radosti, strasti, zkušenosti s ostatními rodiči. Zároveň je pro ně připravený i program, kterého se můžou zúčastnit nebo ne. Speciální pedagožka pro ně má i jeden večer besedu. Další kolegové taky v nabídce mají různé workshopy. Letos za náma dokonce přijel mistr Evropy v kickboxu, který měl vlastně ukázky sebeobrany pro rodiče a tak i pro kluky. Takže je to takový týdenní pobyt pospolitosti.
0: Jak pak to vlastně zvládají ty děti, které jsou na tom autistickém spektru? Přece jen je to pro ně ten týden trošičku vybočení z normálního života. Oni přece, a my to od vás už dobře víme, mají rádi ten řád a pořád stejně opakující se věci. Není to třeba pro některé problém, takový pobyt?
1: Ano, máte pravdu, a v minulosti to pro ně náročnější bylo, ale tím, že už se ty pobyty pořádají x let a my neměníme časovou strukturu, každý rok se snažíme to zachovávat stejný, takže ty naši klienti vlastně už dopředu ví, co je čeká, a tím už, jak jsou i většina z nich už je dospělých a už jsou vlastně navyklí na ten náš režim, takže musím říct, že už to není pro ně tak náročné, jako to bývalo kdysi. Samozřejmě se můžeme setkat s tím, že třeba když jsou přetížení, tak ta náročnost se tam objeví, ale už to není tak časté jako dříve.
0: Nezažili jste ten týden taky v některých z těch šílených veder, která jsme měli, nebo to se vám vyhnulo?
3: Měli jsme tam horko, ale výhodou lázeňského domu Jirásek je bazén a zároveň v Konstantinkách je i koupaliště, jsou tam lesy, ale jenom ještě, abych se vrátila k té odpovědi, co říkala Niky, tak tady je důležitý zdůraznit, že my, když jsme začínali před těma 16 lety jezdit na ty pobyty, tak fakt ty naši kluci byli malinký. A bylo to prostě něco podobného, co říkala Niky s tím příměstským táborem s malýma dětma na spektru. To bylo něco šíleného. Ale teď, po tolika letech, oni už dozráli a i když jsou jiný, tak už se s nima dá pracovat. A díky nácvikům a sebesprávě a dalším terapiím už se s nima dá pracovat tak, že i oni si to užijou.
0: No a jak se liší tenhle ten týdenní pobyt od těch příměstských táborů? Tak tam je jasné, že klienti chodí domů spát, to je ten nejzásadnější rozdíl. A co se týče toho programu?
1: Program je vlastně asi dost podobný. Ono taky záleží, pro jakou skupinu to je, protože třeba já jsem letos vedla dva příměstské tábory a jeden z těch příměstských táborů byl i pro ty klienty, kteří byli na tom pobytovém táboře, a tím, že už jsou starší, tak oni třeba nestojí tolik o takový ten podrobný program, o takový ten cíl celého týdne, o luštění šifér a stopovaček, to už je tolik nezajímá. Spíš si myslím, že už si užívají tu pospolitost. A když to porovnám s tím druhým příměstským táborem, kde jsme měli mladší děti, a vlastně to byl první příměstský tábor, který jsme pro ně pořádali, tak tam jsme měli hodně fyzických aktivit. Měli jsme pořád nějaké stopovačky, morzovky, kódy. Každý den naši klienti sbírali takový diamant, díky kterému se potom na konci týdne otevřela truhla s překvapením. Takže v tom bych asi řekla, že je ten největší rozdíl, ale možná, že je to spíš dané věkem.
0: A na tom příměstském táboře nejsou přítomní rodiče?
3: Ne, nejsou.
0: Takže přesně, teď v tom máme. Irena Vítovcová a Nikol Valentová z občanského sdružení Procit jsou našimi dnešními hosty. Za chvilku pokračujeme.

0: Našimi dnešními dopoledními hosty jsou Irena Vítovcová a Nicole Valentová z plzeňského Procitu, který pomáhá lidem s autismem a jejich blízkým. Naši posluchači jistě zaznamenali někdy v červenci, vy nám to určitě potvrdíte přesněji, zahájení stavby nového domova se zvláštním režimem v Plzni v ulici Na Chmelnicích. Paní Vítovcová, pojďte nám o tom říci něco víc. To bude novinka, která vám jistě hodně pomůže.
1: Tak ten dům, který se začal stavět a měl by vlastně zahájit se provoz v roce 2028 na jaře, by měla být stavba hotová, tak je to taková třešnička na dortu našeho více jak desetiletého úsilí, protože vlastně v Plzni a v plzeňském kraji žádný takový obdobný dům pro cílovou skupinu dospělých lidí na spektru schováním náročným na péči není. A my se hodně radujeme. Ten dům bude pobytová služba pro 12 klientů dospělých. Bude tam krásná tělocvična, venkovní zahrada, různé terapeutické místnosti, snouzelen a...
0: Těšíte se?
1: No, těšíme se. Je to tak jako tak strašně dlouho, jako by to trvalo, to úsilí. A no, strašně už se těšíme, až začneme v lednu vlastně tvořit službu, registrovat, psát standardy, směrnice.
0: A paní Vítovcová, jaký vztah k tomu objektu bude mít sdružení Procit? Vy budete provozovatel?
1: My jsme vlastně usnesením Rady města Plzně byli zvoleni jako provozovatelé tohoto domova.
0: Já snad jenom doplním, že tedy to bude opravdu začátek roku 2028 a že ta stavba bude stát 177 milionů korun. Musíme hovořit i o takovýchto věcech, aby naši posluchači věděli, kde teď vlastně občanské sdružení Procit sídlí. Nicole, možná vy nám můžete popsat, jaké je teď to vaše stávající sídlo.
2: Aktuálně sídlíme ve Smetanových sadech naproti divadlu Jaká Tyla a jsou to za mě krásné prostory, jsme v bytových prostorách, ale i když jsou malebné oku, tak jsou nevyhovující pro ty naše účely, jelikož fakt si můžete představit bytový prostor, ale my bychom spíš potřebovali vložně terapeutické místnosti, aby tam byl větší prostor, aby to pro ty naše klienty nebylo tolik rušivé.
0: Jak to tedy teď děláte, teď v těchto prostorách, které nejsou úplně optimální?
2: Aktuálně tomu musíme náš program velice přizpůsobovat. Během individuálu, kdy mám jednoho klienta, tak to takový problém není, ale když třeba máme skupinové nácviky či nějaké jiné skupinové aktivity, tak bohužel jsme velice limitovaní prostorem, jelikož máme takovou menší herničku a tam se vejde maximálně tak 8-10 dětí, už je, nebo 10 klientů, tak to už je hodně na hraně.
1: No, to už je hodně na hraně. A hodně to řešíme tím, že vlastně spolupracujeme externě s dalšími institucemi a ty naše aktivity se odehrávají hodně jakoby mimo ten byt. A když je léto a je hezky, tak chodíme i ven.
0: Dobře, tak se budeme těšit na nový domov se zvláštním režimem. Předpokládám, že vy, paní Vítovcová i Nicole, určitě jste viděli nějaké architektonické studie. Vypadá to krásně? Už takhle na obrázku?
1: Tak my jsme hlavně spolupracovali s architekty a s projektanty na té studii. Ta se předělávala minimálně třikrát.
0: Ladila se.
1: Jezdili jsme po celé republice i mimo, aby jsme se inspirovali. A protože ten dům je opravdu specifický, takže bude to krásný. Ale možná ještě by bylo dobré, aby zaznělo, že vlastně vedle, tady v té sumě zhruba 180 milionů, co jsou alokovány na výstavbu, bude stát ještě jeden domov, Nováček 2, kde bude 16 klientů s kombinovaným k postižením.
0: Takže budou vedle sebe...
1: Vedle sebe budou dva.
0: Dvě stavby. Sociální služby,
1: ano.
0: A dvě stavby.
1: Ano.
0: Výborně. Tak děkuji i za tyhle ty informace a za chviličku budeme pokračovat v našem povídání s Irenou Vítovcovou a Nicole Valentovou z plzeňského Procitu.

0: Povídáme si dnes dopoledne s Irenou Vítovcovou a Nikol Valentovou z plzeňského sdružení Procit, které pomáhá lidem s autismem a jejich blízkým. A teď se z té ulice na Chmelnicích, kde se staví pro vás ten nový krásný dům, přesouváme do velké synagogy v Plzni a máme tam takové dva body, které bychom měli zmínit. Tak zaprvé je to velká výstava, která je tam teď instalována a jsou to díla vašich klientů. Říkám to správně.
1: Ano, ano. Jsou to vlastně obrázky, které namalovali naši klienti na spektru během našich aktivit. Máme jeden z kroužků, je výtvarný. A vlastně tady ta výstava, co tam je k vidění na chodbách Velké synagogy do konce září, tak byla putovní a vlastně přes celé léto byla ve farmářském obchodě u Lidušek na Lochotíně k vidění a předtím v obchodním centru v Plaze. A hodně obdobná výstava, ale fotografií, byla přes celé léto k vidění dokonce ve Frýdku Místku, kde nás odbor sociálních služeb oslovili, jestli bychom jim zapůjčili naší putovní výstavu. Inspirovali jsme je k takovému velkému projektu, že se přidali další ještě jejich dvě neziskovky z Moravy. A pak jsme měli i v Plaze vlastně k vidění fotografie s takovými aforizmy.
0: Já předpokládám, že se tam posluchači třeba zajdou podívat, ale řekněte mi, co je na těch obrazech? Jmenujte nějaká díla, která se tam vašim klientům podařila. Co si máme představit, že vaši klienti vytvoří? Máte něco v hlavě?
2: Někteří z našich klientů mají velmi rádi morské ryby, takže třeba na obrazech, vlastně na obrazech, asi kdybych měla mluvit obecně, tak zachytíte takové ty jejich objekty zájmu. Takže třeba můžete vidět rybu na některých, a teďka třeba nemluvím o těch, co jsou vystavované, ale často třeba kreslí nějaké dopravní prostředky a podobně.
0: Ty obrazy, lépe řečeno, ta výstava je prodejní?
1: Ano, vlastně přímo na koncertě, o kterém budeme mluvit, který se bude odehrávat ve Velké synagoze, tak tam proběhne aukce dvou obrazů, které jsou mimo výstavu, ale zároveň tady ta výstava je také prodejní. Takže když by někdo měl zájem podpořit naše aktivity, tak si může zakoupit jeden z obrazů.
0: No a už jste zmínila, benefiční koncert pro Procit koná se 30. září ve Velké synagoze. Kdo na něm vystoupí, kde jsou k sehnání lístky a co uděláte s výtěžkem?
1: Pozvání přijala paní Jitka Zelenková, doprovodí její kapela. Bude to krásný velký koncert a během kterého teda proběhne ta aukce. Před koncertem od 17 hodin máme na nádvoří takový menší event, takže malé občerstvení, máme tam stánek Procit, takže tam můžou vlastně naši podporovatelé se s námi sejít, kouknout se i na tu výstavu a lístky jsou k sehnání vlastně na Go Out platformě a jsou stále k prodeji, anebo přímo i na místě ve Velké synagoze.
0: Vy jste Jitku Zelenkovou scháněli a zvali na koncert pro Procit 2 roky.
1: Ano.
0: Povedlo se, vy vůbec si zvete na tyhle ty koncerty velké hvězdy, vidíte, vzpomeňte, kdo už vám zaspíval.
1: Naposledy před 2 lety přijala pozvání paní Bára Basiková, a potom vlastně každý rok, co jsme dělali koncerty v Malé židovské synagoze, tak jsme měli Daniela Hůlku, Václava Nojda Bártu, Ondřeje Rumla,
0: a vy už jste se
1: Chantal Polen.
0: Vy už jste se do té staré synagogy nevešli?
1: My jsme se tam popravdě nevešli. A hodně nás oslovila nabídka právě židovské obce, že bychom si mohli udělat koncert ve Velké synagoze. A když jsme se nevyšli do Malé, tak se to nabízelo.
0: A předpokládám, že vy nemáte vůbec problém s tím utratit ten výtěžek z toho koncertu, že asi peníze jsou pro vás pořád velmi důležité.
1: Právě, že jedna z těch benefičních akcí, které pořádáme, je koncert a veškerý výtěžek jde na konto veřejné sbírky a právě z té sbírky realizujeme vzdělávací a sportovně relaxační pobyty pro rodiny s dětmi, ať už je to vlastně víkendový pobyt nebo částečně hrazený i ten týdenní. Určitě není problém utratit jakoukoliv částku. Stojí nás to docela hodně úsilí stále něco vymýšlet, aby jsme ty finanční zdroje získali, ale nám to dává smysl, protože ty víkendy, kdy si rodiče odpočinou a klienti jedou sami s našimi lektory a asistenty někam do přírody, tak to je absolutně největší pomoc.
0: Našimi dnešními hosty byly Irena Vítovcová, zakladatelka Sdružení Procit, které už 16 let pomáhá lidem s autismem a jejich blízkým, a také speciální pedagogička z Procitu Nicole Valentová. Díky, že jste přišli. 30. září benefiční koncert pro Procit, ať se všechno dobře vydaří. A těším se někdy příště naslyšenou.
1: Moc děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.

Rádio vašeho kraje a Věra Martinová za 10:45. V plzeňské městské zbrojnici najdeme kromě dobových zbraní i panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně. Kdo vlastně město tehdy dobil? Řekneme vám to už za pár minut. Počkejte si na to.

odsoudit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Plzeňská městská zbrojnice v Západočeském muzeu je největší dochovanou zbrojnicí v České republice. Jsou tam k vidění nejen zbraně, které bránily Plzeň před husity, ale také zbraně z období 30leté války. S kurátorem sbírky městské zbrojnice Janem Balcarem a emeritním ředitelem Západočeského muzea v Plzni Františkem Frídou v expozici natáčela Anděla Blašková a zaujali tam i panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně.
1: Tady se dostáváme na úplný začátek 30leté války, kdy město Plzeň oblehla vojska Petra Arnošta z Mansfeldu. A vzhledem k tomu, že oproti husitským válkám ta technika značně pokročila a že také Plzeň trochu zaspala, tak byli vybaveni poměrně účinnými děly a do města se nám prostříleli. Takže první dobytí Plzně bylo v roce 1618 hrabětem Petrem Arnoštem z Mansfeldu.
2: Já bych ještě dodal k tomu, že je to zobrazení právě dobytí Plzně a průniku v těchto místech, to znamená u františkánského kláštera. A to v místech, kde stála bašta Kruhová, kterou dobili, a zde jsou její základy, protože na hradbách a na této baště bylo postaveno v roce 1900 muzeum a v základech jsme objevili zbytky této bašty, proto byla renovována, protože to je bašta, která byla postavena hned někde kdy v počátku 14. století, patří tedy k nejstaršímu opevnění města Plzně. A protože byl třeba tento prostor nějak využít, tak zde vznikla tato iluzorní malba, která právě připomíná první dobytí Plzně v těchto místech u františkánského kláštera.
0: To byla malá ochutnávka z odpolední rubriky Náš příběh. Do městské zbrojnice se opět vrátíme po půl třetí.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Úroda jablek a hrušek poničená mrazy bude v Česku ještě nižší, než se čekalo. Plzeň dokončila chybějící část stezky podél Jateční ulice. Ve Zbůchu na severním Plzeňsku rozšíří základní školu. Bude oblačno, přechodně polojasno, večer skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Sklizeň jablek a hrušek v České republice, kterou letos ovlivnily jarní mrazy, bude ještě nižší, než se čekalo. Jablek by se podle odhadu sklizně k 1. září mělo sklidit 48 530 tun, což je meziročně o 58% méně. Červnový odhad sklizně byl téměř 53 000 tun. Sklizeň hrušek by měla proti červnovému odhadu klesnout více než o desetinu, téměř na 4,5 tisíce tuny. Meziročně to je propad o 51%. Odhad udělal ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Město Plzeň dokončilo výstavbu chybějícího téměř půl kilometru dlouhého úseku stezky pro pěší a cyklisty podél Jateční ulice na Doubravce. Stavba zahrnuje i přeložky sítí, opěrnou stěnu, nový plot a nové veřejné osvětlení. Stavba trvala necelých 10 měsíců a město za ně zaplatí 15 milionů 800 tisíc korun. Z toho přes 4,5 milionu bude uhrazeno z příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury, informovala o tom mluvčí magistrátu Eva Barborková. Základní škola ve Zbůchu na severním Plzeňsku se rozroste o přístavbu. Škola už získala stavební povolení. Současná kapacita pro zhruba 300 žáků ze Zbůchu a spádové obce Uherce už delší dobu nestačí. Přístavbě s bezbariérovým výtahem vznikne celkem 6 nových tříd.
2: Součástí stavby bude podle vedení Zbůchu také nová kuchyně s jídelnou, tělocvičná, kulturní sál pro veřejnost a parkoviště. Jak bude nová přístavba školy vypadat, uvidí lidé na 3D vizualizaci do konce září. Po jejím zveřejnění začne příprava soutěže na zhotovitele stavby. Ze Zbůchu na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Dnes kolem poledne nastane zákryt Venuše měsícem, potrvá více než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a těsně po něm. Pokud nebude zataženo, Venuši bude možné vidět na denní obloze i pouhým okem. Sport. Lukostřelkyně Marie Horáčková, rodačka z Plzně, ovládla finále světového poháru v Mexiku, na které se dostala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 tak zvítězila na turnaji v Satiu pro 8 nejlepších závodnic a věří, že další velké úspěchy ještě přijdou.
3: Doufám, že to tady začíná teprve, že se vlastně ukazuje to, na co trénuju a to, co si myslím, že i ty tréninky mě ukazují, na co mám, protože já jsem tuhle sezonu chtěla vlastně mnohem víc. Myslím si, že jsem na to měla, ale měla jsem trošku trable s vybavením. Jsem ráda, že to ale nakonec klaplo. I v finále teda byl krásná třešnička na dortu. Počasí.
1: Čekejte oblačno, přechodně polojasno, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách maximálně 17. Povane slabý západní až severozápadní vítr, aby o zátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 2/232 u Bezděkova na Rokycansku dejte pozor na dopravní nehodu. A na silnici 3. třídy u Červeného Poříčí na Klatovsku se opravuje most. Rychlost je snížena na 30 km v hodině. S omezením počítejte do pátku. I tam jejte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Když nás něco složí nebo položí, nemusí to nutně znamenat, že zrovna ležíme. V dnešním jazykovém koutku se vás tedy pokusíme položit na lopatky, tak se na to připravte.
0: Dobré dopoledne.

0: Jazykový koutek.
1: Co probereme dneska? Bude to hned první věta, kterou říká kolega Stanislav Jurík odbornici na češtinu.
2: To mě úplně položilo. Můžeme říct o špatné zprávě nebo o velkém překvapení. Přitom dál stojíme nebo sedíme. Proč tedy říkáme, že nás něco položilo? Vysvětlí nám to doktorka Růžena Písková z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
3: Dobrý den. Původní význam slovesa položit popisuje činnost, která způsobí, že člověk nebo věc leží. Třeba knížku položíme na noční stolek. Z téhle konkrétní představy vznikl význam obrazný, přenesený. Když nás něco položí, zasáhne nás to tak silně, že na chvíli ztratíme jistotu nebo schopnost normálně zareagovat. Přitom se nemusíme skutečně fyzicky zhroutit na zem. Stačí, že nás událost vyvede z duševní rovnováhy. V internetové jazykové příručce a dalších slovnících k tomuto heslu najdeme příklady jako nemoc ho položila nebo taková tragédie by mě položila.
2: Připomíná mi to spojení položit někoho na lopatky?
3: Obě spojení jsou si blízká, ale nemůžeme tvrdit, že jedno vzniklo pouhým zkrácením toho druhého. Zápasník dostane soupeře na lopatky a tím ho přemůže, zvítězí nad ním. Ve větě ta zpráva mě položila, však žádný skutečný souboj popisován není. Společná oběma situacím je však základní tělesná zkušenost. Ten, kdo stojí, je silný, nezávislý, zdravý, může jednat. Naopak ten, kdo leží, je obvykle unavený, nemocný, poražený nebo aspoň na chvíli vyřazený z činnosti. Podobně říkáme, že nás něco srazilo na kolena nebo že jsme se po těžkém období znovu postavili na nohy.
2: Když nás něco položí, zní to spíš negativně. Jde ale vždycky o něco špatného?
3: Ne nutně. Člověka může položit i dojemné gesto nebo smích v legrační situaci. Když řekneme, ten vtip mě úplně položil, nemyslíme tím, že nás naprosto zdrtil, ale naopak, že jsme se smáli tak, až jsme se přestali ovládat. Sloveso položit tedy samo o sobě neříká, jakou emoci prožíváme. Vyjadřuje především její sílu. Silné emoce totiž neprožíváme jenom v hlavě. Rozbuší se nám srdce, podlomí kolena, zadržíme dech nebo se rozpláčeme. Čeština nám pomocí tohoto jazykového prostředku názorně ukazuje, že člověk myslí, vnímá a cítí celým tělem a jazykově se pak vyjadřuje s oporou o tyto tělesné stavy.
2: A o dalších příkladech propojení jazykového vyjadřování s našimi smysly, vnímáním a myšlením si budeme povídat třeba zase někdy příště. Teď se už loučíme s doktorkou Růženou Pískovou. Díky, nashledanou.
3: Nashledanou.

Přejeme pěkné pondělní dopoledne, minutku po 11:15. V plzeňských zajímavostech už za chvíli navštívíme 20. základní školu v Brojově ulici, která slaví 70. výročí svého otevření. Podrobnosti ještě před 11:30.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zajímavosti. 20. základní škola v Brojově ulici v Plzni, přezdívaná Brojovka, slaví 70. narozeniny. Školní budova, postavená podle návrhu plzeňského architekta Antonína Kurela, se před několika lety rozrostla o čtvrté patro. Pyšní se zelenou střechou i venkovní učebnou. A také k ní přibyla nová sportovní hala, kterou využívají i sportovní kluby a veřejnost. Vymoženosti 21. století se ve škole mísí s původními prvky. Když byla před 70 let v roce 1956 otevřena, událo se to za poněkud polních podmínek.
1: 1. září stále ještě ve vchodu do školy nebyly osazeny dveře.
2: Takže byl volný průchod do školy i ze školy.
1: A kameníci dokončovali obložení vestibulu až do 12 hodin poledních. Okolí školy vlastně nebylo plně připraveno, takže i v novinách potom vyšel článek o tom, že stavbaři ze školáků dělají dobrodruhy, protože musí chodit do školy příkopy.
2: Škola se stavěla pro sídliště Slovany a byla obrovská pro velký počet dětí.
1: 1. září 1956 přijala škola žáky do všech ročníků. Nenaplňovala se tedy postupně, ale pěkně naráz.
2: Pěkně naráz sem přišlo 800 dětí.
1: Myslím si, že to pro ně musel být taky velký zážitek, tím, že přešli z těch jiných škol do té nové velké budovy.
2: Do historie 20. základní školy v Brojově ulici v Plzni nás zasvěcuje ředitel Zdeněk Krajdl. Pojďme si prohlédnout samotnou budovu jako takovou.
1: Na štítu budovy můžeme vidět krásná sgrafita, na kterých jsou zobrazeny ty základní předměty, kterým se věnujeme i v současnosti.
2: A jsou to sgrafita Františka Kolihy. Byla to první realizace jeho sgrafit.
1: S tím mohu jenom souhlasit.
2: Ta sgrafita může obdivovat každý kolemjdoucí. Co nám předvedete, co už kolemjdoucí nevidí?
1: Zajímavý je vestibul školy, obložený hnědým mramorem.
2: Kdyby tady nebyl ten školní ruch, když se sem vejde, člověk by ani neřekl, že je ve škole.
1: To rozhodně musím říct, že každý z návštěvníků, který vstupuje do školy, je uchvácen tou honosností té výzdoby.
2: Vystoupali jsme po schodech, prohlížíme si svítidla.
1: Jsou původní a trváme na tom, že rozhodně nebudeme měnit.
2: Máte tady i další památky, které jsou přímo provázané s historií školy a s jejím vznikem?
1: Máme a jsou vázány na to, že musí mít dlouhou životnost a trvanlivost.
2: Tak to jsem zvědavá, co to bude. Tady jsem se opravdu vrátila do minulosti. Vstoupili jsme do školní dílny.
1: Je z poctivého materiálu dubové stoly, kovové nohy a svěráky, které tady budou ještě spoustu let sloužit žákům při pracovních činnostech.
2: Teď nás přivítala tělocvična se svým dřevěným obložením, které také určitě je z roku 1956.
1: I s původní parketovou podlahou, na kterou nedáme dopustit. A pokud jsem mluvil s bývalými žáky, tak při vstupu do tělocvičny řekli jedno jediné slovo a to bylo kruhy.
2: Kam nás zavedete teď? Předpokládám, že už to budou učebny, kterými se může pochlubit škola v 21. století. Tady je klid, protože je hodina.
1: A protože strop je opatřen stropními kazetami, které napomáhají tomu školnímu klidu na chodbách. To, kam právě vstupujeme, tak je vlastně počítačová učebna se 30 počítačovými stanicemi. Všechny učebny na tomto patře jsou klimatizované a opatřeny rekuperační jednotkou. Dvě počítačové učebny využíváme i pro výuku jazyků a jsou v nich umístěny počítače, které jsou schované ve stole. S tiskem tlačítka vyjedou nahoru.
2: Tohle vás určitě hodně baví, že jo?
3: Ano, jo. Když ty počítače vyjížděly nahoru, tak jsem si říkala, že je to kouzlo.
2: Ještě přidám motto 20. základní školy v Brojově ulici v Plzni a to zní Škola jistoty, jazyk, informatika, sport. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: A co pro vás chystáme dál? Pět žen, pět různých nápadů, snů a naplněných vizí. Miniserie příběhů o odvaze žen změnit svět kolem sebe s názvem tvořitelky vám představíme každý den krátce po 11:30. Za malou chvíli uslyšíte první z nich, určitě si počkejte.

0: Rádio vašeho kraje a skupina Elán 7 minut po půl 12. Tvořit znamená snít, stvořit znamená proměnit sen ve skutečnost. Ode dneška do pátku vám představíme minisérii Stvořitelky. 5 příběhů žen, které našly odvahu měnit svět kolem sebe. Výstavu jejich černobílých portrétů můžete vidět v plzeňském kulturním prostoru Moving Station a koncem září se přesune na filmový festival Finále. V prvním díle se podíváme na to, jak celý projekt vznikl a představíme první stvořitelku Evu Gažákovou, která už desítky let propojuje divadlo, vzdělávání a práci s lidmi.
1: Před rokem jsem přemýšlela nad tím, že okolo sebe mám zajímavé ženské příběhy a za nimi stojí úžasné projekty, které ovlivňují životy mnoha lidí, dotýkají se nejen kultury a jsou to ženy, které stvořily něco z ničeho.
2: Popisuje spoluautorka projektu Eva Šafránková.
1: Bylo to jejich snem a podařilo se jim vdechnout projektům život a bez nich už si plzeňskou kulturní scénu nedovedeme představit.
2: Další poslání projektu popisuje spoluautorka Daniela Vítová.
3: Prostřednictvím těch příběhů říct dalším lidem, že to jde a že to stojí za to se do něčeho pustit, i když to bude těžké, náročné. Určitě to není lehká cesta, ale stojí za to a přináší spoustu radosti nejen jim, ale i lidem tady v Plzni, i lidem, kteří Plzeň navštíví.
2: Jak vznikl název Stvořitelky, popisuje spoluautorka projektu Hana Plasová.
4: Ty ženy, které ten svůj projekt dělali, tak si ho museli od začátku vypiplat, vydupat ze země, mnohdy z nulový prostředky a dotáhli ho do nádherného finále, takže to s tím stvořením světa bylo úplně adekvátní příměr, tak jsem si říkala, když existuje mužská verze stvořitel, proč bychom to nepřeklopili a nezačali v češtině nově používat i slovo stvořitelky.
2: Jako první představujeme Evu Gažákovou, která vytváří prostor, ve kterém vyrůstají nové generace akčních umělců a pedagogů.
5: Dalo by se říct, že vytvářím bezpečný prostor, kde se mohou umělci od dětských let potkávat, sdílet svoji tvorbu, vzájemně se inspirovat.
2: V rámci kulturního centra Johan, které je provozovatelem plzeňské scény Moving Station, organizujete už 27 let přehlídky amatérského divadla. Co je všechno potřeba vytvořit, aby ty přehlídky mohly proběhnout?
5: Píšeme granty, takže scháníme dotace, pak scháníme prostory. Dál musíme sehnat odborný lektorský sbor pro každou přehlídku, udělat harmonogram, kdo kdy může, kdo kdy nemůže. Pak se samozřejmě všechno musí zdokumentovat, vyhodnotit a vyúčtovat. Ty přehlídky sami o sobě, když běží, tak to je vlastně ta třešeň na dortě. To všechno ostatní je taková šílená práce a otročina.
2: Byly chvíle, kdy jste si řekla, že to nemá cenu, že už do toho znovu nepůjdete?
5: Já jsem ten typ, co si to říká pořád, ale asi to nemá velkou váhu.
2: Co je teda to, že vás to nutí pořád to dělat dál?
5: Když ta akce běží, tak vidím ten ohromný smysl. Lidi jsou šťastný, že je to posouvá. Vidím dětský soubory, který mi před očima rostou. Vidím, kam to pokračuje. To mě nějakým způsobem sytí.
2: Kromě přehlídek ještě učíte na pedagogické fakultě dramatickou tvorbu.
5: Po více jak 20 letech učení vidím lidi, kteří prošli buď to skautem, nebo dramaťáky a divadelní tvorbou. A vidím, že fungují jinak ve společnosti, v kolektivu, ve skupinové práci, dobře fungují mezi lidma.
2: Co byste vzkázala ženám, které mají také nějakou vizi, nějaké sny, ale nemají odvahu se do toho pustit, do té realizace?
5: Ať ji zkusí někde sebrat a do té vize se pustit. Za těch hodně let, co už tady pobíhám, tak mi přijde, že vidím, že ten, kdo něčeho dosáhne, nejde o to, jestli je nejlepší ze všech, nebo toho nejvíc o tom ví, nebo tak, že ten zájem o tu věc je vlastně podle mě to úplně nejdůležitější.
2: Že touha a zájem.
5: Jo.
2: Další ženu, která proměnila své sny a vize ve skutečnost a dlouhodobě tak obohacuje kulturu, společnost a životy dalších lidí, vám představíme zítra dopoledne krátce po půl 12. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.

Do mrazničky, i to je otázka, na kterou znají odpověď naše dnešní babské rady. A uslyšíte je už po písničce Marka Ztraceného. Tady je rádio vašeho kraje a 12 minut zbývá do pravého poledne.

0: Uši.
1: Babské rady.
2: Díky žampionům z obchodu si jejich chuť můžeme užívat celý rok. Pokud je ale hned nebudete zpracovávat, rozhodně je nenechávejte v mikrotenovém sáčku nebo plastové misce. Dejte je nejlépe do papírového sáčku a uložte do chladu a temna. Dalším nejlepším způsobem je zamražení. Pro toto uchování vyberte žampiony bez hnědých skvrn. Ty dobře očistěte a papírovou kuchyňskou utěrkou před zamrazením osušte. Plátky žampionů se dají také usušit, ať už na sítech rozložených na topení, či přímém slunci, případně v sušičce nebo v troubě. Že jsou houby dokonale usušené, poznáte tak, že se plátky budou lehce lámat. Usušené houby patří do zavařovacích sklenic s dobře těsnícím víčkem. Při dobrém skladování vydrží i 3 roky. A ještě recept na nakládané žampiony.

0: Stačí čerstvé houby naložit na 2 dny do okurkového nálevu. Získají pikantní chuť a skvěle pak doplní zeleninové nebo těstovinové saláty.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Zastupitelé Plzeňského kraje podpořili vznik bezobslužných prodejen v obci Draženov, Mířkov a Černíkov. Na opravu havarijního mostku v Hamrech na Klatovsku přispěje kraj. Prezident Pavel bude jednat s premiérem Babišem o účasti na valném shromáždění OSN. A dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, večer až skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne přeje Kateřina Jiřincová. V obcích Draženov a Mířkov na Domažlicku a v Černíkově na Klatovsku vzniknou bezobslužné prodejny. Na jejich podporu dnes zastupitelé Plzeňského kraje schválili dotaci ve výši zhruba 1 milion 160 tisíc korun. Prodejny bude provozovat Západočeské konzumní družstvo Sušice, které jich v současnosti provozuje 5 a další chystá. Kde mají podobné obchody smysl, popisuje předseda družstva Roman Bruzl.
5: Největší smysl dává tyto prodejny dělat v rekreačních oblastech, kde je obrovský rozdíl mezi sezónní a mimosezónní poptávkou. A potom je to vesnický prostor, kde vlastně 80 až 85% všech nákladů na té malé vesnické prodejně jsou mzdy a energie. A s tím prostě nic neuděláte. A ta automatika prostě pracuje. Takže prodejny na těch obcích potom se dají udržet.
4: Nové prodejny začnou fungovat v první polovině příštího roku. Mostek přes řeku Úhlavu v obci Hamry na Klatovsku čeká oprava. Jediná spojnice k několika nemovitostem je v současnosti v havarijním stavu. Obec má vydané stavební povolení. Náklady na rekonstrukci jsou 4,5 milionu korun a většinu zaplatí kraj formou dotace. Dnes je schválili krajští zastupitelé, potvrzuje náměstek hejtmana Petr Vanka z Hnutí ANO.
6: Obec Hamry má vlastně most, kde je tedy stávající místní komunikace, která je jedinou spojnicí ke čtyřem nemovitostem, čili ty lidi by se pak nedostali nijak domů ani tam odsud, případně by se tam nedostala ani IZS, záchranná služba nebo podobně. Ty náklady jsou vysoké, protože ta obec je malinká a přitom ale ta obec je fakt dlouhá, jo. A tak jsme řekli, že i na ten most samozřejmě přispějeme, poněvadž je to jeden z mostů už je jako daleko.
4: Přípravné práce začnou letos v říjnu a stavba má být hotová do konce října 2027. Prezident s premiérem budou večer řešit koordinaci zahraniční politiky. Schůzka by mohla předejít sporům, jako byl ten o účast na červencovém summitu NATO. Hrad na jednání pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že se schůzky nezúčastní. Petr Pavel a Andrej Babiš z Hnutí ANO budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku.
7: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas. Sport.
4: Tenistka Kateřina Siniaková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je singlová šampionka posledního Grand Slamu sezóny Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V čele mužského pořadí zůstal Ital Jannik Sinner, přestože v New Yorku nestartoval.
0: Počasí.
4: Dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, večer ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5, exit 62 Rokycany ve směru na Plzeň. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
8: Začínáme skoro 5 minut po pravém poledni. Telefonní číslo 221 554 222. Už můžete začít volat a vyřídíme i vzkazy, které jste poslali, anebo teprve pošlete e-mailem. Písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. Tady je Iva Kokešová. Přeji krásné odpoledne.

0: První přání vysloví teď po telefonních linkách paní Miluška Sklatov. Dobrý den.
1: Dobrý den. Naší paní mistrový Marce Pážkový. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu k jejímu sobotnímu svátku, všem kolegyně Unitexu Klatov.
0: Písnička je připravená, mějte se tam všichni, nebo všechny, abych byla přesná, krásně a naslyšenou.
2: Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci, vím.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pondělní písničky pro vás a v domově Harmonie Mirošov dneska slaví svátek zdravotnice Radka Málková. Přejeme všechno nejlepší a ať se daří.

Český rozhlas Plzeň vyřizuje další mailovou gratulaci. Pan Eduard Slavík z Plzně oslavil 84. narozeniny. Všechno nej, pevné zdraví a optimismus a pohodu do dalších let přejí rodiny Slavíkova a Brotánkova.

0: Žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a z Horšovského Týna. Teď telefonuje paní Petra. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat dodatečně zahrát ke svátku paní Marii Špacové z Vránova a paní Marii Husníkové z Brnižova. Přejeme jim hodně štěstí, zdraví a pohodu a přeji to Petra a její sestřenice Hanka.
0: Tak dobře, písnička pro Marie dodatečně s malým zpožděním, ale jenom s opravdu malinkým. Paní Petro, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc, na shledanou.

0: Na telefonu je pan Václav ze Březí. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji paní Ivo. Zdravím vás z rádiu, zdravím všechny posluchače, kamarády. Já bych chtěl nechat zahrát věrným posluchačům, kteří poslouchají denně. Je to paní Zuzanka do Přeštic, paní Vlasta do Rokycan, paní Drahuška do Drahkova, paní Věrka do Blovic, Maruška do Nepomuka na Vinici, děvčata Alenky a Anička do Vojovic, Maruška do Klikařova, Maruška do Makova a Maruška do Štiček, panu Vladimírovi do Radkovic, do klubu do Skašova a manželům Koskubovým do Příchovic. Přejem, ať si užívají krásný podzim a vám, paní Ivo, moc děkuji a těším se někdy na shledanou.
0: Naslyšenou, Václavé.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, pondělní písničky pro vás a na telefonu paní Jana z Valchy na Tachovsku. Dobré odpoledne.
1: Přeji krásné odpoledne vám, paní redaktorko, i posluchačům. Písničkou chci potěšit paní Blaženku Genderovou z Újezda Svatého Kříže ke krásným 85. narozeninám. Milá Blážo, včera jsi oslavila krásné narozeniny. I když to tvoje zdraví není už takové jako před 30 lety, jsi skvělá a buď pořád svá a optimistická. Jakou jsi stále, jak říkáš, jsem svá. Už jsme ti přáli a teď už chci tě potěšit jenom písničkou. Přeje nejmladší sestra Jana a Mirek s rodinou. A vám, paní redaktorko, moc krát děkuji a omlouvám se, že mě to zase postihlo.
0: Ne, paní Jano, zvládla jste to krásně. Cítím s vámi, že to není jednoduché, ale všechno bez problémů. No, Marcel Zmožek je připravený. Naslyšenou.
1: Děkuji vám moc krát a naschledanou.

tak jednou setkáme se, lásko, navždy tam.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň teď vítám paní Marii ze Sence. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás v rádiu. A chtěla bych touto cestou zahrát písničku, na které jsme se domluvili, protože jsem se nedovolala v sobotu, bylo Marie a chtěla bych zahrát tu písničku. Je to pro paní Marii Suchou z Puclic, pro tetu paní Marii Šlehoferovou ze Staňkov, potom pro paní Marii Šmídovou z Poděvous a její dceru Marošku. A všem přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a tak dál. No. A vám děkuji za zahrání této písničky.
0: No a ta písnička je vlastně také i pro vás. Vždyť jste měla v sobotu také svůj svátek,
1: ano, vidíte.
0: Tak všechno nejlepší. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschranou.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas z Plzeň a na telefonu je paní Anna z Domažlic. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům krásný sluníčkový den. A já bych chtěla tuhle písničku poslat všem sestřičkám v domově se zvláštním režimem tady v Domažlicích, které se tam starají o naše maminky. Já tam mám taky maminku, denně za ní chodím. Už to nejde, strašně ráda bych ji měla doma, ale nejde to. Takže za tuhle péči jim moc děkuju, protože je to strašně záslužná práce. Oni jim dávají každý ráno úsměv, pohladí je. A je to pro ty lidi hrozně důležitý. Takže sestřičkám, ale i všem v ostatních zařízeních potřebují prostě poděkovat za tuhle práci. A posílám jim písničku od Karla Gotta, našeho umělce, zvláštního člověka, kterého jsem měla hrozně ráda. Takže děkuji rádiu a zase někdy naslyšenou.
0: Dobře, paní, ano, děkujeme za tohleto všechno, co jste teď řekla. Určitě jste to vymyslela moc krásně. Písnička je připravená. Vy se mějte také moc hezky a někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tady je Český rozhlas Plzeň a na telefonu paní Alena z Kněževsi. Dobré odpoledne.
2: Dobrý odpoledne, Ivanko, já vás zdravím a přeju všem hezký den. A chtěla bych tu písničku prostě ještě jednou popřát mýmu Boušovi, který měl narozeniny. Takže Bouš, je hodně čestíčka, zdravíčka, spokojenosti, lásky. Ti přejeme celá rodina. A já bych ještě chtěla ještě tu písničku prakticky, aby to slyšel Václav Špaček a ty měli výročí, jenomže Liáta umřela. Takže Vašku, drž se, měj se hezky a přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka. A to je ta písnička. Ať ti udělá radost, aspoň trošku u srdíčka. A všem, ať se mají všichni rádi a vy tam pozdravujte na Rádiu Plzeň. Všechny.
1: Ano, vyřídím. Naslyšenou.

Za 5 minut bude 1 hodina, dokončujeme pro vás další aktuální zprávy a hostem Oskara Hesse bude dnes právě po 13. hodině nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek. Iva Kokešová se loučí, přeji vám krásné odpoledne, příjemný poslech a zítra se zase těším na slyšenou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Obyvatelé Plzně Doubravky můžou letos vybírat z 15 projektů v rámci participativního rozpočtu. Marek Eben a Tereza Kostková se po 20 letech rozloučí se Stardance. Letošní řada taneční soutěže bude jejich poslední. A dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, večer až skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Do konce září můžou obyvatelé Plzně Doubravky vybírat projekty v rámci participativního rozpočtu. Úřad městského obvodu je zveřejnil na svém webu. Celkem lidé letos poslali rekordních 160 podnětů, jak zkrášlit městskou část, a do finále postoupilo 15 z nich. Na realizaci má obvod připraveny 2 miliony korun, říká jeho mluvčí Věra Zelvarová.
2: V hlasovacím seznamu je například lezecká stěna nebo parkurové či tekbalové hřiště. Poslat hlas ale mohou lidé také pro parková lehátka, pořízení tobogánu k majáku v Lobeském parku nebo realizaci monitorovaného krmítka, balanční stezky, kuličkové dráhy nebo solární lavičky. Hlasovat je možné i pro knihobudku nebo pítko.
1: Zájemci můžou hlasovat přes internet nebo odevzdat hlasovací lístek v recepci radnice Plzeň Doubravka. Hrádku u Rokycan spouští půlroční zkušební provoz sdíleného elektromobilu. Službu můžou využívat zaměstnanci města i veřejnost. Vedení Hrádku se inspirovalo u dalších měst a obcí v Plzeňském kraji, kde už sdílený obecní elektromobil funguje. Pokračuje Patrik Bureš z dodavatelské firmy.
3: Město přitom pouze poskytne parkovací místo a zajistí dobíjecí stanici. Jeden elektromobil tak může přes den sloužit městu a ve volném čase ho využívají místní obyvatelé, takže je efektivně využitý a nemusí zbytečně stát. Velmi pozitivní ohlasy máme například z města Touškova, z Holíšova a nově také z Vochova nebo Štěnovic.
1: V lesích u Jindřichovic na Sokolovsku i dnes pokračuje rozsáhlá pátrací akce. Policisté a hasiči tam od nedělního odpoledne hledají muže, který se ztratil během houbaření a nedorazil k autu. Do akce se zapojily drony, policejní hlídky, psovodi se služebními psy i hasiči se čtyřkolkami. Podrobnosti doplňuje mluvčí policie Kateřina Pešková.
4: Pohřešovaný muž je 170 cm vysoké hubené postavy, má prošedivělé vlasy a bradku. Na sobě má maskáčové oblečení a holínky. Mobilní telefon u sebe nemá.
1: Jakékoliv informace o hledaném, prosím volejte na linku 158. Marek Eben a Tereza Kostková skončí jako moderátoři televizní soutěže Stardance. Letošní 14. řada bude pro dvojici, která pořadem provází od jeho začátku v roce 2006 poslední. Nový ročník Stardance začne 10. října a finále odvysílá Česká televize 12. prosince. Kdo Ebena a Kostkovou v dalších řadách nahradí, zatím televize neuvedla.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, večer ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte na silnici třetí třídy mezi Bezdružicemi a Starým sedlem na Tachovsku. U Krajnice se tam pomalu pohybuje vozidlo údržby. A pracuje se například i na Klatovsku mezi Velharticemi a částí Cihelna u Hlavňovic. I tam probíhají práce údržby, projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bralo jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsi nebo takovému tomu, jako že ten osud je ke mně jako nepříznivý, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozík ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozík vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelné. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svého tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap a já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor, on byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil, dosáhl toho neskutečně moc, byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice a miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl, ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku a vlastně mi řekl, ať to zkusím, že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20 kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal a vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolují neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
1: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
1: OK. Jak si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
1: Ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahleta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Kdežto já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: To je ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok. Ve svém oboru nejlepší herec třeba v hlavní roli ano. Na celém světě.
1: Přesně
2: jo?
1: Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. No.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí, ne že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět, a já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
1: z toho meníčka,
2: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope. Většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí ti někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem. A i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánský babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim, ale nevím, nechávám to otevřený, absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, kterou po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zase žen.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

máš tocty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Sušice bude mít 20 nových bytů. Nad Rokycanskou třídu v Plzni umístí Jeřáb v závěru týdne železnou lávku. Instalace částečně omezí dopravu. A zítra čekejte polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. V Sušici začíná rekonstrukce zchátralého domu v Dlouhoveské ulici. Za více než 67 milionů korun tam vznikne zhruba 20 nových městských bytů. První práce začaly už v červnu odstraněním přístavků a kůlen ve dvoře. Teď se začíná pracovat v hlavním objektu, říká mluvčí sušické radnice Martina Špatná.
2: Během 20 měsíců v domě vznikne 19 nových bytů, z toho 6 bezbariérových. Samotná příprava projektu trvala přibližně 5 let, kdy objekt postupně opouštili poslední nájemníci. Zároveň probíhala jednání s památkovou péčí, která ovlivnila například rozsah zateplení objektu nebo podobu oken.
1: Rokycanskou třídu v Plzni v závěru týdne překlene nová železná lávka. Její instalace začne v noci z pátku na sobotu. Podle informací vedení města umístění lávky nad vozovku částečně omezí dopravu na Rokycanské ulici, která bude průjezdná vždy jen jednou částí. Železnou bezbariérovou lávku nasadí Jeřáb na nové betonové pilíře. Lávka pro pěší a cyklisty nahradí dřívější podchod pod Rokycanskou třídou, který nechalo město zasypat. Velkoobchodní cena plynu dopoledne byla nejvýš za poslední skoro 4 roky. Jedna megawatt hodina na virtuálním trhu v Nizozemsku stála 84 eur, tedy asi 2000 korun. Bylo to 3x víc než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. 7 klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uložené korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny žezla jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty.
3: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
4: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
3: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech.
4: Z první 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
5: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
4: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
1: Česká tenistka Darja Vidmanová končí na turnaj v Mexiku v prvním kole. Čenové z Indonésie podlehla po setech 6-7 a 2-6. V Guadalajaře se z Češek představí ještě Sára Bejlek. Počasí. V noci bude převážně polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, v údolích při malé oblačnosti až 5. A zítra čekejte polojasno až skoro jasno, ráno se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky, ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré, aby jo zátěž najít. Nicce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Práce údržby omezují provoz na dálnici D5 mezi kilometry 122 až 115 ve směru na Plzeň. Odstavný pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné pondělní odpoledne, první pracovní den tohohle týdne máte skoro za sebou, tak doufám, že jste vykročili pravou nohou. Pokud už teď jedete z práce domů, anebo jedete třeba nakoupit, tak si určitě nenechte ujít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A dnes to bude o správném výjezdu z dvoupruhového kruhového objezdu. Přejeme vám šťastnou cestu a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský. We'll be right back.

0: pondělí odpoledne vám na Českém rozhlase Plzeň dělala společnost Hana Zagorová. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a zítra dopoledne si budeme povídat s hosty o sportu. Po 14 letech se do nejvyšší domácí basketbalové soutěže vracejí muži plzeňské Lokomotivy. A to díky divoké kartě, kterou klubu udělil výbor České basketbalové federace. Klub to může brát i jako opožděný dárek k loňskému 80. výročí založení. Budeme si o tom povídat s předsedou klubu Pavlem Froňkem a generálním ředitelem klubu Matějem Moulisem. Poslouchejte zítra dopoledne po 10. hodině. Jsme Český rozhlas Plzeň. My vám přejeme pěkné pondělní odpoledne a tady je Krištof a křídla z mídla.
1: Na všechno mám dost času.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Katapult byla v pondělí odpoledne na Českém rozhlase Plzeň a za 7 minut bude 14:30.
1: Tipy pro volný čas.
0: V rámci Mezinárodního festivalu Divadlo je k vidění plzeňské Moving Station od 19 hodin pohybové představení Karapax. Choreografka Tereza Lenerová v Německu má nepohodlí a ztrátu flexibility. Knihovna města Plzeň pořádá procházku po domovních znameních a erbech s Ladislavem Silovským. Zavede vás kolem náměstí do přilehlých ulic, kde si prohlédnete zajímavé domy a dozvíte se i více o jejich historii. Sraz je u terasy divadla Josefa Kajetána Tyla v 16 hodin. Obvodní knihovna na Skvrňanech a M-klub zve na Afokino projekci cyklu populárně vědeckých filmů. Od 18 hodin můžete zhlédnout dokumentární film o pandě velkém, narozené v přírodní rezervaci s názvem Nespoutaná panda. A Rokycanská knihovna zve na vernisáž výtvarných prací Naše město očima dětí. Představí, jak své město vidí právě děti. Touto vernisáží, která začíná dnes v 16 hodin, zahájí město Rokycany společně s mateřskou školou u Saské brány setká pod Rokycanskou věží. My vám přejeme pěkné pondělí a tady je pro vás Ricky Martin.

zachovanou původní plátovou zbroj i palné zbraně, které sloužily k obraně města, uvidíte v expozici Západočeského muzea v Plzni. A my vás společně vezmeme do městské zbrojnice. Tohle je téma dalších minut odpoledního vysílání na Českém rozhlase Plzeň.

0: vámi je Český rozhlas Plzeň a chvilku po 3:15 otevřeme rozhlasové tržiště, tak už si připravte vaše inzeráty.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: V Západočeském muzeu v Plzni najdete městskou zbrojnici. Expozice seznamuje nejenom s vojenskými dějinami Plzně, ale i s vývojem opevnění města, které bylo od poloviny 19. století postupně bouráno. V muzeu natáčela kolegyně Anděla Blašková.
2: Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovaná zbrojnice v České republice, tak je to pravda?
3: Je to pravda a pokud hovoříme o městské zbrojnici, tak je to jediná a největší městská zbrojnice i ve světovém měřítku, protože existuje po Evropě řada zbrojnic, které jsou třeba větší, jako například ve Štýru, ovšem zbraně do nich byly svezeny z různých míst a není to městská zbrojnice. Tady u nás v Plzni, díky jistému patriotismu a díky péče nejprve města Plzně a později Západočeského muzea v Plzni se dochovala původní zbrojnice, původní zbraně palné i plátová zbroj, které sloužily při obraně města. Takže máme tady zbraně, které bránily Plzeň před husity a ubránili, a máme tady i zbraně, které bránily Plzeň před vojsky Petra Arnošta z Mansfeldu na počátku 30leté války a neubránili.
2: Říká kurátor sbírky plzeňské městské zbrojnice Jan Balcar. V jakém roce zbrojnice vznikla a kdo ji založil? Na to odpoví emeritní ředitel Západočeského muzea v Plzni František Frída.
4: Zbrojnici založil jako jednu z posledních městských zbrojnic krála císař Karel IV. V roce 1363. Je to v podstatě poslední z městských zbrojnic, které založil. A měla sloužit k podpoře jeho vlády, k podpoře královského vojska v případě nebezpečí a jako tak, jako středověké město bylo oporou v podstatě královské moci, tak i ta zbrojnice byla nutná k obraně toho města.
2: K prohlédnutí je tady také sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů.
3: Jsou tady celkem 4 kamenné portály, které pochází z domů, které původně stály na plzeňském náměstí a byly zbořeny v rámci pronikavého rozvoje města na přelomu 19. a 20. století. Portály jsou úžasným způsobem zpracované, leta byly uskladněny jaksi mimo muzeum, protože tady původně v těchto prostorách byly skladovací prostory a když jaksi péčí pana emeritního ředitele Frídy se tady začala budovat expozice plzeňské městské zbrojnice, tak byly využity tyto portály k oddělení jednotlivých místností zbrojnice a dělají tady velikou parádu.
2: My jsme sešli o patro níž a tady se nachází panoramatický obraz znázorňující dobytí Plzně.
3: Tady se dostáváme na úplný začátek 30leté války, kdy město Plzeň oblehla vojska Petra Arnošta z Mansfeldu. A vzhledem k tomu, že oproti husitským válkám ta technika značně pokročila a že také Plzeň trochu zaspala, tak byli vybaveni poměrně účinnými děly a do města se nám prostříleli. Takže první dobytí Plzně bylo v roce 1618 hrabětem Petrem Arnoštem z Mansfeldu.
4: Já bych ještě dodal k tomu, že je to zobrazení právě dobytí Plzně a průniku v těchto místech, to znamená u františkánského kláštera. A to v místech, kde stála bašta Kruhová, kterou dobili, a zde jsou její základy, protože na hradbách a na této baště bylo postaveno v roce 1900 muzeum a v základech jsme objevili zbytky této bašty, proto byla renovována, protože to je bašta, která byla postavena hned někde kdy v počátku 14. století, patří tedy k nejstaršímu opevnění města Plzně. A protože byl třeba tento prostor nějak využít, tak zde vznikla tato iluzorní malba která právě připomíná první dobytí Plzně v těchto místech u františkánského kláštera.
0: S emeritním ředitelem Západočeského muzea v Plzni Františkem Frídou a kurátorem sbírky plzeňské městské zbrojnice Janem Balcarem mluvila kolegyně Anděla Blašková. Městskou zbrojnici si můžete prohlédnout v otevírací době muzea, tedy kromě pondělí denně vždy od 10 do 18 hodin.
1: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Prázdninové přestávce se Otázky Tondy Procházky opět vydávají na cesty po našem regionu. V úterý 15. září se na zábavnou talkshow můžete těšit ve Zbyrohu. Přijedou za vámi herečka Vendula Křížová a dlouholetý člen hereckého souboru Pražského divadla na Vinohradech Jaroslav Satoranský. Otázky Tondy Procházky. Kino Zbyroh v úterý 15. září od 18 hodin. Vstupenky seženete v pokladně kina hodinu před natáčením.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: začít prodávat, kupovat a měnit. Pěkné odpoledne, jste první na řadě.
1: Tak já vás zdravím, dobrý den. Já bych prodal prstovou žlací lištu na vary plus dvě ostrý kosy a dále bych prodal lodnu na pečení, nerezovou lodnu na pečení masa rozměr 60x60x20 se stojanem. A je to číslo 721 564 622. A je to Merklínsko.
0: Merklínsko, 721 564 622 je na vás kontakt. Tak děkujeme za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
0: A posloucháte Český rozhlas Plzeň, teď budeme poslouchat vás, tak můžete začít povídat.
2: Dobrý den. Prodal bych dětské kolo velikosti 16 kola, a dále bych prodal dámské kolo velikosti kol 26. Bylo by to velmi levně, je to na Stříbrsko u Svojšína. Bylo by to na telefon 603 960 491.
0: 603 960 491 jedno kolo. Tak jo, děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou. A pokračovat budeme s vámi, tak povídejte váš inzerát.
3: Dobrý den, prosím, my bychom prodali andulky, je to Texas, žlutá řada, a potom bychom prodali holoubky chocholatý. A je to na telefonním čísle 723 921 678 Horšovský Týn.
0: Výborně, Horšovský Děkuji. Týn 723 ano. 921 678.
3: Ano, děkuji.
0: Není zač, mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme, že voláte a že inzerujete a můžete vy. Dobrý den.
4: Haló.
0: Povídejte, dobrý den.
4: Haló.
0: Tak dobrý. Bohužel, tady paní se nám nějak odmlčila. Tak dobrý den, můžete povídat?
5: Dobrý den. Prodám starter na Vector 160 funglnovej. Potom za druhý prodám Citroen C3. No je to 230 tisíc, nová technická, odběru hned, volání číslo 606 230 424, cena dohodu.
0: Cena dohodou 606 230 424 a říkal jste lokalitu?
5: Merklínsko.
0: Merklínsko, výborně, tak to jste druhý dneska, děkujeme. Okay. Mějte se hezky, naslyšenou, můžete začít povídat vy, dobrý den.
6: Dobrý den. Prodám hodiny, kukačky jsou v perfektním stavu. Koupil bych jednodávodové hodiny, mohou být i průchle, protože sám si umím opravit, jsem hodinář. A prodal bych dámské kolo, je to Liberta, má to při alzovačku, je to normální brzdou s šlapkama. A je to na telefonní číslo 722 903 801 Nepomucko. Děkuji.
0: My taky děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. A to bylo teda dnešní rozhlasové tržiště, to další tady bude opět zítra na Českém rozhlase Plzeň kolem 14:45, tak určitě poslouchejte.
7: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Vědci ze Západočeské univerzity mají první výsledky z testování aplikace, která umí odhalit kognitivní poruchy. Vláda schválila přísnější regulaci kratomu, končí prodej přes internet. A zítra čekejte polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Příjemné odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Výzkumníci z katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni představili první výsledky unikátního projektu DigiDiadem. Tato webová aplikace umožňuje lidem z pohodlí domova prověřit paměť i řečové schopnosti a pomáhá tak včas odhalit počínající kognitivní poruchy. K testu stačí počítač nebo tablet s mikrofonem, kde umělá inteligence během 15 minut analyzuje hlas i mluvené slovo a vygeneruje přehledný kognitivní profil. Podle mluvčí univerzity Andrej Čandové vědci aplikaci spustili letos v květnu a otestovalo se v ní už na 4000 lidí.
3: A u 18% z nich vyhodnotil systém, že jejich kognitivní výkon je nadprůměrný. Největší část, 2/3 uživatelů, dosáhla průměrného výsledku, který zcela odpovídá běžné zdravé populaci. A zbylých 15% testovaných dostalo výsledek indikující snížený nebo deficitní výkon. Těm pak aplikace doporučila, aby vyhledali lékaře.
2: Aplikace je plně dostupná na internetových stránkách digidiadem.cz a veškeré testování je zdarma. Určená je primárně pro osoby starší 45 let. Trest 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou uložil dnes plzeňský krajský soud 29-letému muži za loňskou vraždu spoluvězně ve věznici Bory. Řekl to mluvčí soudu Jakub Štverák. Podle obžaloby muž loni na konci října šálou uškrtil na celé plzeňské věznice 44-letého spoluvězně. Motivem byla podle jeho slov snaha dostat se na jiný oddíl věznice, aby měl více jídla. Rozsudek není pravomocný. Lukostřelecký klub v Druzdové na severním Plzeňsku dnes pořádá nábor nových členů. Přijít můžou děti od 6 let, dospělí i seniori, kteří by se chtěli věnovat rekreační nebo závodní lukostřelbě. Zájemci si během náboru vyzkouší střelbu na terč na 10 metrů, říká předsedkyně klubu Karolína Sekmilerová.
4: Když by se jim líbil nábor, tak můžou přijít na začátečnický kurz, který máme 4x celý ten trénink, aby vlastně věděli nějakou rozcvičku na konci protahování. A vlastně jim zapůjčíme na to ten kurz veškeré vybavení, že nepotřebují nic.
2: Nábor se bude konat od 17 do 19 hodin v lukostřeleckém areálu ve Zručesenci. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v Česku měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom dnes schválila vláda. Tuto psychomodulační látku by mohli nově koupit lidé až od 21 let pouze ve specializovaných obchodech, ne od 18, jak tomu bylo dosud. Kabinet chce také od příštího roku zakázat online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. Sport. České volejbalisty čeká třetí zápas ve skupině mistrovství Evropy. Po výhrách nad Řeckem a Švédskem nastoupí v italské Modeně proti Slovensku. Utkání začne v 16 hodin. Počasí. V noci bude převážně polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, v údolích při malé oblačnosti až 5. A zítra čekejte polojasno až skoro jasno, ráno se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž na jedničce. Tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě vozidla se srazila na silnici 20 u křižovatky na město Touškov a Nekmíř na severním Plzeňsku. Na místě zasahují policisté, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokračujeme.
0: pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Přejeme pěkné odpoledne a začneme výbornou zprávou. S 6 medailemi ze 6 startů na mistrovství Evropy v Turecku se vrátil paraplavec David Kratochvíl z Tachovska. Moc gratulujeme nově pětinásobnému evropskému šampionovi. A u sportu zůstaneme i v dalších minutách. Fotbalisté Plzně v lize dál tápou. Za to ženy plzeňské Viktorie se v nejvyšší soutěži postarali o prvotřídní senzaci, když porazili Spartu. Nejen o fotbale, ale budou dnešní sportovní minuty. Začnou už po Iloně Čákové. Příjemný poslech.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar, fotbal, lední i pozemní hokej, házená či basketbal vyplní další vydání sportovních minut z našeho kraje. Tak příjemný poslech. Fotbalisté Plzně po bezgólové remíze v Hradci Králové na svém trávníku prohráli s Olomoucí 2-3. Trenér Radoslav Kováč kritizoval před prvním gólem chybujícího stopera Dveha.
2: Jeden nákop, první nákop, prostě podceníme situaci. Jo, Samson prostě musí v těch situacích se chovat líp. Nerad se bavím o hráčích, nikdy nebudu, ale to by jako byl strašně jednoduchý gól, který samozřejmě nás trošku utlumil logicky. Je to strašně křehký vzadu, to je jako bez debat, musíme prostě v tom jednoznačně zlepšit.
1: Ve třetí lize Bčko Viktorie porazilo rezervu Příbrami 3-1, a Jiskra Domažlice přehrála pražský Motorlet 5-2. Když se v dresu Chodů trefil také Václav Svoboda.
3: Zapoď pámu, na začátku té druhé půle jsme dali hned na 1-1 a pak hned na 2-1, takže to nám hrozně pomohlo a od té doby už jsme byli na hřiště jenom my. Dali jsme 5 gólů, což je super a je pořád na čem pracovat.
1: O senzaci se postarali fotbalistky Viktorie Plzeň, které porazili v lize Spartu 3-2. Šťastný tak mohl být i trenér Ondřej Lokaj.
4: Je to pro nás fantastický úspěch, neuvěřitelná euforie a radost. Jsem na všechny holky pyšný a na celý realizační tým, jak k tomuto utkání přistoupili a jak se celý zápas odehrál. Vzhledem k tomu, že se tu buduje úplně nový tým, tak věřím, že tahle víra nám dodá odvahu a sebevědomí do další práce, protože víme, že to je ale jen jeden zápas a musíme teď makat dál a pracovat na věcech, co můžeme zlepšit.
1: Hokejisté Plzně vyhráli i třetí a čtvrtý zápas v lize mistrů, na ledě švýcarského Friburgu 4-2 a ve francouzském Bordeaux 10-4. Spokojený mohl být asistent trenéra Jiří Weber.
5: Můžeme být spokojený s tím, že jsme dali 10 gólů. V přesilovkách si myslím, že jsme dali 2 góly. Naopak oslabení, tam jsme v každém oslabení jsme inkasovali, myslím, že to bylo teda 3x, takže s tím nemůžeme být spokojený.
1: Už ve středu vstoupí hráči Škody do nové sezony extraligy, a to duelem s Libercem. Tým kolem kapitána Jakuba Jeřábka obhajuje druhé místo po základní části.
6: Přemýšlím o tom, no, tak určitě nějaký respekt tam, že jo, je i vůči té minulé sezóně, vůči fanouškům a vůči všem. Zase na druhou stranu si myslím, že můžeme být jako zdravě sebevědomí a určitě jako vstoupit do té sezony s patřičným jako sebevědomím, aby jsme si vytvořili jako u nás nějakou pohodu v týmu, tak nějakou pozici.
1: Plzeňská lukostřelkyně Marie Horáčková slaví další velký úspěch. V Mexiku ovládla finále světového poháru pro 8 nejlepších závodnic světa. Na cestě za trofejí porazila dvě Mexičanky a ve finále poměrem 6-2 Němku Katarinu Bauerovou.
0: Sportovní minuty.

0: sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Nevidomý plavec David Kratochvíl zazářil na mistrovství Evropy v paraplavání. V Turecku získal 5 zlatých a 1 stříbrnou medaili.
2: Byl to asi jako nejcennější zatím závod za mě, protože 5 zlatých, 1 stříbrná. Povedlo se úplně všecko. Ta druhá půlka, ta byla ještě lepší, jak ta první, si myslím, teda od toho čtvrtka do soboty, tak tam jsem se zlepšil hodně osobáky a plavali jsme fakt, na co jsme trénovali, takže jsem fakt moc spokojený.
1: Házenkáři Plzně po výhře ve Strakonicích ve druhém extraligovém kole remizovali s Lovosicemi 29-29, přestože prohrávali už o 7 branek. Nejlepší střelec talentu, 9-gólový Jakub Douda, nebyl s výkonem týmu spokojený.
3: Přišlo mi takový zvláštní od začátku, hrozně jednoduchý chyby. Nevím, přišlo mi, že jsme někteří poprvé na hřišti a hrozně lacino jsme odevzdávali ty balony a co bylo podle mě kamenu, že jsme neproměňovali vyložený šance.
1: Házenkářky DHC Plzeň prohráli v Interlize na Palubovce Šaly 24-34. Pozemní hokejisté Litic v extralize remizovali na půdě Bohemians 1-1. Litické ženy na hřišti stejného soupeře zvítězily 2-1, když museli otáčet skóre. Vyrovnání zařídila Lucie Dolívková.
4: Tak já si myslím, že ta první výhra v sezóně je pro nás hodně důležitá, a hlavně pro tu psychickou stránku, kdy si myslím, že teďka do těch dalších zápasů půjdeme s takovým lepším naladěním. Ty první zápasy nejsou nikdy jednoduchý, proto jsme o to víc rádi, že jsme to zvládli, i když takhle těsným výsledkem 2-1.
1: V hokejbalové extralize tým HBC Plzeň doma podlehl Letohradu 2-5. Naopak Dobřany vyhráli v Ústí nad Labem 3-2. A bez ztráty bodu vedou po třech kolech tabulku. Po 14 letech se do Plzně vrací nejvyšší soutěž basketbalistů. Tým Lokobalimánia Plzeň přivítá na úvod ve čtvrtek od 18 hodin Děčín. Jako hlavní kouč povede Západočechy Jaroslav Lejsek.
5: My víme, že nebudeme nejlepší v září, jsme jako připraveni na to, že máme spoustu věcí, co se musíme naučit, ale chceme být každý zápas a každý týden lepší a lepší a ty věci, které nám třeba nebudou na začátku fungovat, aby nám v prosinci fungovaly. Takže chceme být mladý český tým, který bude atraktivní, který bude mít emoce, který bude dávat ty hráče i dávat ty jejich příběhy a chceme, aby ty lidi se s tím dokázali spojit, aby věděli, že když přijdou do haly, že to prostě odmakají a že to bude zábava. A na tom stavíme celou naši filozofii.
1: Pozvánka na basketbal byla tečkou za dnešním vydáním sportovních minut. Od mikrofonu se loučí a úspěšný týden přeje Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň. Do vysílání zasáhnou i děti a dneska se jich budeme ptát, co byste chtěli mít ve svém vysněném pokojíčku. Hrát bude třeba kapela Slza.
1: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Plzeň.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co byste chtěli mít ve svém vysněném pokojíčku?
1: Mělo by tam být 300.
2: Měla by tam být palanda.
3: Chci mít lišáky.
4: Bazén. Výřivku. Lednici.
5: Autodráhu. Díru ve dveřích, aby jsem to mohla prolézt.
6: Psa. Papouška.
7: Bulldoga.
8: Obrázek, jako na stěně.
9: Kačku. Kánoj.
0: Uklizeno. Ahoj, rádio! Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

byl Jiří Korn. V Plzeňském kraji vzniknou další tři bezobslužné prodejny. Uplatní se hlavně na venkově nebo v turistických oblastech. Nic nám nabídne odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň, kde teď budou hrát Fornoblonc.

0: Zastupitelé Plzeňského kraje dnes schválili podporu pro venkovské prodejny. Z dotačního programu Obchůdek 2021 plus si 26 žadatelů rozdělí 2 miliony 600 tisíc korun. Přes milion korun dostanou navíc 3 obce na zřízení bezobslužných prodejen. Lidé v nich mohou nakupovat nepřetržitě 7 dní v týdnu bez asistence prodavače. Uplatnění najdou hlavně na malých obcích nebo v turistických oblastech. Fungují už například v Srní, v Sušici nebo taky v Jarově na jižním Plzeňsku.
1: Mám tu obědový koláč.
2: Jeden
1: koláč.
2: Jeden koláč.
1: Dvě veky. Pak tu mám dva balíčky, což je úplně taky skvělá věc. Nemusím kvůli tomu jezdit nikam na poštu, že? A ještě krajený sýr.
3: Do obchůdku právě přišla paní Lenka.
1: Využívám 24/7. Mám směny 12, pak volno, takže když tu nikdo není a přijdu z práce, tak je to bezva.
3: Obchůdek v Jarově skoro 2 roky provozuje Tomáš Valenta.
4: Po naší otvírací době s obsluhou si můžou přijít lidi nakoupit buď na naší zákaznickou kartičku, anebo na aplikaci, vyberou si zboží, zaplatí u samoobslužní pokladny a zase odchází. 24/7 se využívá hlavně o víkendech a v letních měsících je provoz silnější.
3: A čím si to vysvětlujete?
4: Lidi sedí na zahradách, grillujou a je to i znát na sortimentu, který se prodává, což je pití, nanuky, takový spíš jako občerstvení. Na běžný nákup pro domácnost přijde tak 40% nakupujících v tom nočním režimu.
3: Jaké máte zabezpečení?
4: Zabezpečení je velmi dobrý. Celý krám je monitorovaný kamerovým systémem. Kamery jsou s velkým rozlišením, takže není problém rozeznat jakoby lidi. A my víme, kdo do prodejny vstoupil, protože každý se identifikuje u dveří a už se nám staly i krádeže.
3: A jak to potom řešíte?
4: Než to hlásíme na policii, tak se snažíme se zákazníkem domluvit předem. Pokud uhradí, dál neřešíme. A pokud neuhradí, tak má blokovaný vstup a je to předem na policii.
3: A v čem vidíte hlavní výhody a nevýhody tady toho samoobslužného prodeje?
4: Výhoda je taková, že vlastně na to jsou minimální náklady, není tady personál, nesvítí se tady, je stažený i topení na ten bezobslužný provoz přes zimu, takže náklady jsou nízký a nevýhoda toho je, že někdy se nám stane, že přijdeme my do práce obsluhovat a konkrétně po víkendech je krám téměř vyprodaný, takže musíme naskladnit zboží, doplnit, dorovnat. Když prší, našlape se, sněží, natáhá se sníh, prostě musí se to prodejna každý ráno uklidit.
3: Jak to vidíte do budoucna?
4: Pokud by nás nějaká obec oslovila a bude nějaká vzájemná dohoda, asi bychom se dalšímu rozšíření prodeje nebránili, ale pouze v režimu 24/7.
3: 5 samoobslužných nebo hybridních obchodů provozuje i Západočeské konzumní družstvo Sušice, kde předsedu dělá Roman Bruzl.
5: Největší smysl dává tyto prodejny dělat v rekreačních oblastech, kde je obrovský rozdíl mezi sezónní a mimosezónní poptávkou. A potom je to vesnický prostor, kde vlastně 80 až 85% všech nákladů na té malé vesnické prodejně jsou mzdy a energie. A s tím prostě nic neuděláte. A ta automatika prostě pracuje. Takže prodej na těch obcích potom se dají udržet.
3: Díky krajské dotaci vzniknou příští rok další 3 hybridní prodejny v obci Draženov, Mířkov a Černíkov. Z Plzeňského kraje Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň v pondělí odpoledne. To byla ABBA a písnička Dancing Queen. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu DJ a moderátor Petr Salava. Humoriáda začne hned po zprávách v 16 hodin a do té doby se

0: Věděli jste, že na okraji obce Kamík u Švihova na Klatovsku stojí Kamícká skála? Je možné vystoupat až na její vrchol, a to po kovových schodech do nadmořské výšky 480 metrů. Kovové schody tady nebyly vždycky. Původně byly dřevěné, ale stoupání po nich už nebylo bezpečné. Nahoře najdete velký dřevěný kříž a čeká vás krásný výhled do kraje.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Armáda vyčistí kontaminovanou oblast na Šumavě, oznámil to premiér Babiš. Ve Zbuchu na severním Plzeňsku rozšíří základní školu. A zítra čekejte polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Kontaminovanou oblast u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Odůvodnil to tím, že má dobrou chemickou jednotku. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulé pondělí navrhoval, aby zakázku získala sanační firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Vláda ale bod kvůli nesouhlasu přerušila. Podle Červeného je v bývalém vojenském prostoru zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Sanace za 192 milionů korun by měla trvat do června roku 2028. Základní škola ve Zbuchu na severním Plzeňsku se rozroste o přístavbu. Škola už získala stavební povolení. Současná kapacita pro zhruba 300 žáků ze Zbuchu i spádové obce Uherce už delší dobu nestačí. V přístavbě bezbariérovým výtahem vznikne celkem 6 nových tříd.
3: Součástí stavby bude podle vedení Zbuchu také nová kuchyně s jídelnou, tělocvičná, kulturní sál pro veřejnost a parkoviště. Jak bude nová přístavba školy vypadat, uvidí lidé na 3D vizualizaci do konce září. Po jejím zveřejnění začne příprava soutěže na zhotovitele stavby. Ze Zbuchu na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
2: První plzeňský obvod zahajuje třetí seč travnatých ploch. Vzhledem k letošnímu suchu začíná oproti minulým letem později. Celková rozloha udržovaných travnatých ploch se pohybuje kolem 1 000 000 m2. Pokračuje mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
4: Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které letošní léto provázely, jsme zahájení třetí seče posunuli o několik týdnů. Teď už je vhodná doba, aby se sekačky znovu vydaly do terénu. Sekání bude probíhat v pracovních dnech, během sobot i svátků. Harmonogram se však může v závislosti na počasí měnit.
2: Ze seče budou vynechané pozemky, které jsou aktuálně pronajaté, například kvůli stavební činnosti nebo jiným záborům. Sport. Fotbalisté Sparty odletěli do Jerevanu bez obránců Kyjana Hufra a Adama Ševínského. Ve středu tam nastoupí k utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia. Ševínský má disciplinární trest za vyloučení v Lyonu. Hufr zůstává v Praze z preventivních důvodů po nedávném zranění. Počasí. V noci bude převážně polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7, v údolích při malé oblačnosti až 5 stupňů. A zítra čekejte polojasno až skoro jasno, ráno se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré, aby jeho zátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda dvou osobních aut se stala v Plzni na západním obchvatu města nedaleko sjezdu na Radčice. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Počítejte s omezením provozu i možným zdržením v koloně. Máme tam hlášený silný provoz. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň a jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
7: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo Salava, já jsem Petr Salava.
6: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
1: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říci.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vrací vám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme. Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak. Víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano, přímo. No, Strossmayer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No, toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomý ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, dělal. Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba. Ano. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat. No, jo. Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo,
3: No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole. Hmm.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79.
1: rok?
0: Minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam, bylo odbočení.
1: No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc-jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salama, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky na D1-ku neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 no, hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme, sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme,
2: výborně. Mějte se
3: hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci taky áčko.
1: Máme zapsáno, standovně.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakovan, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si s tím řetízkem nasplochoval?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že si dostal kvartír. Kdežto, když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, herko, tomu to ale myslím. Kam
10: ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano, já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane, které, jak si, jak se tak říká, tedy jdu preventivně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: No, tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlustvy si hák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se hranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No. Vy jo?
8: Ne, já tež ne.
9: To si myslím.
8: Ože my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i o pohlave. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: No to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezli. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání.
8: Ano,
9: já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina. No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Hlejte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády Pavel Kučera a Petr Salava, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uhera.
1: Takový lidový humor si myslím, tak asi, že by to mohl být.
3: Já jsem si nechal naléčit aj schválně červené víno, lebo jak říkají strýček Horníček, že radši piju červené víno, lebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si dneska lidi pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že by jsme v Praze nepili. Taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko. Večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A další okol se pozveme je také velice dobrý komik Jaroslav Štercl. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží Ladislav trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, skupina Opus, ano, tak někdy to tak zní jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil. Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Zbojkovic. Zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Savalu, Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, padanu tě tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělého hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby a za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete tak hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, si říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbina nad Vltavou. Zdravím vás, pánové. A říkánka, vy jste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salava.
4: Pánové, no, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme. Pitěl,
4: díky.
9: Kterého s Moravankou pan Salava určitě ví, měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně.
9: A
6: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. On by, pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila posluchačka Českého rozhlasu 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm. A všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla Žiže, živá žena první ano. V naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul,
6: dobrý,
4: děkuji ano, moc, ano. Bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám. A to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče, a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší, ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam hlubějá ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbu rum, po svatbě utrum. No. Chlapi, také, ne, no. Ale je to tak, no už jsme v Evropě, no. Ludy, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstvo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podluža na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce vám sa, hotové. Nebo to čaj, to se žil taky v lánžoti okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z tabelky preč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, že vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevěděla jsem, že aj krade. Ha? Ludy, zase ji můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelka i podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka i zima, moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak bylo náledí, tak se budu škubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. A to by říká, že kapr nekouše kapr džudžlá, no. Další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, Ludy? Tetino, kde jste byla na dovolené? Jste taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okoupal jsem se v barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sivá rodina Slabákových, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty byli, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, tudy to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. A to tady jdeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště? Couvajíc. Takže taková vycouval hodina, to jsem doslova vycouval, vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinů, Trohý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského, co on tím je, a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka Stodně, ať se mu dobře pracuje. Je můj kamarád, ať vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak. Díky na tonu.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: Zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru. Ale no, nepochází od tamtu, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, no a ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další. Ano. Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
7: Tady, děkuji vám.
8: Se. Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
8: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako.
8: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
7: Jo, aha.
8: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
8: Ano.
7: No, není to trošku drahý tohleto?
8: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: A taky velký návaly, ne?
8: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
8: No.
7: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před volcem.
8: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. Helejte se víc, tak já si vás teda...
7: Průžky.
8: Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte něco.
8: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se.

0: Ne.
1: To je unikum. Vy máte, vaše plíce velikosti odpovídají plicím 11letého chlapce.
0: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
1: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány holt nevyvinuli, no?
0: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
1: No. Hlejte se, posaďte se, co zrak?
0: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšejí.
1: Brejle zvětšejí oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju. Dalíte se, vidíte tu tabulku?
0: Tady? Jo, vidím, to vidím.
1: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
0: 3.
1: Výborně.
0: 7.
1: Správně.
0: 6. 3.
1: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
0: To je nějaký ščr nebo co, ne? To je azbuka?
1: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
0: Zrak
1: v pořádku, odpovídající věku. Hlejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
0: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
1: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
0: Zdrav, 1950.
1: No.
0: Tak já mám tady 2000, teda, pane doktore, a tu 50 si nechci jako ryško.
1: To je v pořádku, ano, ano.
0: Ještě mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
1: To se prohnete.
0: To se prohnu.
1: To se prohnete. Meniskus je drahej.
0: To je nedrahej.
1: Na to nebudete mít, ale helejte se.
0: To jsou 100 tisíce.
1: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
0: Takže já budu mít koleno na hypotéku.
1: Na hypotéku, ano, ano.
0: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, že budu na půdu a oběsím se, ne?
1: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5000. Josef Málovský.
2: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou naschledanou.
2: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na opravu havarijního mostku v Hamrech na Klatovsku přispěje kraj. Státní zástupci by se podle vlády měli odvolávat proti podmíněným trestům za znásilnění nebo týrání zvířat. A zítra čekejte polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezké odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Mostek přes řeku Úhlavu v obci Hamry na Klatovsku čeká oprava. Jediná spojnice k několika nemovitostem je v současnosti v havarijním stavu. Obec má vydané stavební povolení. Náklady na rekonstrukci jsou 4,5 milionu korun a většinu zaplatí kraj formou dotace. Dnes ji schválili krajští zastupitelé, potvrzuje náměstek hejtmana Petr Vanka z hnutí ANO.
2: Obec Hamry má vlastně most, kde je tedy stávající místní komunikace, která je jedinou spojnicí ke čtyřem nemovitostem, čili ty lidi by se pak nedostali nijak domů ani tam odsud, případně by se tam nedostal ani IZS, záchranná služba nebo podobně. Ty náklady jsou vysoké, protože ta obec je malinká a přitom ale ta obec je fakt dlouhá, jo. A tak jsme řekli, že i na ten most samozřejmě přispějeme, poněvadž je to jeden z mostů už je jako daleko.
1: Přípravné práce začnou letos v říjnu a stavba má být hotová do konce října 2027. V Plzeňských Radobičicích vybuduje třetí plzeňský obvod dělící ostrůvky v Dlážděné ulici. Stavba má 4 etapy a po celou dobu prací budou provoz řídit semafory. Další podrobnosti má mluvčí třetího plzeňského obvodu Michaela Adámková.
3: Dlážděná ulice je hlavním průtahem Radobičic a jednou z důležitých příjezdových a průjezdových komunikací mezi Plzní, Štěnovicemi a Liticemi. Každý den je na ní značný provoz. Nové ostrůvky přinesou místním bezpečnější a pohodlnější přecházení v tomto místě.
1: Práce mají skončit do 10. října. Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit její trestní politiky. Po jejím jednání to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Žalobci by se třeba měli podle kabinetu odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Dál by také měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce krokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
4: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
1: Ministr má z požadavky seznámit vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Sport. Čeští tenisté mají za sebou úvodní tréninky před Davis Cupovým duelem s Američany. Jako první si tvrdý povrch v libeňské hale vyzkoušeli deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl, který je z prostředí nadšený.
5: Pocity jsou teď určitě skvělý, to náš první vlastně trénink. Bude to chvíli trvat, než si zvykneme samozřejmě na povrch, na obrovskou arénu, ale já zatím musím říct, že po té hodině a půl jsem velmi spokojený a těším se na utkání, protože hrát před domácím prostě publikem tady v tu aréně je něco neskutečného.
1: Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a v sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Počasí. V noci bude převážně polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, v údolích při malé oblačnosti až 5. A zítra čekejte polojasno až skoro jasno, ráno se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré, aby o zátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 45. kilometru ve směru na Plzeň mezi sjezdy na Cerhovice a Mýto na Rokycansku, dejte tam pozor. A dvě osobní auta se srazila v Plzni na silnici 27 zhruba na úrovni nádrže České Údolí. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování, projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Je 17 hodin a 5 minut a právě začíná přehled událostí dnešního dne, tak jak je pro vás zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. A tak si kromě jiného v následující hodince připomeneme našeho dnešního hosta, kterým byla Irena Vítovcová z občanského sdružení Procit, které se stará o děti s autismem, a také speciální pedagožka Nikol Valentová. Vyspovídáme také paraplavce Davida Kratochvíla, který na mistrovství Evropy v Paříži získal hned několik zlatých medailí. No a samozřejmě se budeme informovat u meteorologů, co na nás tam nahoře v nejbližších hodinách chystají. Tak příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Kateřina Jiřincová.
2: Dobré odpoledne. Kontaminovanou lokalitu u Zhoří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. Odborníci z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni mají k dispozici první výsledky nové aplikace DigiDiadem, která dokáže odhalit prvotní příznaky Alzheimerovy nemoci nebo demence. Do testování se zatím zapojili 4000 lidí. Víc poví mluvčí ZČU Andrá Čandová.
3: Aplikace je dostupná online a pro všechny. Uživatele provede 10 krátkými úlohami zaměřenými na sluchové a zrakové vnímání, paměť, mluvené slovo nebo schopnost souvisle popsat dění na obrázku.
2: Víc uslyšíte v našem vysílání už za pár minut. První skupina středoškoláků z Plzeňského kraje dnes odlétá do Číny. Další se připojí za týden. Světové soutěže odborných dovedností nazvané World Skills se celkem zúčastní 83 žáků ze 40 středních škol v regionu. Uvedla to mluvčí hejtmanství Eva Mertlová. Kraj navazuje na loňský výjezd stejného počtu středoškoláků do Osaky v Japonsku na světovou výstavu Expo. Motivované a jazykově vybavené děti, které vybírají sami školy, plánuje region vysílat do světa na zkušenou každý rok. Zastupitelé Plzeňského kraje dnes schválili podporu pro venkovské prodejny. Lidé v nich můžou nakupovat nepřetržitě 7 dní v týdnu bez asistence prodavače. Uplatnění najdou hlavně na malých obcích nebo v turistických oblastech. Jedna taková prodejna je například v Jarově u Blovic. Princip fungování popisuje její provozovatel Tomáš Valenta.
4: Vyberou si zboží, zaplatí u samoobslužní pokladny a zase odchází. 24/7 se využívá hlavně o víkendech a v letních měsících je provoz silnější.
2: Další podrobnosti k tématu přineseme přibližně za půl hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Včasné odhalení Alzheimerovy choroby nebo demence je pro úspěšnou léčbu docela zásadní. Odborníci z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni proto vyvinuli online aplikaci DigiDiadem. Jak funguje v praxi a jaké jsou první výsledky z testování mezi veřejností, to nám teď řekne regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, hezké odpoledne.
2: Dobré pondělní odpoledne. Výzkumníci z katedry kybernetiky Západočeské univerzity představili první výsledky unikátního projektu DigiDiadem. Jde o webovou aplikaci, která dokáže z pohodlí domova prověřit paměť i řečové schopnosti. Tenhle unikátní nástroj pomáhá nám lidem včas odhalit počínající kognitivní poruchy. Stačí mít počítač nebo tablet s mikrofonem a v tiché místnosti. Umělá inteligence během zhruba 15 minut podrobně analyzuje hlas a mluvené slovo. Následně vygeneruje přehledný výsledek v podobě barevného kognitivního profilu. Podrobnosti pro Český rozhlas uvedla mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
3: Aplikace je dostupná online a pro všechny. Uživatele provede 10 krátkými úlohami zaměřenými na sluchové a zrakové vnímání, paměť, mluvené slovo nebo schopnost souvisle popsat dění na obrázku. Člověk například opakuje větu, vybavuje si dříve prezentované objekty a odpovědi říká přirozeně nahlas. Nemusí nikam psát další texty ani ovládat složité rozhraní. Celé to vyšetření trvá obvykle 10 až 12 minut.
1: Tak Jirko, zní to docela dobře. Vědí už autoři projektu, kolik lidí si tu aplikaci vyzkoušelo a s jakým vlastně výsledkem?
2: Roman, dobrá otázka. Ano, výsledky jsou zajímavé a určitě motivující proto si ten test udělat. Aplikaci věci z katedry kybernetiky Západočeské univerzity spustili v květnu letošního roku a už se otestovala 4000 lidí. Pokračuje Andrea Čandová.
3: A u 18% z nich vyhodnotil systém, že jejich kognitivní výkon je nadprůměrný. Největší část, 2/3 uživatelů, dosáhla průměrného výsledku, který zcela odpovídá běžné zdravé populaci. A zbylých 15% testovaných dostalo výsledek indikující snížený nebo deficitní výkon. Těm pak aplikace doporučila, aby vyhledali lékaře.
1: Tak snad ještě otázka, kde lidé tento test najdou a jestli je to vyšetření nějak spoplatněné.
2: Aplikace je plně dostupná na internetových stránkách digidiadem.cz a veškeré testování je proto zcela zdarma. Určené je primárně pro osoby starší 45 let, které tak mají možnost udělat první orientační krok k prověření svého zdraví bez dlouhého čekání na lékařský termín. Akorát dopisuju článek, takže někdy zítra vyjde a i přes něj se půjde na tento test dostat na stránkách plzeň.rozhlas.cz.
1: Říká Jiří Trnka. Díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji. Žijí!

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: počasí.
1: Tak nám konečně trochu víc zapršelo, houbaři mají jistě radost, neboť vědí, že teď porostou. No a Marta Suchá z meteorologického ústavu, ta zase ví, jak to bude s počasím dál. Zdravím jí, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak Marto, co nás tady čeká v noci a zítra v těch nejbližších hodinách?
2: Tak večera v noci bude polojasno až skoro jasno, lokálně se pak mohou později během noci tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia, v místech, kde zůstane déle vyjasněno, mohou teploty klesnout až na 5 stupňů Celsia, vítr ten bude jen slabý, proměnlivý nebo jihozápadní v průběhu noci. Zítra dopoledne se budou mlhy a nízká oblačnost rozpouštět a zítřejší den bude slunečný, bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty dnes zítra vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na Plzeňsku se můžeme dočkat i letních 25 stupňů Celsia a vítr bude slabý, jeho západní rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: No, já jsem dokonce zaslechl, že ve středu bychom se mohli dočkat těch letních teplot i třeba jinde v západních Čechách, nebo je to pravda?
2: Tak ve středu, máte pravdu, ve středu může být ještě trošičku tepleji a ta 25 může být i jinde než na Plzeňsku. Ten interval teplot nejvyšších denních bude 22 až 25 stupňů Celsia. Středa už nebude ale slunečná, během dne už bude přibývat oblačnost, studené fronty a v odpoledních a večerních hodinách pak musíme počítat i se srážkami, s deštěm a přeháňkami. Lokálně se pak mohou objevit i bouřky.
1: Marta Suchá, děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.

0: Za 2 minuty bude 17:30, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. 30. září se bude konat benefiční koncert pro Procit ve Velké synagoze v Plzni, kde hlavním hostem večera bude zpěvačka Jitka Zelenková. Nejen o tom, ale také o novém domově pro klienty s autismem si dnes dopoledne v našem vysílání povídala moderátorka Iva Kokešová s našimi hosty, Irenou Vítovcovou, zakladatelkou Sdružení Procit, a také speciální pedagoškou Nikol Valentovou.
1: Naši posluchači jistě zaznamenali někdy v červenci, vy nám to určitě potvrdíte přesněji, zahájení stavby nového domova se zvláštním režimem v Plzni v ulici Na Chmelnicích. Paní Vítovcová, pojďte nám o tom říci něco víc. To bude novinka, která vám jistě hodně pomůže.
2: Ten dům, který se začal stavět a měl by vlastně zahájit se provoz v roce 2028 na jaře, by měla být stavba hotová, tak je to taková třešnička na dortu našeho více jak 10letého úsilí, protože vlastně v Plzni a v plzeňském kraji žádný takový obdobný dům pro cílovou skupinu dospělých lidí na spektru schováním náročným na péči není. Ten dům bude pobytová služba pro 12 klientů dospělých. Bude tam krásná tělocvična, venkovní zahrada, různé terapeutické místnosti, snouzelen. No, strašně už se těšíme, až začneme v lednu vlastně tvořit službu, registrovat, psát standardy, směrnice.
1: A paní Vítovcová, jaký vztah k tomu objektu bude mít Sdružení Procit? Vy budete provozovatel?
2: My jsme vlastně usnesením Rady města Plzně byli zvoleni jako provozovatelé tohoto domova.
1: Kde teď vlastně občanské Sdružení Procit sídlí? Nikol, možná vy nám můžete popsat, jaké je teď to vaše stávající sídlo.
3: Aktuálně sídlíme ve Smetanových sadech naproti divadlu Jaká Tyla a jsou to za mě krásné prostory, jsme v bytových prostorách, ale i když jsou malebné oku, tak jsou nevyhovující pro ty naše účely, jelikož fakt si můžete představit bytový prostor, ale my bychom spíš potřebovali vložně terapeutické místnosti, aby tam byl větší prostor, aby to pro ty naše klienty nebylo tolik rušivé.
1: Jak to tedy teď děláte, teď v těchto prostorách, které nejsou úplně optimální?
3: Aktuálně tomu musíme náš program velice přizpůsobovat. Během individuálu, kdy mám jednoho klienta, tak to takový problém není, ale když třeba máme skupinové nácviky či nějaké jiné skupinové aktivity, tak bohužel jsme velice limitovaní prostorem, jelikož máme takovou menší herničku a tam se vejde maximálně tak 8-10 dětí už je, nebo 10 klientů, tak to už je hodně na hraně.
2: No, to už je hodně na hraně. A hodně to řešíme tím, že vlastně spolupracujeme externě s dalšími institucemi a ty naše aktivity se odehrávají hodně jakoby mimo ten byt. A když je léto a je hezky, tak chodíme i ven.
0: Já ještě doplním, že celý rozhovor s Irenou Vítovcovou, zakladatelkou Sdružení Procit a speciální pedagoškou Nikol Valentovou si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
4: Den v kraji.

0: Jak už jste možná zaslechli v našich zprávách, zastupitelé Plzeňského kraje dnes schválili podporu pro venkovské prodejny. V dotačním programu Obchůdek 2021+ si 26 žadatelů rozdělí 2 miliony 600 tisíc korun. Přes 1 000 000 korun dostanou navíc 3 obce na zřízení bezobslužných prodejen. Lidé v nich mohou nakupovat nepřetržitě 7 dní v týdnu bez asistence prodavače. Uplatnění najdou hlavně na malých obcích nebo v turistických oblastech. Funguje například v Srní, v Sušici, anebo taky v Jarově na jižním Plzeňsku.
1: Mám tu objednaný koláč.
2: Jeden koláč.
1: Jeden koláč. Dvě veky. Pak tu mám 2 balíčky, což je úplně taky skvělá věc. Nemusím kvůli tomu jezdit nikam na poštu, že? A ještě krajnej sýr.
3: Do obchůdku právě přišla paní Lenka.
1: Využívám 24/7. Mám směny 12, pak volno, takže když tu nikdo není a přijdu z práce, tak je to bezva.
3: Obchůdek v Jarově skoro 2 roky provozuje Tomáš Valenta.
4: Po naší otvírací době s obsluhou si můžou přijít lidi nakoupit buď na naší zákaznickou kartičku, anebo na aplikaci, vyberou si zboží, zaplatí u samoobslužní pokladny a zase odchází. 24/7 se využívá hlavně o víkendech a v letních měsících je provoz silnější.
3: A čím si to vysvětlujete?
4: Lidi sedí na zahradách, grillujou a je to i znát na sortimentu, který se prodává, což je pití, nanuky, takový spíš jako občerstvení. Na běžný nákup pro domácnost přijde tak 40% nakupujících v tom nočním režimu.
3: Jaké máte zabezpečení?
4: Zabezpečení je velmi dobrý. Celý krám je monitorovaný kamerovým systémem. Kamery jsou s velkým rozlišením, takže není problém rozeznat jakoby lidi. A my víme, kdo do prodejny vstoupil, protože každý se identifikuje u dveří a už se nám staly i krádeže.
3: A jak to potom řešíte?
4: Než to hlásíme na policii, tak se snažíme se zákazníkem domluvit předem. Pokud uhradí, dál neřešíme. A pokud neuhradí, tak má blokovaný vstup a je to předem na policii.
3: A v čem vidíte hlavní výhody a nevýhody tady toho samoobslužného prodeje?
4: Výhoda je taková, že vlastně na to jsou minimální náklady, není tady personál, nesvítí se tady, je stažený i topení na ten bezobslužný provoz přes zimu, takže náklady jsou nízký a nevýhoda toho je, že někdy se nám stane, že přijdeme my do práce obsluhovat a konkrétně po víkendech je krám téměř vyprodaný, takže musíme naskladnit zboží, doplnit, dorovnat. Když prší, našlape se, sněží, natáhá se sníh, prostě musí se to prodejna každý ráno uklidit.
3: Jak to vidíte do budoucna?
4: Pokud by nás nějaká obec oslovila a bude nějaká vzájemná dohoda, asi bychom se dalšímu rozšíření prodeje nebránili, ale pouze v režimu 24/7.
3: 5 samoobslužných nebo hybridních obchodů provozuje i Západočeské konzumní družstvo Sušice, kde předsedu dělá Roman Bruzl.
5: Největší smysl dává tyto prodejny dělat v rekreačních oblastech, kde je obrovský rozdíl mezi sezónní a mimosezónní poptávkou. A potom je to vesnický prostor, kde vlastně 80-85% všech nákladů na té malé vesnické prodejně jsou mzdy a energie. A s tím prostě nic neuděláte. A ta automatika prostě pracuje. Takže prodej na těch obcích potom se dají udržet.
3: Díky krajské dotaci vzniknou příští rok další 3 hybridní prodejny v obci Draženov, Mířkov a Černíkov. Z Plzeňského kraje Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

žijeme tu s vámi speciál. Plzeňská zoologická zahrada slaví 100 let. V neděli 20. září můžete být u toho. Otevřená bude nejen zoo, ale na speciální program zve také Lochotinský amfiteátr. Z místa se živě přihlásí i Český rozhlas Plzeň. V neděli 20. září po 14. hodině. Žijeme tu s vámi speciál. Ze zoologické zahrady v Plzni.

0: No a teď jedna sportovní radost, a to docela veliká. Paralympijský vítěz v plavání z Paříže David Kratochvíl na mistrovství Evropy zazářil. Z bazénu v Turecku přivezl 18-letý reprezentant domů ze 6 startů 6 medailí a z toho 5 zlatých a světový rekord navrch. Na letišti si s paraplavcem Davidem Kratochvílem povídal včera odpoledne krátce po příletu reportér Jakub Kanta.
1: Jaká byla ta cesta, Davide? Utekla rychleji než tam, která si byla plná očekávání?
2: Jo, tak utekla určitě rychlejší, protože jsem spal celou cestu. A jo, bylo to příjemnější si zase vrátit domů a všechno to ze mě spadlo a bylo to super.
1: Navíc ne s prázdnou, tak jak byste označil ten šampionát?
2: Byl to asi jako nejcennější zatím závod za mě, protože 5 zlatých, 1 stříbrná, povedlo se úplně všecko. Ta druhá půlka, ta byla ještě lepší, jak ta první si myslím, teda od toho čtvrtka do soboty, tak tam jsem se zlepšil hodně osobáky a plavali jsme fakt, na co jsme trénovali, takže jsem fakt moc spokojený.
1: Je nějaká z těch medailí, která vám udělala speciálně radost něčím, nebo nějaký výkon?
2: Tak takhle, tak volných je víc. 200 polohovka, tak to mi udělalo radost, že jsem porazil toho dorsmana na tu polohovku, protože to je jeho hlavní a fakt se mi to plavalo skvěle. A asi i samozřejmě ten svěťák, ten byl taky úplně úžasný. A v sobotu to stříbro, tak já jsem nečekal, že můžu takhle rychle plavat toho znaka. Po dlouhý době jsem se strašně zlepšil, takže za mě úplně paráda. Byl tam nějaký znak v tom tréninku, ale spíš jsem se soustředil na ty kravuly, motýly a polohovku.
1: A jak jste si to užil všechno kolem? Slyšel jsem, že jste hráli karty.
2: Jo, no, to jsme hráli, bylo to jako super. Hráli jsme od pondělí do soboty, já jsem si vždycky věřil na trenéra. Ale on mě vždycky v té karastě vymázl úplně, no, takže jsem prohrál, no, takže nevadí, příště ho porazím já.
1: Takže příště kromě medailí tak povezete i výprask pro trenéra.
2: Jo, přesně, přesně.
1: Teď se těšíte na co? Jak si odpočinete nebo se pustíte hned zase do tréninku?
2: Teďko jsem dostal 2 týdny volno od trenéra, takže paráda. Samozřejmě od zítra asi školno, možná v úterý uvidíme, ale jinak mám volno a v sobotu běžím půlmaraton s mým trasérem, tak uvidíme.
1: Těšíte se?
2: Jo, těším, je to podruhý v mém životě, tak uvidíme, co tam zaběhneme a hlavně se tam užít po té Evropě spíš takový zážitek další.
1: A jak se odměníte za těch celkem 6 medailí, 5 zlatých a 1 stříbrnou z mistrovství Evropy?
2: No tak to ještě úplně nevím, ale asi udělám nějakou party s kamarádama někdy po tom půlmaratonu i. Chtěl bych to užít hlavně s rodinou a kámošema, tak jak bych to chtěl.
1: Kam ty medaile budete dávat?
2: Mám takovou poličku nebo takový vytvořený od taťky, takový prkno a na tom je vypájko, vlastně vypálený všechny státy, kde jsem byl a na tom mám právě pověšený ty medaile. A takhle z Evropy, světa, tak to mám pověšený zvlášť na takovém kolíčku, ale mám to nad postelí všecko.
1: Je to ještě kam dávat?
2: No, ještě jo.
1: Povězte mi, jak vy to vlastně máte s těmi medailemi, můžete si je nějak jako osahat, svým způsobem prohlédnout?
2: Jo, určitě, ale bohužel z mistrovství Evropy a světa nejsou jako rozdělený, že nepoznám, která je zlatá, která je stříbrná, bronzová, to je jenom na paralympiádě. Ale na ty stříbrný teďko, co mám, tak jsem si našel takový jeden výstupeček, jako který není úplně uhlazený, tak podle toho poznám, že to je stříbrná. 6 zlatých, to by byla hustá výzva.
1: A třeba ještě startovat na více distancích, je to ještě ve vašich silách?
2: Tak tam už mi zbývá jenom jedna, kterou můžeme plavat my, to je 100 prsa a to ještě musím pořádně zabrat, abych měl na toho Roger Dorsmana, to je jeho druhá hlavní disciplína, takže to bych ještě musel pořádně zabrat.
1: Ale třeba přemýšlíte i tímto směrem?
2: No, teď koupím po Evropě ne, teď si hodně odpočnu, ale chtěl bych se samozřejmě zlepšit i v těch prsou, protože jsou důležitý i ty polohovky, která mi začala trošku víc jít, což doufám teda vypadalo i a uvidíme, no.
1: Tak děkuji moc za rozhovor Davidu Kratochvílovi po příletu z mistrovství Evropy v paraplavání.
2: Děkuji moc.
1: Z pražského letiště Václava Havla, Jakub Kanta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

17 hodin a 52 minuty, dnešní den v kraji je u svého konce, ještě pár slov k zítřejšímu vysílání. Zítra vám například povíme, jak po čtvrtroce funguje pravidelné autobusové spojení mezi Tachovem a německým Tiršenreutem, jaký je o tu linku zájem. U základní školy ve Stupně na Rokycansku staví dopravní hřiště, vypravil se tam i náš reportér. No a v našem zítřejším vysílání uslyšíte i krátký rozhovor s plzeňskou lukostřelkyní Marií Horáčkovou, která, jak známo, v Mexiku poprvé ovládla světový pohár. No a tady za chvíli po zprávách muziky s dechovkou, no a potom špalíček lidových písní. Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj požádá ministerstvo životního prostředí o bližší informace k likvidaci toxických látek v oblasti kolem Zhůří na Klatovsku. Plzeňský kraj posílá do Číny na soutěž odborných dovedností přes 80 studentů a učňů. A zítra čekejte polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Příjemný podvečer přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Situace v šumavské oblasti kolem Zhůří na Klatovsku, kde se našly toxické látky, zatím není havarijní. Na dnešním jednání zastupitelstva to řekli představitelé kraje. Území je podle nich klasifikované jako kontaminované. Hejtmanství stav monitoruje a tento týden požádá dopisem ministerstvo životního prostředí o podrobné informace, říká krajský radní Petr Fischer z Hnutí ANO.
3: Jako Plzeňský kraj situaci chceme monitorovat, my ani víc nemůžeme a požádáme ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dalších informací, zejména zda došlo ke zpracování projektu sanace či aktualizaci vlastně dosud zpracovaných dokumentů a na základě těch dokumentů se rozhodneme, jak budeme postupovat dál.
2: Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava bude sanovat armáda České republiky. Po jednání vlády to dnes oznámil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Sanace by měla trvat do června 2028. První skupina středoškoláků z Plzeňského kraje dnes odlétá do Číny. Další se připojí za týden. Světové soutěže odborných dovedností nazvané World Skills se celkem zúčastní 83 žáků ze 40 středních škol v regionu, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
4: Byly vybrány v podstatě interně těmi školami a velmi důležitá byla samozřejmě angličtina, minimálně na B2, proaktivita a samostatnost těch žáků. Program vlastně dává studentům možnost na vlastní kůži zažít obrovskou prestižní světovou akci a nabírají zkušenosti v tom mezinárodním pohledu a my sázíme na to, že ty nové zkušenosti komplexní nám tady budou aplikovat.
2: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ně zavést spotřební daň.
5: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky. I proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
6: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
5: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
7: Zrušení toho online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
5: Stejné obavy má taky hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále.
0: Počasí.
2: V noci bude převážně polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, v údolích při malé oblačnosti až 5. A zítra čekejte polojasno až skoro jasno, ráno se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 25, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor, dejte na dálnici D5 kolem 45. kilometru ve směru na Plzeň. Mezi sjezdy na Cerhovice a Mýto na Rokycansku stojí tam v odstavném pruhu porouchané vozidlo, které částečně zasahuje i do pravého pruhu. Aktuálně se tam tvoří kolona, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky, muziky.
8: Příjemný a ničím narušený poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Václav Paleček je asi vůbec nejslavnější plzeňský kapelník, který dlouhá léta vedl pošumavskou dechovou muziku Lesanku. V dnešním pořadu budeme vzpomínat jak na něj, tak i na jeho legendární kapelu, která nám bude celou půlhodinku vyhrávat. S lidovou polkou Uzonká cestička v úpravě Antonína Bulky už je u mikrofonu připraven zpěvák Jiří Langmajer.

Václav Paleček se narodil do muzikantské rodiny 29. srpna 1931 v Petrovicích u Plánice, kde se už jako malý chlapec učil hrát na housle. V 10 letech ho jeho tatínek zavedl k panu učiteli Karlu Pézlovi, který ho učil na lesní roh a trubku. První kapela, ve které 14-letý Václav Paleček začínal hrát, byla dechovka Václava Bakeše z Horšic. S tou si zahrál dokonce i 9. května 1945 na náměstí v Přešticích při oslavách osvobození města americkou armádou. Zpěváci Jiří Dinebír a Jitka Koutecká zaspívají lyrický lidový valčík Tiše šumí vítr. Nahrávka vznikla v Plzeňském rozhlase 7. října 1981.

Po válce Václav Paleček nastoupil do hudební školy Bedřicha Smetany v Plzni a posléze i na Lidovou konzervatoř, kde se zdokonalil ve hře na trubku. Nakonec se ještě vyučil hudebním nástrojařem a opravářem a tomuto povolání se věnoval až do konce života. Svoji vyhlášenou dílnu měl v Plzni ve Škroupově ulici, kde jsem se s ním ještě krátce před jeho odchodem mohl co by malý začínající hráč na trubku setkat v doprovodu svého dědečka, který se s panem Paličkem velice dobře znal. Další lidový valčík nám zaspívá Jiří Langmajer a jmenuje se Měl já jsem dívenku.

Ve druhé polovině 40. let založil v Příchovicích starý pan Paleček svoji vlastní dechovou kapelu, která tehdy hrála jako soubor místního zemědělského družstva a do které samozřejmě angažoval i svého syna Václava. A jak vlastně vznikl název Lesanka? Rozhlasový redaktor Vladimír Bernášek tvrdil, že když kapelník Paleček tlačil za pozadí na pódium jakousi zpěvačku Anu se slovy Lesanka. Pravda je ale taková, že od roku 1957 byl zřizovatelem kapely Lesní závod Červené Poříčí. Odtud tedy získala název Lesanka. A s ní také naspívali Gerta Ledínská a Jiří Langmajer v roce 1989 polku Slávy Tkačuka a Vladimíra Sýkory Kvítí svatební.

Po smrti svého otce v roce 1960 přebírá Václav Paleček definitivně kapelnické žezlo a Lesanka začíná hrát pod jeho vedením. Brzy na to pořídila kapela první snímky v Plzeňském rozhlase a její popularita prudce stoupala až do celorepublikového měřítka. Lesanka za léta svého působení natočila mnoho snímků v rozhlase, účinkovala v celé řadě televizních pořadů a vystupovala na nejprestižnějších tuzemských podiích, včetně slavné pražské Lucerny. Diváci ji mohli slyšet také v mnoha evropských zemích, například v Bulharsku, Německu, Rakousku a dalších. K velké slávě Lesance dopomohla píseň, jejíž lidový nápěv upravil Jan Kacerovský a text doplnil Ladislav Nuzhart, Už troubějí na horách jeleni. Ta se stala dokonce hitem roku 1974 a doslova zlidověla. My si ji poslechneme v původní verzi naspívané Františkem Ledínským a Jiřím Bártou.

Pošumavská dechová muzika Lesanka už dnes neexistuje, ale její odkaz žije dál. Při svých vystoupeních se snažím vždy na tuto legendární kapelu vzpomenout a s klatovskou úhlavankou Jana Červeného máme v repertoáru několik převážně lidových písní, které byly pilířem jejího repertoáru. V roce 2025 jsme natočili valčík Vyjdi ty měsíčku v úpravě Antonína Bulky v původní verzi tak, jak ho hrávala Lesanka. Společně s Ivanou Zbořilovou vám ho teď nabízím jako hold této slavné kapele a Václavu Palečkovi.

Václav Paleček odešel do muzikantského nebe 7. listopadu 2006 ve věku 75 let. Patří mu velký dík za to, že jeho láska k lidovým písničkám z Pošumaví vedla k tomu, že dodnes jejich nahrávky těší posluchače napříč všemi generacemi. Dnešní vzpomínání na Václava Palečka nám zakončí dvorní zpěvák Lesanky Jiří Dynebír s polkou Svatojánská muška. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu právě začíná folklorní půlhodinka, ve které vás dnes pozveme na blížící se mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. Proběhne už tento týden v Mariánských lázních a proč si tuto akci nenechat ujít, vám povíme v následujících minutách. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Možná už jste o tom slyšeli i v našem vysílání. Ve dnech 17. až 20. září Mariánské lázně ožijí folklórem. 21. ročník festivalu, který organizuje Mariánsko-lázeňský soubor Mariánek za podpory města Mariánské lázně, přinese opět bohatý program. Zahájení 17. září od 17 hodin v domě Chopin se ponese ve slavnostním duchu. Jako už tradičně se budou koštovat nejlepší moravská vína, chybět nebudou kulinářské speciality a to vše za hudebního doprovodu slovenského souboru Poliana. Mimochodem právě slovenské soubory prý mívají na Mariánsko-lázeňském festivalu největší ohlas. Tak si i my ve Špalíčku teď dopřejeme ještě trochu té slovenské lidové hudby.

0: dnešním špalíčku vás zveme na Mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim, který proběhne už během tohoto týdne. Hosty v našem dopoledním vysílání byli nedávno zástupci organizátorů. Kde všude se festival odehrává, mě pověděl Filip Hahn.
1: Máme ho co nejvíc venku, na Mariánsko-Lázeňské kolonádě, v kavárně Lesní mlýn, v domě Chopin a také v okolních oblastech na zámku Kinžvart či na hradě Seberg a především v Mariánsko-Lázeňském divadle, kde probíhá v pátek večer gala program.
0: Výrazným místem festivalu Mariánský podzim je samozřejmě Lázeňská kolonáda, která asi sama o sobě vytváří krásnou atmosféru.
1: My tam stavíme pódium před orchestřištěm, aby bylo ze třech stran vidět na ty soubory. To pódium nemá bočnice, takže vlastně z jedné i z druhé strany kolonády je vidět na tanečníky a máme to tak jako citlivě přizvučeno, že se vlastně pracuje s tou akustikou té kolonády tak, aby ona vlastně funguje sama o sobě jako takový reproduktor, jo? Protože je na jednu stranu zavřená a do toho údolí otevřená, takže i jako z dálky z toho parku ta hudba je slyšet.

0: Teď už nám ve Špalíčku zahrál přímo folklorní soubor Mariánek z Mariánských lázní, tedy hlavní organizátor festivalu Mariánský podzim. A možná vás také napadla otázka, proč se soubor z Mariánských lázní věnuje chodskému folkloru. Členové souboru tuhle otázku dostávají často. Odpovídá opět Filip Hahn.
1: No to byl dílem náhoda a dílem obrovské štěstí. Protože my, když jsme začínali v souboru, to ještě tenkrát nebyl folklorní soubor, byl to dramatický kroužek, tak paní učitelka získala od pana Ambrože Schodové plané pár chodských krojů. No a to předurčilo vlastně směřování toho, kam se ten soubor potom vydal. Mm-hmm. Takže byla to právě ta náhoda a to obrovské štěstí, protože to nám otevřelo vlastně cestu k těm pramenům a jako chodského folkloru, chodských písniček, tanců. A v 90. letech jsme první tance okopírovali z videokazet Ústavu lidové kultury a tam jsme se teprve učili a koukali se na ty kroky za doprovodu akordeonu Zdenky Hurtové, která nás vedla tenkrát. Jsme přičichli vlastně k tomu folkloru, až potom po roce 2000, asi 2002-2003, vznikla pod vedením pana učitele Babičky dudácká muzika a rozjelo se to.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní. Právě nám hraje soubor Mariánek z Mariánských lázní, který vás zve tento týden na festival Mariánský podzim. Konkrétní program na tento čtvrtek a také pátek nám představí Adéla Drexlerová a Filip Hahn.
1: Budeme tedy začínat ve čtvrtek 17.9. v 17 hodin koštem moravských vín za hudebního doprovodu souboru Polana. A to v domě Chopin. Mariánských lázních.
2: V pátek od 3 hodin nás bude zvát folklorní soubor Rozmarínek z Mariánsko-lázeňské základní umělecké školy na večerní program. Od 4 hodin vyjde pár muzikantů se jen tak projít po parcích a zpívat. To je taková spontánní akce, i když je naprogramovaná. Pokud je hezky, vyjde to. Je to úplně skvělá pozvánka na ten večerní program, který začíná o 7:30 v Městském divadle. Jmenuje se Roztančené divadlo a ne to nejlepší z folkloru. Myšleno to nejlepší z toho, co do Mariánských lázní letos přijede.
1: Vstupenky na tento program je možné zakoupit na stránkách Mariánských lázní. A opravdu se tam letos představí všechny soubory v tom divadle, které festival letos navštíví.
0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní. Stále nám hraje soubor Mariánek z Mariánských lázní, který vás zve tento týden na festival Mariánský podzim. A Adéla Drexlerová a Filip Hahn pokračují v představování programu. Dostáváme se už k sobotě 19. září.
1: V sobotu vyrazíme v 10.30 od hotelu Krystal krojovaným průvodem na kolonádu. No a v 11 hodin se již všichni přivítáme na té kolonádě. Všichni se právě budeme krásně fotit na schodech před pavilonem Křížového pramene. A každý ten soubor se na minutku nebo dvě úplně krátce ukáže, abyste si mohli vybrat, co pak chcete vidět v tom odpoledním programu.
2: Odpolední program začíná v 1 hodinu právě na kolonádě, kde probíhá celý víkend i řemeslný jarmark. Tam vystoupí postupně soubory Polana ze Slovenska, Rozmarínek z Mariánských lázních,

0: opět zahraje Klíček z horšovského Týna. Představí se také děti z organizačního souboru Mariánek a opět zase cymbálová muzika Hrom s dětským folklorním souborem Štěpnička z Veselí nad Moravou.
1: Pokud opravdu to nezvládnete dojet do Mariánských lázní, tak festival přijede za vámi a to ve 3 hodiny vystoupí na zámku Kinžvart folklorní soubor Vonička a zároveň ve 3 hodiny a v 5 hodin na hradě Zéberk slovenský soubor Polana.
2: No a to ještě není všechno. Letošní festivalový program vyvrcholí v neděli 20. září, kterou vlastně prakticky můžete strávit celou na krásné Mariánsko-lázeňské kolonádě.
0: Začínáme v neděli v 10 hodin akcí Mariánky snídají s Mariánkem na kolonádě, kde si můžete přijít dát něco dobrého k jídlu, kafíčko, čaj.
1: Festival od těch 10 poběží až do 16. hodiny, celý den na kolonádě. Zase ty soubory se tam budou různě měnit, střílet, máme program, můžete si ho najít na našich webovkách marianek.com a na závěr festivalu ve 3 hodiny vystoupí náš pořadatelský soubor Plné síle.
2: A tolik tedy pozvánka od organizátorů festivalu Mariánský podzim Adély Drexlerové a Filipa Hána, tak věřím, že vás nalákali a strávíte příjemný čas s lidovou muzikou v Mariánských lázních. Ještě jednou opakuji, že festival Mariánský podzim proběhne ve dnech 17. až 20. září. My v dnešním špalíčku dáme ještě jednou prostor slovenské lidové hudbě, která bude také jedním z lákadel letošního Mariánsko-lázeňského festivalu. Ale jak jste slyšeli, bude toho mnohem víc. Pro dnešek se loučí a pěkný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj vybral Arrivu na zajištění dopravy bateriovými vlaky od roku 2030. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy bude přes miliardu korun. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Hezký večer přeje Kateřina Jiřincová. Plzeňský kraj dnes vybral nového dopravce firmu Arriva Vlaky, která bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu na 4 tratích 12 bateriovými elektrickými vlaky. Arriva nabídla ze 4 soutěžitelů nejnižší cenu, která byla jediným kritériem výběrového řízení. Schválila to rada kraje. Informace o vítězi přinesl server z dopravy.cz. Na tratích dosud jezdí České dráhy s dieslovými vlaky. Neúspěšní uchazeči České dráhy GV Train Regio a Regiojet mají 15 dnů na případné odvolání. Od prosince 2030 bude nasazeno prvních 6 souprav na tratích Plzeň, Stod, Domažlice a z Heřmanovy hutě přes Nýřany, Plzeň, Rokycany, Domirošova, Příkosic a Nezvěstic. Od prosince 2033 k tomu ještě přibude trať Bezdružice, Pňovany, Plzeň, Radnice a Plzeň, Klatovy, Železná Ruda. Město Plzeň dokončilo výstavbu chybějícího téměř půl kilometru dlouhého úseku stezky pro pěší a cyklisty podél Jateční ulice na Doubravce. Součástí stavby byla i opěrná stěna a přípojka z splaškové kanalizace a plynovodu a také nové veřejné osvětlení. Pokračuje mluvčí magistrátu Eva Barborková.
2: Stezka vznikla v úseku od křížení Jateční s Doubraveckou ulicí až ke stávajícímu chodníku, který vede ke křížení s Chrásteckou ulicí. Tam také vznikl nový takzvaný přechodopřejezd, tedy združený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. A ten je vyznačený na komunikaci šachovnicově ohraničenou zebrou.
0: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíce to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Ukrajina a Rusko podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle něj mohou za nárůst globálních cen nafty právě tyto údery, nikoli válka v Iránu. Napsal to na své sociální síti True Social. Ani Kyjev, ani Moskva zatím jeho prohlášení nepotvrdili.
1: Počasí.
0: Noci bude převážně polojasno až skoro jasno, teploty 10 až 7 v údolích při malé oblačnosti až 5 stupňů. A zítra čekejte polojasno až skoro jasno, ráno se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Povane slabý jihozápadní vítr, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením provozu počítejte v Horní Bříze na severním Plzeňsku, kde je kvůli stavebním pracím zúžený provoz na křižovatce v ulici Na návsi k Trnové. Omezení potrvá do konce června příštího roku. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu a jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dalo by se diskutovat nad slovem sudý, ale vy jste si vybrala slovo lichý pro dnešek.
2: Ano, má totiž trošku víc významu.
1: A taky jste potkala jednoho pana lichého a tak jste si řekla, že zapátráte po původu tohoto příjmení a po významu tohoto slova.
2: Ano, já jsem ho nejen potkala, ale taky jsem s ním mluvila a zjistila jsem, že se o něm dá říct nomen omen.
1: Tedy, že je takový, jaké je jeho příjmení.
2: Ano.
1: Tak co to znamená slovo lichý v tomhle slova smyslu?
2: Tak už od středověku, pokud se používalo v souvislosti s lidmi, tak to znamenalo, že je někdo bídný, ničemný, špatný, podvodník, nespravedlivý, falešný, neupřímný.
1: To tedy znamenalo slovo lichý dřív. No, tak ještě, že jste přežila setkání s panem lichým, co dnešní význam?
2: Ten se trošku posunul a pokud se používá v souvislosti s člověkem, tak spíš znamená, že je někdo osamocený, jediný, ojedinělý případně, zkrátka, že je sám.
1: Mimochodem, na začátku jsme zmínili to sousloví nomen omen. Možná, že i to by posluchače zajímalo, kde se vzalo a co vlastně znamená. Původně z latiny, předpokládám.
2: Ano, ano, z latiny. A v podstatě to znamenalo, že to jméno je znamení. Že říká, jaký ten člověk je. Vyjadřuje přímo charakteristiku. A někdy se takovýmhle jménům taky říkalo mluvící jména.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Kenty Rogers, jen dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel na Pražském hradě jednal s premiérem Babišem. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
2: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
0: V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Stavbaři křižovatku vybudovali na křížení s Kolovratskou ulicí, kde měli řidiči problémy s najížděním na hlavní silnici. Od pátku bude v plném provozu. Zatím je podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě chybí kolaudace. Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel. Sport.
0: Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a sobotu o postup na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Tvrdý povrch v libeňské O2 aréně si vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
4: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat, tady hlavně na ty stropy zeknu. Je to strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde. Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 se z Prahy do Plzně už nehodu na druhém kilometru odklidili. Kolona na Pražském okruhu ve směru Ruzině-Plzeň, regulují se vjezdy do tunelů. Na D1 z Vyškova do Brna od Rohlenky na 206. kilometru nesouvislá kolona. Hlavně nákladních aut až k omezení na 196. kilometru. A podobně na D2 z Bratislavy do Brna. Nákladní auta od Olympie na 3. kilometru až k omezení u D1. A na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se u odbočky na Miroslav objíždí srážka dvou osobních aut. Provoz je řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl jsi opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bral jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Mm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovýmu tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moct, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema, protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče, takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako,
1: jakou co, ty sám máš, jakou, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No a já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok.
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolují neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
1: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
1: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
1: Ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jak je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Ten důkaz toho.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok. Ve svém oboru nejlepší top herec třeba v hlavní roli, ano, na celém světě.
1: Přesně,
2: jo?
1: Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. Ne?
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžký a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soňa za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý tý řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme fakt jako, my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil, jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. Jo. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých...
1: Z toho meníčka.
2: Tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození. Takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, kterýho se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel, jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánský babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí. A nebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane. A nebo to bude věc, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle. Ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den. Tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím, a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juká, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Přísnější regulaci kratomu schválila dnes vláda. Silničáři otevřeli další část obchvatu Rakovníka. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově taky obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
2: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
1: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová a hospodářská komora. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavět ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
3: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v italské Modeně si připsali třetí výhru a mají tak jistý postup do osmifinále. Svěřenci Jiřího Nováka se ve skupině ještě utkají s týmy Itálie a Slovinska. Počasí. V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova je hlášena překážka. Na 36. kilometru leží v odbočovacím pruhu nádoba. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zběroch tvoří kolona. Mezi 42. a 44. kilometrem něco překáží ve vozovce, je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte, kolona začíná kousek za sjezdem na Zběroch. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody dohody na 278. kilometru. Průjezdný je jeden pruh, provoz je plynulý. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na D5 do Plzně a blokuje jeden pruh. Místo je průjezdné, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Škoda. Auta, která nesou jméno jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů naší historie.
1: Znáte značku Škoda?
2: Znám, no.
3: Jistě, auto.
4: Vlastně jezdím.
5: Myslím, že to je auto.
6: No, to víte, že znám.
1: Kterou Škodovku máte nejradši?
2: Oktávku třeba.
5: Felicii.
7: My máme Fabii.
4: Jo, mám vždycky nejradši auto, s kterým jezdím.
5: Fabii, kombi.
1: A odhadnete, jak dlouho značka Škoda existuje na českém trhu?
2: 100 let.
5: Vůbec, ale vůbec netuším.
8: Dřív to byl Laurin Clement, pokud si vzpomínám. Takže by to mohlo být tak, no, víc jak 100 let.
7: Já bych řekla, určitě po válce už existovala.
2: Tak předtím to byla Laurina Clement a je to od roku 1897 nebo 8.
0: Všechno to začalo v roce 1866, kdy nastoupil do plzeňské strojírny hraběte Valdštejna jako vrchní inženýr plzeňský rodák Emil Ritter von Škoda. Byl tehdy poměrně mladý, pouhých 27 let, ale měl oproti jiným velkou výhodu. Poměry, z nichž pocházel, nebyly v skutku chudé. Jeho dědeček byl kovářem, ovšem ne tak ledajakým, zaměstnával 20 dělníků. Otec to dotáhl dál, stal se z něj zámožný plzeňský měšťan. Mudr František Škoda, krajský lékař, šéf zemské zdravotní služby, člen první správní rady měšťanského pivovaru a také poslanec Říšského sněmu. A jeho mladší bratr Josef, Emilův strýc, se stal věhlasným profesorem lékařské fakulty na Vídeňské univerzitě. Pečoval o tu nejbohatší a nejprestižnější klientelu. Měl známosti, kontakty a informace z nejvyšších kruhů a z první ruky. Emil Rytíř Škoda studoval na několika technických vysokých školách, pak si odbyl praxi v cizině. Byl naskušený ve Francii, Anglii, ve Spojených státech amerických. Poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového podnikání v Magdeburku a v Brémách a možná by rád mimo českou kotlinu zůstal déle, jenže vypukla prusko-rakouská válka a milý Emil byl jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen. Domů se vracel bez nadšení a celkem netečně přijal místo, které mu otec doma v Plzni vyjednal. Už zmíněné místo u hraběte Valdštejna. Jeho předchůdce František Belány se totiž rozhodl osamostatnit. Belány mu přišel mladý, neskušený nástupce vhod. Bylo přece jasné, že v Plzni přežije jenom jeden strojírenský závod a to musí být ten, který řídí ostřílený starý vlk Belány. Ten cucák určitě Valdštejnovi strojírnu pohřbí. Stal se však pravý opak. Jen co se nadějný mladý muž začal ve Valdštejnových strojírnách rozkoukávat, hned přemýšlel o tom, co a kde by se dalo dělat lépe. Bylo mu jasné, že se strojírna musí modernizovat, jinak nemůže obstát v konkurenci. Jenže než by se hrabě pouštěl do nějakých novot, raději Škodovi strojírnu prodal. Emil byl rád, že může podnik řídit podle svých představ a hned se pustil do úprav. Kde na to vzal? No, zkrátka, rodinné finance. Strýček Josef mu nechal připsat 1 000 000 zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky. I tatínek něco přidal. A taky se uměl výhodně oženit. Dědeček jeho nastávající, Hermíny Háhenkamové, provozoval v Plzni úspěšné povoznictví. Měl na 200 koní a zajišťoval dopravu do všech důležitých míst západní poloviny Čech. Kapitál do začátku je jistě dobrá věc, ale pak mladého muže čekala jen a jen tvrdá práce. A tak 12. června roku 1869 vznikla Škodovka. Škoda z malé továrničky s 33 dělníky zakrátko udělal obrovský podnik se světovou reputací. Než se v ní ale začala vyrábět auta, uběhla ještě notná spousta vody.
9: Jsme v hale, kde se vyrábí Fabie, Skala a nově nabíhající Kamiq. Máme ještě druhou halu, montážní, a tam se vyrábí aktuálně Octavia a Karoq.
1: Redaktorku Světlanu Lavičkovou provázel Marek Jancák, zodpovědný za výrobu vozu Škoda Auto.
10: Kolik těch aut tak za den z Mladé Boleslavy odjede?
9: Budeme počítat oba závody a je to kolem 3,5 tisíc.
10: A my teď stojíme vlastně uprostřed té haly M1 A když jsme sem docházeli, tak kolem nás nejenom kroužily takové ty ještěrky, ale také vozítka úplně bez řidičů, která přivážela různé součásti těch škodovek. Víte, já si tady trochu připadám jako ve sci-fi filmu.
9: Sci-fi filmy mnohdy jdou ještě dál, nicméně vy jste viděla transportní prostředky, které jsou automatické bez řidiče, protože logistika je první oblast, které se nabízí, automatizace.
10: Kolem nás na různých běžících panelech jsou přivážena auta v různém stádiu dohotovení.
9: Sériová montáž v dnešní době je reprezentována linkou, tedy řekl bych řetězovou výrobou, i když vy tady nevidíte žádný řetěz, to jsou právě ty skidy, o kterých jste hovořila, protože celá linka se pohybuje spolu s pracovníky. Umožňuje tak specializaci jednotlivých pracovníků na konkrétní operace, čili nemusíme kvalifikovat personál proto, aby zvládl stavbu celého vozu, stačí, když zvládne jeho část. Vůz za ním pak přijede.
10: Stačí, když umím namontovat volant a dělám to stále, když to zjednoduším.
9: Přesně tak, teoreticky, prakticky to není naše přání. Dbáme i na různorodost prací, zase s ohledem na zdraví a zkušenost pracovníků.
10: Tak sem do té montážní haly přijedou z různých částí výroby jednotlivé segmenty a tady to všechno dáte dohromady.
9: Přijede jeden velký segment a to je karoserie. Ta přijíždí z lakovny, poté co byla předtím ve svařovně. A ostatní komponenty jsou od dodavatelů. Interních, v případě škodovky to je celý podvozek a samozřejmě řady externích dodavatelů, to jsou další montážní díly. Celá montážní linka je rozdělená, zjednodušeně řečeno, do 6 přímých linek a mezi těmito linkami se příčně pohybují karoserie. A teď právě vjela tato karoserie do té druhé části, do toho druhého segmentu. Už v ní je kokpit, elektrická instalace, většina věcí, které zákazník obvykle nevidí, tedy kromě toho kokpitu, a přicházejí na řadu díly motorového prostoru a díly, které pak už zákazník uvidí.
10: Co se tam montuje úplně naposledy?
9: Naposledy probíhá programování vozu, což není fyzická montáž nějakého dílu, ale je to, řekl bych, podstatná část pro oživení vozu.
10: Když od vás vůz sjede, projíždí to auto někdo, nebo to všechno dělají chytré stroje?
9: Nejsme ještě tak daleko, aby veškerou kontrolu dělali stroje, ale část kontroly už provádějí. Výrobek je v průběhu celého procesu násobně kontrolován, jednak z toho důvodu, že řada těch oblastí už není pak přístupná, pochopitelně. Projíždí také řadou funkčních zkoušek. Jednou z těch největších je určitě jízdní zkouška. Každý vůz jede na zkušební poligon a každý vůz také projíždí vodním testem, kde ho sprchujeme, řekněme, silou tropické bouře.
10: A jak to vypadá s crash testy?
9: Crash testy se provádějí převážně ve vývojové fázi, ale je naší povinností pravidelně certifikovat některé funkční části vozu, takže se, řekněme, i prvky pasivní bezpečnosti testují, to jsou třeba airbagy v pravidelných intervalech.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Emil Škoda byl vynikající technik a také výjimečná osobnost. Osobně řídil provoz, chtěl být u všeho, o všem rozhodovat. Říkalo se o něm, že byl autokrat a cholerik. Býval v práci od rána do noci, neuznával hry za zády, všechno řešil chlapsky a na místě. Nesnášel výmluvy a lži, práce pro něj byla vším. Nejraději přijímal zakázky, které jinde odmítli jako nerealizovatelné. Bral to jako výzvu. Vyráběl odlitky pro stavbu lodí, obchodních i válečných, stroje pro pekárny, cihelny, pily, plynárny, vodní pumpy, vodovody, chladící zařízení, rekonstruoval staré dílny, přistavil novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní železniční dráhu a zbrojovku, vyvážel zboží do ciziny. S novým stoletím vznikla akciová společnost Škodovy závody. Emil, rytíř Škoda, v nich i nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem. Ale moc si toho neužil. Po 50 se u něj začaly projevovat důsledky permanentního duševního a tělesného vypětí. Lékaři doporučovali klid, cestování, zejména na jih a k moři, cestu do lázní. Poslechl. 8. srpna 1900 však ve vlaku poblíž Celchalu ve Štýrsku cestou domů z lázní náhle zemřel. Bylo mu 61 let. A teď je na čase vyprávět si příběh automobilu, který nese Škodovo jméno a má ve znaku okřídlený šíp. Jenže to musíme přivést na scénu další dvě postavy. Je to k nevíře, ale český automobilový průmysl vděčí za svůj vznik a rozkvět dvěma kamarádům, kteří začínali jako opraváři velocipedů v malé pronajaté dílničce s 5 dělníky a jedním učněm. Dva Václavové, Laurin a Klement.
2: Tenhle automobil se ještě tak trochu podobá kočáru.
3: Je to vlastně první typ automobilu, který byl sériově vyráběný. První dva kousky vyrobili už v roce 1905, od roku 1906 už je vyráběli sériově.
4: Prozrazuje Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny Muzea Škoda.
3: Jak už vyplývá z toho názvu Voiture, to je z francouzského vozík, tak opravdu i ta ergonomie byla tomu podobná. Sedělo se, aby byl dobrý rozhled nad dopravní situací, nad pobíhajícími psy a dětmi.
2: Pojďme se podívat dál. Já mám, přiznám se, slabost pro kabriolety a tady je opravdový bledě žlutý fešák.
3: Je to Škoda 1101 provedení Roadster. Těmhle těm automobilům se podle častější karosářské varianty přezdívalo Tudor. Byly to velice úspěšný exportní artikl, většina z nich byla vyvezena do celého světa.
2: Jedním z nejatraktivnějších a možná i zákaznicky nejoblíbenějších aut byla Škoda Felicia.
3: Je to nejoblíbenější veterán současnosti. Bylo to auto, které bylo vyráběno na podvozcích vyráběných v Mladé Boleslavi. Ty karoserie k tomu dělali v pobočném závodě v Kvasinách. Většina jich skončila jako úspěšný exportní artikl v zahraničí.
2: Pak určitě byla úspěšná i taková ta sportovnější auta, jako byla 110 R Coupé nebo potom Škoda Garde a Rapid.
3: Erko, co dá říct, že je takový druhý nejoblíbenější veterán v současné době. Erka byla velice populární.
2: Mnozí z těch veteránů, většina jich má dokonce SPZ-ku, šla by nastartovat?
3: Většinu z nich tady můžeme nastartovat a projet se. Vždycky je to auto potřeba projít, rozhýbat, ošetřit a pak se může vyrazit.
2: A s čím si vyrazíme my?
3: Můžeme buď to s letošní jubilantkou Škoda Octavia z roku 1959, anebo s jejím nástupcem Škoda 1000 MB.
2: Já bych zvolila tu Octavii.
3: Tak jdeme na ní.
2: Smetanová Octavia typ 985.
3: Ten typ 985 to je interní označení té modelové řady. Obchodní název byl Octavia.
2: Tady na té palubní desce... Tady už jsou přístroje a páčky, které člověk ani nezná.
3: Na přístroje desce několik ovládacích prvků, spínací skříňka, kterou zapneme zapalování. Je tady páčka přepínačů ukazatelů směru, je tady táhlo otevírající kapotu přední. Máme zde i sytič, tenkrát ještě nebyl žádný automatický sytič. Člověk, když bylo venku chladno, tak musel ten sytič povytáhnout. Má také ještě mechanický starter, čili klíčkem se jenom zapne zapalování, ale starter se uvede do chodu zatáhnutím do záběru.
1: Václav Klement se narodil 16. října 1868 ve Velvarech. Brzy mu zemřela matka a tak se musel postavit na vlastní nohy. Vyučil se knihkupcem a usadil v Mladé Boleslavi. V té době do Evropy vtrhla nová móda – cyklistika. A on jí propadl stejně jako spousta jeho vrstevníků. Zakoupil si kolo od firmy Seidl a Neumann, jenže bylo vadné. Pan Klement je chtěl reklamovat, a tak poslal firmě slušný dopis. Česky. Firma mu ale odpověděla, že reklamaci nepřijme, pokud nebude zákazník používat pro ni srozumitelný jazyk. Tahle nehoráznost panu Klementovi hnula žlučí a řekl si, ať jdou ti nafoukaní Němci k šípku. On se bez nich obejde. A tehdy natrefil na svého vrstevníka Václava Laurina. Pocházel kousek od Turnova, vyučil se v Mladé Boleslavi a začínal jako zámečník. Měl výjimečný technický talent a byl manuálně zručný. Tichý a skromný člověk, který veškerý čas zasvětil technice. Dali to dohromady a založili si vlastní opravnu jízdních kol. Netrvalo dlouho a firma Laurin a Klement začala kola sama vyrábět. Dali jim vlasteneckou značku Slavia. Při pobytu v Paříži Václava Klementa okouzlila motorová dvoukolka, takzvaná motocykleta. Jednu si rovnou koupil a pak s přítelem Laurinem vyrobili svou vlastní, originální konstrukce. Slavia, historicky první motocykl tuzemské výroby a ve své době nejdokonalejší motocykl ve střední Evropě, byla hotova na prahu nového století. Dobrá pověst podniku Laurin a Klement se rychle rozšířila po celé Evropě a co víc, rozvíjela se dál. Zanedlouho se na trhu objevil i první osobní automobil české výroby, Voatireta, hotová technická senzace. Z malé opravničky kol vyrostla za 10 let prosperující firma s několika stovkami zaměstnanců, která vyráběla také nákladní vozy, poštovní vozy, sanitky a stala se tak největší automobilkou Rakouska-Uherska.
2: Vstupujeme do depozitáře prototypů a sportovních vozů.
3: Zde máme chronologicky prototypy od konce 60. let až do roku 2006 a sportovní a závodní vozy, které psaly tu slavnou historii od roku 1950 až tady poslední, tady máme VRCčka z roku 2003.
2: Přímo u vchodu, to je onen známý upír z Feratu.
3: Pokud máte přebytek krve, můžete nasednout. Je to prototyp Škoda 110 Supersport, který vznikl už v roce 1971. Absolvoval několik výstav autosalonů, ale tehdejší politická situace takhle extravagantním autům tady v Čechách nepřála. Bylo to období normalizace, takže velice záhy putoval do firemního muzea. Ale o 10 let později Theodor Pištěk a Juraj Herz hledali vhodný vůz pro hlavní roli filmu Upír z Feratu, čili požádali o spolupráci Škoda Muzeum. Podle návrhu Theodora Pištěka vůz dostal ten tmavý kabát, ty přidané spoilery, tyhle ty úpravy provedli pracovníci výzkumu a vývoje zde v Boleslavi a vůz absolvoval rally Škoda v roce 1981, kde se přímo v tom soutěžním provozu natáčely ty filmové sekvence. Sednout si dovnitř není nic jednoduchého, protože nemá žádné dveře. Tady se odklápí celá horní část karoserie, včetně čelního skla a střechy. Pro snadnější nastupování se ve finální fázi posouvá i celý volant a štít přístrojů.
2: Když tam teď budu chtít vlíst, jako kdybych nastupovala do rakve.
3: Zavíráme, volant se dostává na svou pozici, pozor.
2: A už jsem tady. No a jaký je tady nejúspěšnější sportovní Škoda vůz?
3: V podstatě každý vůz, který tady máme, tak si od někud přivezl nějaký ten vavřín. Určitě musíme zmínit právě tu Škodu 130 RS, která v roce 1981 vyhrála mistrovství Evropy značek na automobilových okruzích.
2: Když se podívám na ty různé prototypy, tak si řeknu, mnohdy je to škoda, že třeba nespatřili světlo světa.
3: Máme tady několik prototypů, které vznikly ve své době třeba už jenom pro upoutání pozornosti na tom, kterém autosalonu. Bylo to třeba v době, kdy nějaký nový projekt naběhl do sériové výroby krátce předtím. Nový měl přijít na řadu třeba za 2, za 3 roky, tak aby se upoutala pozornost, tak vznikla nějaká zajímavá studie. To je případ tady toho vozu Škoda Tudor, dvoumístné kupé na tehdejším Superbu první generace. Další prototypy, takovéhle studie třeba, měly nějaký zajímavý tvar, zajímavou tvář, ale úplně se nehodili do portfolia naší značky, staly jenom jako zajímavé stylistické cvičení.
2: A co je tohleto žluté autíčko?
3: Škoda Joyster, prototyp, designová studie z roku 2006, která posloužila v té době spíš pro upoutání pozornosti. Pojďte se podívat na ten krásně provedený interiér.
2: Atypická klika u dveří.
3: 2006, ale už tam máme náznaky konektivity, náznaky digitálních displejů a těch prvků, které vídáme v dnešních vozech Škoda.
2: Tedy teď bych nasedla a odjela a už bych jiné auto snad nikdy nechtěla.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za první světové války byla výroba automobilů a motocyklů omezena. Klement ale vyreklamoval zaměstnance automobilky z odvodů na frontu díky tomu, že ve firmě zavedli výrobu munice a zbraní pro armádu. Společnost Laurin a Klement relativně prosperovala díky tomu, že šikovně rozšiřovala podnikatelské aktivity. Měla vlastní elektrárny, cihelnu, pilu, statek, mlékárnu, sodovkárnu, obuvnickou dílnu a tak dále. Na svou dobu zde dovedli k dokonalosti nejen vlastní fyzikální a chemické laboratoře, ale také, jako jediní v Rakousku-Uhersku, disponovali vlastním elektrickým počítačem s děrnými štítky a s výstupem na psací stroj. Díky tomu zde mohli už tehdy vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců nebo třeba zmetkovitost výroby v řádu několika hodin. V červnu 1924 zachvátil areál firmy požár. Velká část technologií lehla popelem. Přestože se podařilo továrnu obnovit, společnost se ocitla v existenční tísni. A navíc bývalý knihkupec se strojním zámečníkem neměli sami dost prostředků na modernizaci výroby, proto nedokázali držet krok s tehdy silnějšími konkurenty, Pragovkou a Tatrou. Téměř do roka a do dne se však našel strategický partner. Plzeňský strojírenský podnik s tehdy poněkud klopotným názvem Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. A to je počátek velkovýroby osobních vozů v Mladé Boleslavi. Zprvu nesli název Laurin a Klement Škoda, ty nově vyvinuté pak už pouze Škoda. Ať už se později boleslavská továrna jmenovala jakkoliv, například v poválečných letech socialismu AZNP, automobilové závody Národní podnik, vždycky to prostě byla Škodovka.
2: Stojíme před vozem Laurin a Klement.
3: Tak je to vůz Laurin Klement Škoda 110. V názvu jsou jak zakládající firma Laurin Klement, tak nástupnická Škoda. Je to vůz z roku 1928. Tímto názvem se označovaly vozy, které byly vyvinuté ještě za Laurina Klementa, ale vyráběné už po fúzi v roce 1925 s firmou Škoda. Tenhle ten vůz je trošku specifický v naší expozici, protože je v něm umístěna virtuální realita. Je to jediný vůz, do kterého tady v expozici smíte, čili na sedněte a projeďte se v Prahou v roku 1925. Teď dostanete virtuální brýle.
2: Takže já vám je nasadím a tak vlastně, že tak můžete povolit nebo utáhnout podle toho, jak budete potřebovat a pak vám dám sluchátka, takže neuvidíte, neuslyšíte, jo? Pořádku?
4: V pořádku.
5: Pánové mě vítají, že byl Laurin a Klement. Dozvídám se všechno o tom autě, právě nastartováno a jedu. Projíždím starou Prahou, lidé mávají, míjejí mě cyklisté, možná žádného nesejmu, blížím se k Hradčanům, ale tady už bych se měla zastavit, protože tady je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu, tady odsud z Pražského hradu.
1: Škoda Populár byla modelem, kterým se mladoboleslavské Škodovce v polovině 30. let podařilo definitivně prorazit do čela českých automobilek. Malý vůz, který mohli dle dobových reklam dobře ovládat i dámy, se stal prvním masově vyráběným modelem v Československu.
6: Auto reví Škoda. Představujeme 70 skutečných výhod vynikajících nad průměr. Vědecké konstrukční směrnice, prvotřídní materiál a dokonalá výroba jsou podmínkami těchto výsledků. Proto vozy Škoda vyhovují všem požadavkům. Proto výhody vozů Škoda nenaleznete u žádných jiných vozů stejné třídy. Jejich výrobní, běžící pás jest nekonečným pásem úspěchu a vítězství. Věnujte pozornost všem bodům, aby úspěch vozů Škoda mohl být i také vaším úspěchem. Lidové noviny, 20. dubna 1930.
1: Přibyly i další vozy, jejichž jména známe i dnes. Škoda Rapid, Favorit a Superb. Menší z těchto modelů přežili ve výrobě i za druhé světové války, během které se ovšem automobilka musela do jisté míry přizpůsobit válečným požadavkům. Některé typy Superb například sloužily pro Wehrmacht jako vojenská velitelská vozidla. Po válce se výroba aut od původní Škodovky oddělila a vznikly automobilové závody Národní podnik, již zmíněné AZNP. Nejmasovějším modelem Škodovky v prvních poválečných letech se stala Škoda Tudor, z anglického Two Doors, vůz pouze se dvěma dveřmi. Dovolit si ji ale mohli jen málo kdo. Našetřit si později na Škodu 1000 MB, Škodu 1200, Spartaka nebo později Octavii, i to stálo spoustu odříkání. Škoda 100, 110, 105, 120 a 130, favorit. Ještě je všichni máme v paměti. A povídat by se o nich dalo ještě dlouho.

Vítišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas. Zprávy.
5: Roste zájem o doučování dětí, pomáhají i některé neziskové organizace. IKEM podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá s doučováním zdarma třeba organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity nyní naplněné.
6: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
5: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá na doučování dobrovolníky. Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí ucelené na evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
7: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
5: U hráze Slapské přehrady se dnes uzavřel sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz.
0: Počasí.
5: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Opatrně teď na D8 na 58. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je odstavené porouchané nákladní auto. Na D11 mezi 20. a 0. a 21. kilometrem ve směru na Hradec Králové u Velenky je uzavřený levý jízdní pruh. A na D11 zůstaneme mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové je kvůli pracím na silnici vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už je tu divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

nezachmuří. Přestože kolem padnul

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky, a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kole.

0: takový krásný v společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Töpfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
3: Jiří Anderle,
4: no,
3: to je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty, světový grafiky.
5: To bylo jste... už 88 jsem to tam
3: 80,
5: viděl. Ne, 98.
3: 98.
5: Ta grafika je z roku 79.
3: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
4: No.
3: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
5: No, je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby, ano, a grafiky, ano, posledních pěti století.
3: Posledních pěti století. To bylo krásný.
4: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
3: U mě taky, to... ale no, já jsem se nechtěl vytahovat.
4: Ne, já jsem dělal
3: návodky loupení dneska.
4: Každý ráno na vás
3: každý
4: koukám.
3: Ráno?
4: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
3: A víš, že já
4: na
3: taky?
4: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
5: Jo.
4: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
3: Tomášku,
4: tenkrát...
3: nevytahuj se,
4: nemám
3: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
5: Ale vůbec ne.
3: Ne.
5: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
3: Jo, takhle.
5: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
4: A to už byla střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
5: ne, to byla na Vinohradech,
3: ne, na Vinohradech.
5: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek s tak zhodnícením nám vyprávěl o renesanci a jak, a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození, a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florenci a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
3: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
5: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
4: Dožene.
3: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
4: No,
3: dohnal a předehnal.
5: Ironie chtěla, no, že to se psal rok 1950. 1962 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florencii žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
5: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
5: jsem byl jako
3: všeho.
5: Základ všeho. A
3: přesně.
5: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořád škycák a kreslete všude a všecko.
3: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo? Vždyť ty jsi herec byl taky. Když ty jsi projel Černým divadle,
5: srdcem.
3: Jak jsi dostal k hraní?
5: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužiju. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: Když jsem dostal pozvánku na bienále zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, a já, mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? No. On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je krásný.
5: No. Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický Ještě. Král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. Aby to nebylo, rozumíš? Ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme stejně stát.
5: Protože jednou jsem to říkal Jaroslavu Vysajfertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Boganem Hrabalem no. jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
4: To je. Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
5: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastové flašky Coca-Coly, jo.
3: No.
5: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou, ne abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
4: To je úžasný.
5: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom jsi. Samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to až si připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu do vždycky, jdu do vždycky do bránického sklípka na pivo.
3: Jo.
5: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
3: To je hezký.
4: Úžasný.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Soňa s nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježíšmarja, a utek. On to neměl rád, on to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tak už víte kudy, jenom
2: nezapomněte. Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože
4: jo,
2: já,
4: tam klid,
2: co
4: tam
2: já klid. Jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů. Klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí. Ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby. Že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování. Jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila. Tady
3: no to jsou krásné kamenné bloky 30x30 cm.
2: No právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič, když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla merveille, très joli, a mohlo to snít. Prašti, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks. To jsme vyklidili a dali jsme si se madraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna. No a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí. Čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy, na Petří, na dolů, na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílené, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou, tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis: Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No, na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti, v níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo, protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
2: Yeah.

0: pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle, ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, který mu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinární problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva české

za vodopády, který to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čurek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je přesně 23 hodin a začíná pondělní noční linka Českého rozhlasu. Naše téma zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Někdy ztratíme něco, co se dá snadno nahradit. Jindy ale zmizí věc, která pro nás měla zvláštní hodnotu. Připomínala nám blízkého člověka, důležitou chvíli nebo kus našeho života. Ztratili jste někdy šperk, fotografii, dopis, oblíbenou knihu, rodinnou památku nebo třeba něco úplně obyčejného, co pro vás ale znamenalo mnoho? Jak se to stalo? Hledali jste ztracenou věc dlouho a doufáte ještě dnes, že se k vám třeba nějakou náhodou vrátí? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nezmizely, si budeme povídat právě dnes. Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Možná je to drobnost pro někoho bezcenná, ale vy byste ji za nic na světě nevyměnili. Dnes se v Noční lince vzpomínáme na věci, které jsme kdysi ztratili a dodnes nás zamrzí, když si na ně vzpomeneme. Je s náma paní Jitka, která volá do Zlína od Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Pozdravuji vás v pořadu a všechny posluchače, kteří poslouchají tuto noční linku. A na toto téma jsem se tak nějak přesvědčila, abych volala. Já ráda vás moc poslouchám, skoro pokaždé, ale volám málo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem zavolala. A tentokrát toto téma, tak tématu. Měla jsem v životě celkem závažné ztráty a první největší ztráta, která mě potkala, bylo to tak asi 2 roky po mé svatbě v roce 64 minulého století. Byla jsem s manželem u mých rodičů. Manžel potom odjel, zůstala jsem tam s malou dcerkou, přepírala jsem drobné prádelko, potom ještě jsem pomáhala rodičům něco tam na takovém políčku za domem, jsme sklízeli obilí. No a najednou jsem zjistila, že nemám snubní prstínek. No, prostě nastalo zděšení, všichni jsme prstínek začali hledat. Nejprve v zahrádce, kam jsem vylévala vodu, potom přepírání, potom na tom políčku. No, prstínek prostě zmizel, byl pryč. Bylo v něm vyryto jméno mého manžela Zdeněk s datumem narození, tedy vlastně svatby naší. No, takže prstínek se nenašel a slyšela jsem v té době, dost se říkávalo, když se ztratí prstínek, tak to může znamenat nějaké neštěstí, ztrátu třeba manžela, no ale stalo se opravdu, že po letech manžel, potom bylo to, když měl 40 roků, dostal těžkou nemoc, onemocněl a v krátké době zemřel. A prostě zůstala jsem bez manžela a bez prstínku. Manka mě dala takový starší prstínek, který měla kdysi, že prý z dob, z Vídně. Říkávala, no ale ten, pak jsem zjistila, že nebyl zlatý, řekli mě v kalenotech, že je to double, že není zlatý, ale já jsem ho přesto nosila, ale potom po čase, až už to už jsem měla druhého manžela, také vdovce, a měla jsem, si oblíbila nějak ty kroužky. Měla jsem moc ráda, se mi líbívaly náušnice ve tvaru kroužku v uších. Uši jsem neměla píchlé, tak ve 40 letech jsem si nechala píchnout uši. Pěkné kroužky, taky tak kryté kolem dokola, střední velikosti. No ejhle, stalo se mě, u manželové maminky jsme byli. No jeden kroužek byl pryč, ztratil se a nenašel. A nevím, jakým záhadným způsobem jsem potom nějak ztratila i ten druhý. Teď nosím kroužky, trošinku větší, taky se mě moc líbí a už je mám zablombované. A aby se mě nestratili. No a jedno ještě, abych to zkrátila, se mě ztratila nová peněženka na Silvestra, přesně 11 jsem v ní měla, nová peněženka, krásná hnědá a tajně jsem doufala, že se najde, protože tam byl lísteček od botu, od opravě botu. No, peněženku nikdo nevrátil, jako pochopitelně. Tak to byly tak 3 věci v mém životě, které byly. A nejzávažnější z toho byla ta první ztráta toho prstinku, toho snubního. To mám pořád v paměti a bydlí tam poblíž, nebo bydlí v tom místě, bydlí má sestra a tam mě říkala, tolikrát už jsme tam přerývali zahrádku, všechno, ale prstinek nikdy jsme nenašli. No pravděpodobně tam bude někdy v zemi a kdo ví, která generace nebo lidi ho tam někdy najde. Tak to tak bylo všecko a děkuji za vyslechnutí.
0: Změnilo vás to nějak? Dáváte si od té doby na podobné věci větší pozor? Máte s tím problém? Jste taková chaotická, jako třeba já? A nebo jak je to?
1: Dávám si pozor, třeba co se týká té peněženky, tak to si dávám velký pozor, protože já přesně vím, já jsem ji měla tehdy v košíku, v tom nákupním, i s tím zbožím. A jak jsem si pak asi zaplatila peníze, tedy zboží si dala do tašky, tak asi toho někdo využil a já jsem se tam vrátila do té prodejny. To byla taková větší prodejna potravin, ale nikdo nic nevěděl, prostě nebyla tam, tak to si dávám a naušně se mám zablombované, to jako jo. No a prstýnek, ten snubní, ten druhý vlastně už, ten nosím pořád a je to v pořádku zatím. Tak.
0: Děkujeme, paní Jitko. Děkujeme za vaše sdílení o ztrátách.
1: A já moc děkuji za vyslechnutí a jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Budeme se těšit na příště.
1: Ano, děkuji moc a dobrou noc přeji všem. Naslyšenou.
0: Někdy nás mnohem víc než velká ztráta mrzí docela malá věc, protože se k ní váže někdo nebo něco důležitého. Co jste kdysi ztratili vy a dodnes se říkáte, kéž bych to ještě našel. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

какви са ми, не знае. Chtěl bych jenom mít.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje 23 hodin 16 minut. Já vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo.
1: Halo.
0: A je tam paní Nora. Jsou věci, které můžeme koupit znovu, pak jsou takové, které žádné peníze nenahradí. Právě na ty dnes vzpomínáme. Paní Noro, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: Nejdříve chci poděkovat za pozdrav ze včerejší noční linky paní Veronice. Já jsem si totiž tak zvykla na noční linku, že ji poslouchám prakticky každý den a jsem moc ráda i za ty písemné vzkazy, které jednotliví moderátoři čtou. Líbí se mi stručné vzkazy od pana Bedřicha, velmi takové vtipné vzkazy od pana France z Chaloupky pod lesem z Bílých Karpat a velice ráda poslouchám písemné příspěvky paní Daniely z Prahy. Mohla by je posílat i častěji. A teď k tomu tématu. No já jsem, protože včera jsem slyšela, jak pan Borek říkal o sobě, jaké bude téma, tak jsem si na to hnedka vzpomněla. A přestože to není věc, kterou bych vědomě ztratila, tak já jsem vědomě o ní přišla, já jsem se jí vědomě zbavila. Ale do dneška mě to připadá, jako kdybych tu věc ztratila. A sice, asi to je 15-16 roku, co jsme dělali novou kuchyň, jsme se rozhodli, nebo já jsem se teda rozhodla, že si udělám novou kuchyň, čili nové zařízení tam bylo, museli jsme vyměňovat posuvné dveře, protože staré byly vyvyklané. Podlahu jsme tam museli taky dělat novou a tak jsem musela probírat i nádobí, protože jsem si říkala, za ty roky se tam zhromáždilo něco, co jsme tolik nepotřebovali, protože bylo kdysi období, že nebylo k dostání hrnků, dostali se koupit v obchodech většinou z čínského dovozu takové pofiderné hrnky, na to možná všichni pamatujete. A tak jsem tam měla už z posledních let, potom ten jsem dostala od té dcery, ten jsem dostala od toho, z toho piju čaj, z toho zase ten si dělá kávu, v tom si dělá druhý člen rodiny čaj a podobně. Takže jsem to tak probírala a tak jsem některé věci potřebovala vytřídit. A měli jsme tam ještě, co si pamatuju od dob svého narození, z hraného dětství, polevníček, tak jak jsme vždycky tady žili s mými prarodiči a s mými rodiči a s bratrem, čili nás bylo 6. A když se sešla rodina, tak ten stůl v naší jídelně se dal roztáhnout, že se tady sešlo, mohlo se tam kolem toho stolu vejít 12 až 15 lidí na takový dlouhý obdélník. A tak jsme měli takový porcelánový polevníček. On byl jako mísu na polévku. On byl takový kulaťoučky, neměl ty hrany, nebyly takové ty ostré, ale bylo to zaoblené, jako by taková kulička, nahoře byl ten otvor, ale nikdy jsme na něm nepoužívali pokličku. To se možná kdysi, jak jsem byla malá, nebo kdy, rozbila to, ani nevím. Ale byl takový rozkošný a měl nahoře na těch zaoblených stranách dvě ouška, za které se to pěkně chytlo. A tak já vždycky jsem vzpomínala, jsem si říkala, no tak polevníček nebudeme potřebovat, on stejně nebyl moc velký, já nevím, jestli to bylo na litr a půl, ale vždycky zajímavé, že nás 6 se z toho polevníčku najedlo. A tak jsem měla potom celou dobu před očima ten polevníček, jak se donesl tady na ten stůl a nás 6 kolem stolu sedělo a z toho polevníčku ta horká polévka kouřila, ať to byl nějaký vývar s nudličkama se zeleninou, ať to byla průhledná polévka s květákem, kterému jsem říkala polévka z bílých myšek, ať to byla nějaká bramborová polévka, prostě holt všecky. Byla to taková součást toho našeho stolu, všech 6, jak jsme tam seděli a všichni z toho jsme si společně mohli nabíračkou pěkně nabírat. No a když já jsem nějaké to nádoby vytřídila, tak jsem to dala do takových bedníček a nechala jsem to odvést do azylového domu, že se jim to tam asi bude hodit. A potom tak v průběhu několika let vždycky jsem si říkala, Vždyť mám tam ještě jeden servis a druhý servis příborníku, ale ty mají takové velké ty polevníky, to se mě nechce používat. Proč já jsem ten polevníček dala pryč? A tak vám můžu říct, přestože jsem ho nestratila, já mám ten pocit, že on se ztratil z mého života. Pak jsem se dozvěděla, že v tom azylovém domě se ani moc o to nádobí nestálí, červí, kde to skončilo. A tak já vždycky na tenhle ten kus toho stolování našeho vzpomínám a říkám, polevníčku, polevníčku, odpusť mě to, že jsem se tě takhle zbavila. Ty jsi byl takový hezký, on byl takový roztomilý, takový rozkošný, tím svým zaobleným tvarem. A ten hrubý porcelán tak krásně držel tu teplotu té polévky, takže jste cítili u stolu vždycky to teplo. Nejenom z toho jídla, ale takové té soudržnosti v té rodině.
0: No. Vy jste to, paní Noro, povídala jako pohádku. Pohádka o polevníčkovi, to bylo hezké, no.
1: Ano, já
0: máte
1: vím, že
0: pocit,
1: se...
0: paní Noro, že si dnes uchováváme méně památek než naši rodiče a prarodiče?
1: Nebo polevník, má Starenka řekla, Norenko, jak už jsem byla větší, vezmi ten polevníček, je už nalitá polévka, odnes ho do jídelny, když to nechtěla nes sama a ona nesla potom něco jiného. Takže já skutečně na ten rozkošný, baculatý polevníček vzpomínám. Možná, že je mu někde dobře, kdyby někomu posloužil a je mu taky dobře. Tak paní se Noro, s vámi loučím a mějte se taky hezky.
0: Dobře, tak zase někdy naslyšenou zavolejte, budeme rádi, budeme čekat. Prstýnek po babičce, stará fotografie, dopis z mládí nebo třeba obyčejná oblíbená hračka. Někdy má i taková rádoby obyčejná věc neobyčejný význam. Co takového se během života zatoulalo vám? Na to se dnes ptáme, volejte, telefon je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste převrátili celý byt vzhůru nohama, prohledali kapsy, skříně, zásuvky, ale marně. Po čem jste pátrali opravdu dlouho a nakonec jste se s tím museli rozloučit? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako pan Jarda, který volá z Kladna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všichni, kteří jsou napřímo. A no, já jsem přišel, teda o jednu věc jsem přišel opravdu svojí blbostí, a to byl snubní prstýnek. A no, svojí blbostí. Já řeknu, jak to bylo. No, my jsme s manželkou byli v té době spolu necelý 2 roky. Manželka byla v jiném stavu a její kamarádce, která se vdávala zhruba 1,5 roku před ní, se narodila holčička. A ten manžel té kamarádky, ze kterým se moje žena taky znala, i já, byli to naši kamarádi, ti manželé, byli pomalinko, ta tablanka byla stejně stará, tam ta kamarádka, a ten Jarda byl snad 2 roky starší než já. No a ten, takže prostě jsme čekali, když se, protože moje žena byla v jiném stavu a ta Blanka byla víc, tam už se čekalo každou chvíli, když se narodí to dítě, a tenkrát se ještě nevědělo, co to bude. Ultrazvuky nebyly a skutečně narození dítěta bylo skutečně překvapení, co to bude, jo. Dneska už od 4. měsíce už každý ví, že to bude chlapeček nebo holčička, ta poezie celá je víte kde, no. Si teda já myslím. Aha. No a teda ten chlup přišel prostě za námi najednou, už jsme spali, já jsem měl ranní směnu, já jsem v té době dělal na dole, jako zámečníka, a takže jsem chodil na směny, ale měl jsem ranní, takže jsme v pohodě spali a někdy ve 2 hodiny v noci zvonek. A on to tenhle ten Jarda, ten manžel té Blanky, té kamarádky, v ruce měl flašku z poloviny vypitou egyptského koňaku, to tenkrát byl velice drahý alkohol v té době, protože běžně se byly ty koňaky, takový ty různý náhražky a rum a tak dále, ale byly tady dobrý značky, byl tady arménský koňak, gruzínský koňak a egyptský byl úplně, ten byl na špici. No a já moc natvrdý teda nejsem sice, já jsem pivař, no ale jako na oslavu takové nebo zvrtěno dát někomu k svátku budíš. No ten venku přišel a tak mám holku, jo, musíte to se mnou oslavit, obě jsou v pořádku, já jsem byl teď v nemocnici, se zeptat, otravoval jsem na vrátnici, tak mi to řekli, samozřejmě mi tam nepustili, ale no a teď, no tak jsme ho pustili dál teda, no a ale on už jí měl pěknu, teda jaký opičku, jo. No a my jsme byli celkem rozespalí, no tak ještě jsme si dali s ním nějakou tu, to já jsem říkal, no ale já jdu ráno na šichtu, no tak jsme si dali jednoho frťana, no a moje žena teda byla v jiném stavu, takže taky nepila, no a on to statečně dopil a usnul nám na gauči v obýváku. No a tak jsme šli spát taky, říkali jsme, necháme ho spát, no. A já jsem stával v 4:30 do práce a přesto jsem to měl teda zhruba nějakých kilometr, tak jsem jezdil autem, protože já jsem línej na krok, to je o mě známý. A říkám to doteďka každému. Takže, no a tak jsme stávali a teď já říkám, no hele, on se ti to Jarda vyspí a on říká, jo, tady nechci. On je nalitej, jo, buví, ještě buví, jestli se tady nepozrací a tohle, jak pojedeš do práce, vem to okolo něj, on byl do stejné obci, takže nebyl problém, je kolem jeho baráku, kde bydlel teda, u rodičů té svý manželky. No a tak jsme toho naložili teda, narvali jsme ho do auta, no a já jsem ho se pokusil, jak před tím barákem je jejich, jsem ho teda jako horko těžko zbudil, ale já jsem rád chodil do práce před stínem, protože připravit si trošku práci a tak dále, zeptat se nočního, co je tam novýho dole, co nás čeká do práce a tak. No, zkrátka, jak jsem šel do té, tak jsem zjistil, že jsem si nesundal smluvní prstýnek. A víte co, když člověk dělá zámeční činu a občas svařuje a tak dále, tak mít na ruce něco kovového. Za prvý je to zakázaný předpisama a za druhý můžete klidně taky vám tam může utrhnout prst díky prstýnku, jo. Takže já jsem prostě ten prstýnek zásadně, když jsem šel do práce, tak jsem ho vždycky nechával doma. No a teď jsem ho měl na ruce a byl jsem ve vrátnici, jo. Tak jsem ho rychle strčil do kapsy u bundy, měl jsem takovou lehkou podzimní bundu jenom si silnou, tak jsem ho šoupnul do té kapsy, no a asi v tom fofru jsem ho asi šoupnul vedle kapsy, protože ten prstýnek už tak nebyl, no. No takže jsme, bohužel jsem na to přišel potom někdy odpoledne, no a to už bylo pozdě, prohledal jsem všechny kapsy, jestli jsem si ho nedal do kapsy ukalo, no ne, ne, nebyl. Takže bohužel, no. No a jsme se ženou 56. rok a vzali jsme to i bez prstínku teda, no.
0: No tak prstýnek bývá často spojený s člověkem nebo tou nejdůležitější životní událostí. Tak tomu rozumím, že vás to mrzí. A řekněte, koho to mrzelo víc, jestli vás nebo ženu?
1: No mě to mrzelo, protože, no tak, žena v podstatě řekla, vidíš, kdyby si, no v podstatě jsme za to jako tolik nemohli, že jo, já jsem říkal, neměli jsme to kluka pouštět, prostě jsme mu říkali, měli říct, že to dostavíme zítra odpoledne, teď jdi domů a od toho 20, protože on už opravdu byl na hraně, jo, to bylo vidět a on ještě k tomu dost jako netvrdý alkohol pil, no a já jako nejít kvůli tomu do práce, pro mě bylo vždycky první priorita bylo teda jít do práce, bohužel, jako někdo, víte co, někdo třeba přišel a řekl, já dneska nejdu, napiš mi tam dovolenou, kor potom, když jsem dělal jako vedoucího a tak dále, ale to pro mě prostě bylo naprosto nepřijatelné, no tak no prostě v svojí zlosti takovýhle způsobem jsem přišel o takovouhle věc, no tak o symbol se dá říct, jo. No ale je to opravdu jenom symbol, podstatný je to, jak člověk k tomu přistupuje, no.
0: Přesně tak, říkáte to dobře. Výrazně jsme ale přesáhli čas, Jardo, takže já se nebudu doptávat, ale poděkuju vám, konec konců slyšeli jsme to od začátku až do konce ten příběh. Uvidíme, jestli bude mít nějaké pokračování, jestli se někdy nějakým záhadným způsobem najde. Přáli bychom vám to, ale myslím si, že už je to hezkou řádku
1: let. Všichni zdraví. Vás taky, Ruško, hlavně vám, ať se všichni utíká a mě radši moc ne. A mějte se všichni krásně. Užívejte si ještě zbytek léta, no už se nám blíží to období, který já nesnáším, no. Ale co se dá dělat. Mějte se všichni pěkně a dobrou noc.
0: Některé ztráty bolí chvíli, jiné se člověk vybaví i po desítkách let. Která věc vám dodnes chybí, protože s ní odešel i kousek vašich vzpomínek? Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu jede dál. O čem je? O věcech, které jsme ztratili. Občas si na něco dáváme takový pozor, až to schováme tak, že už to nenajdeme. To místo je prostě dokonale bezpečné. Stalo se vám někde něco podobného? Našli jste svou ztracenou věc třeba až po letech? Budeme se ptát paní Soni, která je s námi. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, krásnou noc, zdravím všechny. Já to vezmu ve zkratce. Jako holka, možná jsem chodila tak do čtvrté, do páté třídy, o prázdninách, my jsme byli se sestrou dvojčata, nám máma koupila o těch prázdninách nové střevíce, že budeme mít v září do školy. No. A my jsme se sestrou neměli nic jiného na práci, než že půjdeme do lesa na borůvky. Když byla máma v práci. A já jsem neměla nic jiného na práci, než si obout ty nové střevíce. Tak jsme šli za dědinu do lesa, sbírali jsme borůvky a najednou se před náma objevil nějaký chlap, prostě nějaký pán. No a my jsme začali utíkat. A my jsme utíkali přes lán obilí. No a já jsem utíkala a v tom obilí jsem ten jeden střevíc ztratila. Ale prostě strach nás hnal pořád dál, tak jsme utíkali až do dědiny. Já teda nevím, jak jsem to s tou jednou botou jako bosky mohla doběhnout. No a s tím, že na druhý den půjdem, že tam bude určitě v tom obilí cestička, kudy jsme utíkali a že ten střevíc najdem. No, na druhý den jsme se teda vypravili, no jo, kudy jsme běželi, kde je ta cesta, nebo vyšla paní pěšinka, tak jsme chvilku hledali, no nenašli jsme samozřejmě, kde v obilí, že jo. No a já celou tu dobu do konce prázdnin jsem to doma mámě neřekla, že jsem ztratila tu botu. A asi týden před koncem prázdninama jsme ještě jeli do města něco nakupovat a ona vezme si ty nové boty. A já, ne, to budu mít, až půjdeme do školy. No. A den před konce prázdninama jsem musela s pravdou ven, že prostě nemám botu, že jsem ji ztratila.
0: No, a jak na to reagovala?
1: No, dostala jsem jakýsi vylágoš, nové boty mi nekoupila, takže se strašila v září v nových botech a já samozřejmě ve starých. Ale potom asi tak za 4-5 roku jsme uklízeli na půdě a já jsem tam našla tu krabicu s tou jednou novou botou, jako ta tam zůstala. Ale potom aj, jak se seseklo obilí, my jsme šli na tu louku, nebo na to pole, hledali, boty se nenašlo, takže to jenom takový krátký jsem si teď na to vzpomněla, jako děcko, jak jsem hledala botu a nebylo to nic vzácného, ale myslím na to někdy, že jsem ji ztratila.
0: Zní to skoro jako pohádka o Popelce, jenom střevíček nezůstal nějak na schodech, ale na poli nenašel.
1: Žádnej princ nenašel, žádný možná princ. Nějaký kombajnista to pak semlel, kde si do obilí, nevím. Takže tak jenom ve zkratce jsem chtěla se podělit do takový příběh, který už je hodně dávno.
0: Jo. Nevíte, kde je teď ta střevíce? Už jste ji dávno vyhodila, nebo by se ještě někde našla?
1: Jo, my jsme se odstěhovali vlastně z té vesnice a dům se prodal, takže už jsem ji nenašla. No, tak
0: ji máte končím. V vzpomínkách celý ten příběh. Děkujeme za něj.
1: Jo, já všechny zdravím, moc ráda vás poslouchám. Není to dlouho, co jsem se připojila tady na ten Český rozhlas, ale baví mě to a ráda někdy, když se dovolám, tak jsem ráda a poslouchám ostatní příběhy, takže všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: Říkáte, že nevoláte často, ale budeme rádi, když to zkusíte co nejdřív. Bylo to zajímavé. Předměty sami o sobě možná velkou cenu nemají, ale jejich příběhy mohou být k nezaplacení. Jaký příběh se skrývá za věcí, kterou jste ztratili vy? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v Noční lince. Dnes je o malých pátráních po věcech, které zmizely z našich rukou, ale nikoli z našich vzpomínek. Zavolejte mi a povězte, co jste kdysi ztratili a dodnes vás to mrzí. Stejně jako to teď udělal pan Pavel ze Židlochovic. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý před půlnocí, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych měl takový dvě věci. Jedna věc je, že jsem, když jsem byl na učilišti, tak jsem si tam půjčil od našeho učitele hudby, tak jsem si půjčil tamburínku a sobcovou flétnu, protože jsme se tak nějak potřebovali tady na nějaké divadelní představení. Mhm. Tak jsem si, že si to půjčím. A jak jsem jel vlakem semka na Moravu z té Prahy, tak jsem to zapomněl v tom vlaku. Tak samozřejmě, že už to už se nikde nenašlo, to nebylo k dohledání, jak třeba dneska by to možná šlo, kdyby si člověk zavolal, zjistil si číslo, zavolal si nějaké ty ztráty, nálezy, tak třeba by to šlo, ale tenkrát prostě ne, no já jsem si to dal tam na vrch, jak jsou ty šprušlé a vystupoval jsem a vzpomněl jsem si až pozdě, no. Tak to byla taková ztráta, která mě docela mrzela, protože to byla škoda, pak jsem to musel, myslím, uhradit, nebo co.
0: Aha. Ale tak... Kolik to bylo?
1: Ježiš, to já fakt nevím, to už nevím.
0: To už je dávno.
1: Ale tenkrát to bylo na učilišti a když jsem řekl, jak to, tak po mě nechtěli nějaký horetní části, jo. My jsme si tam jako na tom učilišti ani nějak nevydělali, jak ta knihařina nebylo zrovna nějak, jako že by člověk měl tenkrát nějaké velké peníze. No a potom se mi stalo, to nebyla vyloženě ztráta, ale to bylo takové spíš to, že já jsem tady má kamarád ze sklepa si udělal takovou hospůdku, takovou sklepní prostě záležitost a takový klub, jakoby, a já jsem tam byl, já jsem tam u něho spal tenkrát, na baráčku jsem tam byl v nájmu a takže jsem tam byl skoro každý den a on tam měl pozvaného kamaráda, který se říkal Leopardo da Vinci, a on, že píše básně, a on jako, že si nechal vytisknout takovou sbírečku malou, A5 to byla, a měl tam nějaké ty své věci. A já jsem říkal, no, potom já toužím, že by mě třeba někdo umožnil, aby jako vytiskl prostě nějaké své věci. A on jako, jo, že to není problém a že by to mohl udělat taky nějakým takovým stylem, tak jak on. Tak jsem mu přinesl druhý den všechny moje štěry velké sešity, kde jsem o tučňáku někde, to spíš, no, myslím o tu, očiliště jsem začal psát tady ty básničky, ty rýmovanice. Bylo jich docela hodně, tak měl jsem takový 4 velký sešity a tak jsem mu je dal a on, že si to počte a že z toho vybere a když tak něco otiskne, no, a od té doby, co odešel, tak už jsem ho neviděl. A samozřejmě ty sešity taky ne, tak to mě hodně mrzelo, jakože, že už jsem se s tím nikdy nesetkal, no, ten barec už tam nikdy neukázal. Tak jsem říkal tomu kamarádovi, který měl tu hospodu, a on říkal, no, to je, jakože za to nemůže, ale že se tam objevoval, ale od té doby, co jsem mu dal ty sešity, tak prostě se tam už taky neobjevil, že byl taky z toho překvapený, no.
0: A Pavle, budete povídat do třetice všeho dobrého nějaké další věci, nebo se mám ptát?
1: Já myslím, že už nemám.
0: Dobře, tak já se doptám, byla nějaká věc, kterou se ztratil a potom našel?
1: Ano, byla, ale to jsem nenašel já, to našel někdo jiný. Já jsem ztratil třeba občanku a tak, jako doklady. A to bylo hrozný, ta představa, že to všechno budu muset si zaplatit a že všechno budu to muset obnovovat znova, jako zdravotní kartu, občanku. No prostě ZTPčko, tu průkazku, co máme my, invalidí, jo, ten zdravotní. No a takový věci. A jednou jsem takhle šel prostě tady u nás v takovým parčíku, u zvonice a přišel ke mně pán a říkal, jsi Kořilek, že? My se známe. A říkám, no tak se vidíme, protože on dělal ve sběrných surovinách tam při výkupu. Tak říkám, tak se on pre. A jmenuješ se Kořilek teda, říkám, jasně. A nechybí ti něco, nestačil jsem někdy něco. A už jsem začal brečet, ne?
0: Ano?
1: Protože to bylo takový jako, že mě to prostě dostalo. Už jsem věděl, že to určitě bude, že to budou určitě ty doklady a že všechno tady to utrpení, že mě mine, tady to zájmení všeho nového a tak mě to předal a že to našel tam právě na tom startu, v tom parčíku, tak mě to předal, tak to bylo takový, ježišmarja, to jsem si oddychl tenkrát, no.
0: Dobře. Tak Pavle, děkujeme, skončili jsme šťastně, uvidíme, co další volající, další posluchači. Vám poděkuju, popřeju nádhernou noc a zase někdy.

0: Noční linka.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Máme 2 minuty po půlnoci a je tady druhá společná hodina. Téma samozřejmě zůstává. Jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Ztratili jste nějakou fotografii, nějaký dopis, nějaký hrníček, nějakou rodinnou památku nebo něco úplně obyčejného, nějakou malůvku, která pro vás mnoho znamenala? Hledali jste ztracenou věc dlouho a našli jste, kde byla? Nebo pomohl vám někdo hledat tak dlouho, dokud se ta věc neobjevila? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nikdy nevymizely, si budeme povídat až do 1 hodiny. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková dospívala 7 minut po půlnoci. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Možná máte jednu ztrátu, kterou si občas vyčítáte. Kdyby si tehdy dával větší pozor, pořád bych to měl. Co vám při této větě vytane na mysli? Krásnou noc přejeme. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, tady byla Marie.
0: Paní Marie, vítejte a povídejte. Co máte
1: k tématu? To bude teď v září 60 let. To jsem ztratila tak 59 vlastně. 60 roku bychom bývali, byli letos spolu.
0: Paní Marie, jestli můžu poprosit, kdybyste udělala krok doprava, doleva nebo léva mluvila do toho sluchátka, protože to neslyšíme nejlépe.
1: Ano. Teď už se slyšíme.
0: Je to o něco lepší.
1: No, že to je asi 59 let. To jsem byla rok vdaná a ztratila jsem snubní prstínek u manželových rodičů. Vzali jsme dříví a jak jsem od něj brala ty špalíky a odhazovala, tak normálně jsem o tom ani nevěděla, že mě sjel. Až pak jsem na to přišla, když jsme asi dořezali, nebo prostě ještě ten den, ale jako už jsme měli pořezaný. No tak maminka jeho, to je jasný, že já jsem z toho byla nešťastná, oni z toho byli nešťastní. No tak maminka jeho normálně pod tím měli uhlí ještě pod tím dřívím, tak odházeli pak to dřevo pryč někde ještě zase jinde a normálně přesejvala přes rok uhlí, přes nějaký tok, jestli na něj přijde, jenomže ho nedopřesila, protože mezi tím zemřela brzo, bylo i 50 roků, takže prstínek někde tam zůstal, teď už je kůna, co se to řezalo, zbouraná, mají to majitele jiný, asi už třetí, takže prostě je po prstinku, ale mám to pořád v hlavě. A tak jsem si koupila nové, no to je jasný, ale letos zase jsem ztratila, bylo mě strašně, viděli jsme, byli jsme s dcerou a s vnučkou v jednom bazaru a tam měli i nový prostě, jak bych to řekla, bižutérii a zlato, stříbro prostě. A to zlato a stříbro měli nový. No a mně se tam zalíbil takové, já jsem najemný prstinci vždycky byla, takže se mě tam zalíbil s modrým skličkem, takovým matným, malým. No ale nekoupila jsem si ho. A když jsem vnučka viděla, že mám jako mrzení, že ho nemá, že jsem si ho nekoupila, tak já nevím, jestli už ten den nebo druhý den se sebrala, jela tam přes 20 kiláků a koupila mě ho a dala mě ho k Ježíšku na stromeček. Já z něj měla takovou strašnou radost a měla jsem ho asi 4 nebo 5 roku, ale to jsem měla brojléři, takový jako slepice na jídlo, jo, od malých kuřátek a jak jsem každý den to od nich čistila, tak taky ten prstínek mě sjel a já na to přišla pozdě, no to je jasně, že se, když to tak řeknu, hnojí nenajde. Tak docela taky mám mrzení, protože mě se líbil a ještě tím, že mě ho vnučka koupila, tak jsem z toho měla radost, no. Bohužel.
0: Tak dvě stejné věci, to je asi rarita. Snad to nebude do třetice všeho dobrého. Pořídila jste si pak nějaký třetí šperk?
1: No, to mě dala zase dcera, že on byl malej a měl ho po zesnulej švagrovej. Ona taky zemřela mladá a prostě ona ho podědila. A nebo oblíkla ho, tak mě ho dala. Ale to už jsem si dala tak napevno na prostředníček, aby mě nesjel. No.
0: To jste udělala dobře. No, byla nějaká věc, kterou jste někdy ztratila a našla? Nebo byla nějaká věc, kterou vy jste někde našla a vrátila majitele, nemusela být vaše?
1: Ne, to jsem nenašla, ale ztratila jsem už dvakrát náušnici zlato po mamince. Jednou jsem ji našla teda v posteli a jednou jsem šla do obchodu a říkám, jako jsem šla po cestě a teď říkám, Ježinde, tohle je jak náušnice. Vrátila jsem se a už jsem ji nenašla. A pak, když jsem šla z obchodu, tak jsem šla pomalinku a ona to byla teda moje. A já na to nepřišla, takže jestli se mi ztratila den předem, nevím. A nevšimla jsem si toho. No tak se mi dala opravit, protože samozřejmě jsem na ně asi já nebo někdo šláp. Tak se mi dala opravit a mám je v krabičce, protože to bylo po mamince, tak už prostě to nenosím.
0: No, tak...
1: A si to pak někdo veme.
0: Neuštice se k vám nakonec vrátila, dostala druhou šanci. Děkujeme za ty tři střípky do dnešní mozaiky, do dnešního vyprávění na téma, co jsme kdysi ztratili a možná po letech našli nebo nenašli. Zdravíme vás, paní Marie, zavolejte zase příště, když budete mít co říct k tématu.
1: Na shledanou všem posluchačům, který ještě poslouchají.
0: Něco se ztratí při stěhování, něco při cestování a něco zmizí tak záhadně, že dodnes netušíme jak. Máte i vy jednu takovou nevysvětlitelnou ztrátu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste něco nechali ve vlaku, zapomněli na dovolené, nebo vám to prostě jednoho dne zmizelo z domu. Která taková chvíle vás dodnes mrzí? Je s námi pan Pepa? Pamatuju si to dobře, Pepo?
1: Po 33 letech mi opustila má druhá žena. No a měl jsem tam knihovnu a v té knihovně jsem měl založený takový sešitek nebo prostě vydání. Bylo to asi 180 stránek, polovičku a čtyřky a tam byly prostě dějiny útvarů, u kterých jsem sloužil, u 3. leteckého stíhacího pluku v Brně a potom u vrtulníkovýho. Tak tam bylo popisované některé ty příhody. Tak nejzajímavější tam byl Karel Smíšku, který teda, když jsme bydlili na Svobodárně, jeli tankisti z Výškova, tak se nechal na košu prostě do kasáren ten kilometr a půl svěst, to bylo jedno je po první.
0: Pepo, takže spolu s odchodem manželky zmizela i kniha, na které vám záleželo. Pochopili jsme to dobře?
1: No, tak ta knížička, ta právě popisovala tady ty příhody z těch, co jsem sloužil. Potom v 70. roce jsem už nastoupil ke rolinkám, ale tam jako litevský mechanik. A jedná se tady o ten příběh, že najednou se v Brně objevil jako tank za divadlem a policajti hledali, kdo jako co to, kdo s ním přijel. No, nikomu nechybělo, až pak se zjistilo, když Karel Smíšku vyšel z divadla, a to tak, že si z Výškova vzal tank a z Výškova si zajel do Brna do divadla. Tak to byl takový příběh, říkám, on měl více takové.
0: Dobře, to je krásné, to by bylo krásné někdy se touto knihou prolistovat. Víte teda, kde jí nakonec je konec?
1: Prosím?
0: Kde ta kniha tedy je?
1: No, když mě žena zemřela, tak její dcera všecko vyhodila tady, takže to je, no, co prvně vyhodila její telefon a ten můj se za 3 dny pokazil, tak jsem musel si jít koupit novej, no, takže to, no, tak likvidovali jsme byt a prostě když já jsem si potom přestěhoval, došla paní za synem zpátky, kde teď tady bydlím. Tak bydlíme tady 2 důchodci, no. Mě tak už, já říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: No. Tak výjimečně to nebyl teda prstýnek, ty dneska vévodí dnešní noční lince mezi těmi ztracenými věcmi. Tak vaše kniha, kdo ví, jestli se najde, měl jste tam nějaké věnování, kdyby náhodou to bylo někde?
1: Ne, to prosím vás.
0: Nějakém antikvariátu?
1: Ne, to ona vyhodila do toho do sběru. Říkám, kdyby aspoň to dala tady, co jsem chodil, no prostě na deskách, tam bývají odložené jako knihy, které si může, kdo chce jako zapůjčit a přečíst takový tisk, co, no, co jako nikdo nechce, tak. No, ale to byla knihovna, prostě něco tady z toho mám, jako to mě si zachránil třeba Lokit Moravy.
0: No, Pepo, jsou vlastně obecně ty knihy velmi zvláštní věc, zvláštní věcí, člověk k ním někdy přilne úplně stejně jako k jiným osobním památkám a to i přesto, že nám to vlastně léta v té knihovně stojí a už vlastně ani nejsou ke čtení, ale přesto jsou součástí našeho života. Děkuju vám za sdílení. Kéž by se stal zázrak a nějakým způsobem by se k vám ta kniha vrátila. Vím, že jste říkal, že se vyhodila, ale zázraky se dějí. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy. Zešla paní z Zlína do noční linky.
1: No tak.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je klid.

0: překrásná písnička. Za 3 minuty, 1:30. Noční linka Českého rozhlasu je stále s vámi Jarka Barboříková a přidává se další. Kdo volá? Přichází paní. Prosím, představte se.
1: Milá.
0: Ano.
1: Pozdravstvo moju.
0: Ano, ano, paní Lidka je u nás. Téma, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Jakou odpověď pro nás máte?
1: Jarisko, já vás srdečně vítám. A co ráda je vás na spodlouhé době slyším, že jsem se dovolala. Tak já mám ty největší ztrát, jak člověk může mít v životě a které už nikdy se najde. Tak abych začala taky. No. První, no, byla jsem poznáct, a vše jsem měla 15. Moji první lásku, to byla opravdu první a nejhezčí a nejlepší, už jsem druhou tak bude poznala v životě, tak jsme spolu chodili a nechodili, znáte to, jenom za ručičku a pusa, to bylo všechno, to ne jak dneska ti mladí, znáte to. No, tak dnes se nakonec prostě rozešli, protože našim se to nějak nelíbilo, tak prý tatínek potom promlouval s tu jeho maminkou a prostě neře rozešli. Já jsem se to až potom po letech dověděla, co spolu měli. No, takže to byl první, ta největší ztráta v mém životě, na kterého do smrti nezapomenu, protože takovou lásku už jsem v životě další nenašla. Že prostě to byl první chlapec, který jsme opravdu měli
0: Liduško,
1: rádi.
0: Teda, to téma znáte?
1: Ano, však ztráty. A to není ztráta, ten no. Už je po smrti.
0: No, spíš jsme to směřovali k těm věcem hmotným, ale tak to dovyprávějte.
1: No, tak to byla taky, na to nezapomenu do smrti. Potom jsem ženala, ale ta jedno, on byl o 13 let starší jak já, no ale my jsme byli opravdu jenom kamarádi, já jsem jako chodila, opřed on byl rozvedený vlastně, ale byl o 13 let starší, ale to bylo opravdu jenom přátelství, tak ten už je taky po smrti. No a potom jsem se vdala na inzerát. Byli jsme spolu skoro 43 let, až přišel ten nešťastný covid a ten mě ho vzal. No a potom ještě než umřel, v tom nejhorší roky, to už je 5 let, jsem manžel po smrti, s tím jsem se nemohla ani rozloučit, protože on zemřel v nemocnici vlastně za 2 dny, co ho dovezli a mě na druhý den přijela, zbudili mě policie, že pro mě přijeli a já jsem ho měla taky, no ale já jsem ležela doma, takže jsem šla otevřít normálně, jak jsem byla v noční košili a v županě. Tak nevím, co se se mnou stalo, protože jsem byla měsíc v komatu a když jsem se probrala z toho komatu, tak jsem nemohla chodit prostě. Rehabilitovala jsem 3 měsíce, jsem si užila špitálu.
0: Dobře, Liduško, my se trošičku odvracíme od toho tématu, takže já vám poděkuju. I lidské ztráty jsou ztráty, máte pravdu, no to svým způsobem patří k tématu. Tak děkuju, že jste si s náma povídala, ale pojďme si teď dát písničku od Františka Nedvěda a potom prostor dalšímu volajícímu, jestli dovolíte.
1: Tak to mě mrzí teda, no a po největší ztrátu další byla Karel Gott. toho jsem milovala od mala. A tatička
0: ano, a to všechno. Protože my to víme, tak toto téma bude už brzy v noční lince právě okolo výročí jeho odchodu.

0: Pět minut po půl jedné. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Pokračujeme taky v našem dnešním tématu a to zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Paní Dana od Ústí nad Labem píše, dnes jsou to 3 roky, co jsem na zahradě Čech asi při zkoušení oblečení vytrousila řetízek s přívěskem. Dostala jsem ho od manžela k narození syna v roce... tady bude překlep, tady je 2082, takže asi to bude 1982. Bohužel jsem na dotazy vedení nikdo nenahlásil ztrátu, dodnes to moc bolí. Tak úplně tomu vzkazu nerozumím, ale zkusím se potom na to podívat v klidu. I vy ostatní posluchači, můžete si přečíst i ostatní vzkazy ostatních, například od pana Bohumíra. Po rodičích jsem zdědil staré originální kukačky. Vzal jsem si je po dědicích, potom si je vzal syn po nějaké době, když nám je vracel, tak bez závaží. No, hodně mi to vadí. Utrpělo to a už to není ono. Bohumíre, děkujeme za telefon. Pojďme se podívat, kdo nás čeká na lince. Halo?
1: Halo, halo, tady Jarča, krásný úterní den, prosím. Jarča, sídlám tu Jarko, já zdravím všechny. No, víte, já jsem měla takové zážitky. Našla jsem ovci v lese, jak jsme byli na houbách. No a byl to od státního ředitele policie, a protože tenkrát byla bouřka, tak mu utekli. A on byl na dovolený. Tak jsme mu našli ovci, tak jsem volala policii, aby si odchytili je, tak nám poděkovali. A tak jsme šli domů z hub. A najednou jsem přišla dolů, měli jsme bankomat ještě dole na staré budově. A tam jsem našla u bankomatu bluzu pracovní s klíčema. No tak jsem ji dala na policii, aby prostě někdo ji si vyzvedl. No a pak jsme šli se synovcem a mojí mamkou a u pekárny ve Fridantě tady jsme našli lodičku a jedna paní ztratila červenou lodičku do tanečních. No a ona byla smutná, že má jenom jednu. No tak jsme dali moje telefonní číslo do té pekárny a tak jsme skontaktovali se a měla hned tu lodičku druhý den. A pak jsem našla ještě telefon. Jeden mladík ztratil telefon a zavolali jsme mu tátovi, protože tam šlo o velký majetek na telefonu. Takže jsme udělali dobré skutek.
0: Takže při houbaření jste našla nečekaný úlovek místo hřibů zatoulanou ovečku. To jste začala hezky a pokračovala jste dalšími pozitivními příběhy, že jste vlastně vždycky našla nějakou věc, kterou ztratil někdo jiný. A já se vás zeptám, jestli jste někdy vy ztratila něco, co vám bylo drahé?
1: No, nám tenkrát utek pejsan. Někdo jako odnes, unezl. A já jsem opak nám řekli lidi, že na zahrádkách nahoře, jako ubývali nemocnice, tak jsme tam šli s mamkou a dovedli jsme si ho domů.
0: No tak počkejte, a... to nám vysvětlete. Jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že jsme přišli ven a najednou branka byla tak nějak povolená, že jo.
0: Já spíš myslím to, jak... jste ho potom objevili. Někdo vám tedy řekl, kde je a jak to probíhalo, když jste tam přišli?
1: Ano, ano. A my jsme tam šli, protože tam byli lidi na zahradě u nemocnice a nám řekli, že ho tam mají. Tak jsme jim moc poděkovali, že ho tam jako nechali si, aby jsme si pro ně přišli, protože jsme tam měli známý na těch zahrádkách.
0: Tak to, že on utekl, já jsem si myslela, že vám ho někdo unesl.
1: No někdo nám ho vzal a my jsme ho hledali a nenašli jsme ho. A pak nám říkali lidi, no, jestli myslíte Aran, říkáme, no Aran. No a tak jsme, my jsme ho viděli na zahrádce, tam na hore u nemocnice, protože tam je u známej. protože oni taky tam mějí ty lidi zahradu, že jo, u nemocnice. No a tam jich je víc, to je taková zahradkářská kolona.
0: Úplně pro nás není podstatné, mě spíš zajímá to, jestli jste mluvili teda s tím údajným únoscem.
1: Ne, ten se nenašel, akorát, že byl u těch lidí, že tam ho vyhodil ten zloděj, no a bylo to. No ale nevadí, tak jsme pak hledali s mamkou, až jsme pak nám řekli ty známy, že je tam na hrádě.
0: Dobře, tak Jarče, děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku a zase příště naslyšenou.
1: Ano, prosím, naslyšenou.
0: Někdy nejde ani tak o samotnou věc, jako o člověka, od kterého jsme ji dostali. Ztratili jste někdy památku po někom blízkém, která pro vás měla velkou cenu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je přesně 3/4 na 1. Jsou ztracené věci, u kterých se člověk ani po letech úplně nevzdá naděje, že se ještě někde, někdy objeví. Máte doma nebo v rodině podobnou záhadu? Volejte noční linku Českého rozhlasu jako paní Jindra. Vítejte, zdravíme takže vás. Směr Brno.
1: Můžu jako mluvit?
0: Ano.
1: Jo. Ve Zlíně jsem si chtěla koupit kabelku v kůži, protože jsem měla už takovou starší, odrbanou. No tak jsem si koupila kabelku. Veškeré peníze, co jsem tam měla, jsem vlastně zaplatila za tu kabelku. Stálo mě to tehdy 1600. Prior se to jmenovalo, myslím, ten obchodní dům, už ani nepamatuju. No a tak jsem prostě chodila dole a kupovala jsem si rohlík. A teď jsem se podívala. Já jsem tu kabelku tam neměla na tom vozíku. Tak jsem rychle šla za tou paní, co tam měla službu, a poprosila jsem, jestli mě může dát telefon na tu službu, jak jsou krádeže a to. No a bylo to velice rychlé, protože mě dala hned číslo na tu paní, tak se mi nahlásila tu krádež té kabelky. No a říkala mě paní, no co voláte, tak už někdo vybíral. Tak to bylo někde blízko toho Prioru nebo tak nějak. No tak jsem kabelku ošelila a chodila jsem s tou starou. Ale mám ještě jeden případ, kdy mě z toho tuhla
0: krev v žilách?
1: Ano. Nemůžu se ani k tomu. Po tolika letech. Bylo mě asi 30. No. A jela jsem ze Zlína a my jsme si tam s manželem chtěli objednat lavici jako, no tak jsem měla peníze z kabelce, takové líkové, měla jsem tam 27 000. No a byla jsem s malým, mu se chtělo čurat, no tak jsem poprosila, tak jsme si vyčurali a hned jsme si sedli u těch dveří, už jsme nešli dozadu si sednout. No, tak jsme zrně vystoupili, šli domů. Já jsem zjistila, že tu kabelku nemám. Ne. S těma penězma. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Představte si, že já jsem zavolala na ty autobusy, na ztráty a nálezy. A paní mě řekla, ať si přijdu pro tu kabelku, že ty peníze tam mám. Dovedete si představit, jak mě bolelo to břicho, než jsem se dopídila to, že ty peníze prostě mám v té kabelce.
0: No, tak to je zázrak. Řekněte mi, někdo našel kabelku, dal to řidiči, nebo řidička se šla podívat?
1: Ano, tam ty nálezy. Ano, tam to u těch ztrát a nález jsem si to vyzvedla potom, mě řekla, tady já tam přijdu, že to tam odevzdal někdo. No, asi se do kabelky nedíval, protože by se podíval a viděl tam tolik peněz, tak já nevím, jestli by ho to nezlákalo. No, dopadlo to dobře, peníze jsem měla, přestalo mě bolet břicho a ani jsem to pomalu manželovi neřekla do puntíku, jak to vlastně bylo, protože jsem se hrozně jako svěděla, že jsem tak blbá a nechám si prostě kabelku v autobuse. No.
0: Tak ale to, byly to moje... je teda něco.
1: No.
0: A to byla obrovská to částka, no to...
1: Velká, no, bylo to tehdy, jako 27 000 bylo jako hodně peněz, že jo. No tak už jsem si dávala velký pozor, když jsem něco šla kupovat a už jsem
0: Ale paní Indro, vy jste mi teď vlastně připomněla, že mě se stalo něco podobného. V autobuse jsem nechala 3,5 tisíce na sedadle, protože jsem si chtěla dát na jiné místo v baťohu, takže jsem je z peněženky dala na sedadlo a pak jsem zjistila, že mám vystupovat. Vysedla jsem, šla jsem v tu chvíli platit opravu auta a zjistila jsem, že ty peníze jsem tam nechala. Já jsem to věděla. A hned jsem telefonovala taky na linku ztráty a nálezy patřičnou a tam mi oznámili, že zavolají řidiči toho autobusu a ten řidič, představte si, ty peníze našel, později mi je předal, ale říkal, že to bylo na hraně, protože řekl, já jsem musel na jedné zastávce zastavit, klasicky šel jsem dozadu, protože jsem věděl, kde přesně jste seděla, tak jsem se tam podíval, peníze tam nebyly, tak jsem to zkusil a říkám, tak a okamžitě mi vraťte ty peníze, co tady byly. Tady mám kameru, tak bych to stejně za chviličku zjistil, kdo to byl. A taková mladá holka vytáhla svou peněženku a ty peníze mu dala. Takže si je chtěla vzít. A ten pan řidič jenom zkusil, že tam má kameru. Žádná kamera tam není. Ale podařilo se. No, ale pořád to nebylo 27. To nevím, co bych na vašem místě dělala. Já jsem měla co dělat s těmi 3,5 tisíci. Takže vás obdivuju, že jste to vůbec přežila. Ten stav, kdy zjistíte, že jste nechala v autobuse 27 tisíc.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Budeme končit, vážení přátelé. Za 7 minut tady bude čas přepojování dnešní noční linky opět zpátky do Prahy. Já vám děkuju, že jste s námi dnes vysílali. Přeju vám, abyste už nic nestráceli a pokud něco ztratíte, abyste to zase našli, protože když ztratíme nějakou věc, tak s tou věcí zmizí i kus toho příběhu. A tak si všechno dobře hlídejte, hlavně všechny peníze v autobusu. Děkuju za dnešní vzpomínky, přeji klidnou noc a hlavně, ať vám to, co je pro vás opravdu důležité, zůstává na blízku.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a takto dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé

0: se dokala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: A po té obloze na křídle rokala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
0: Lepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
1: Zmizely smutky a podzimní splín.

0: Lerokala s tím vákem ve vlasech Markéta léta.
1: Pepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizily smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se smívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč, a s nima ty protivný přizraky zminula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Krásný. Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovské čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili. Ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky. Tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takový žirádňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděla, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám, sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu... To se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si můžete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá: co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají: prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film.
5: Umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá: za pět piv. A oni říkají: tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on pá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči, a když to skončilo, tak povídá: vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je to krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem... udělal malý for nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. Ano, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal, on říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem do my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o Hrdzenu Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu, tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelemu kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divnej ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu, plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měli rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ne, ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten, ručku,
2: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strýda, kterýho jsem měl.
1: To vždycky jsou tohle takový strýdové.
0: A tenhle ten strýda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Odvrtali.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, no ne, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc. A v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, a se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat, protože to prostě nešlo. Ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy, a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde je. Se opravdu domluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to že je to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
3: Teď to má granty jiný smysl.
2: No, ne, ano, to já vím, ale u nich, u Žižkově, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal, tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života sedával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Khásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Khás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kivadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Khás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Khás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "To chce inovaci!" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozhlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.